0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zima?
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne.
3: Karl Krautgartner. Ano, to můj bývalý šéf.

0: Ví proč musíme polku hrát, my víme to už z kola, tou polkou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No a kamarádi.
1: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne, vůbec? Ne, ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: A... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Aha. Tak to nemusíme se rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Ve Skypásky vzpomínky dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano. 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdruda?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humor.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na to do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně otevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkal, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhletu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky. Vinou své nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Tak právě, přesně tak. No. No,
0: budeš mít zase práci, budou se další volby a jiné a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No, pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
1: to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěda třeba.
1: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, Klauze, a je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo. Takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napadlo.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové, ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano, a pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko, nashledanou.
2: Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří. Nasledanou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
7: Růžičkové. No tak to je krásný tohleto, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže přátelé, teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Mrka, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a já říkám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baletu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
9: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou udělala.
8: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je, zase začal říkat. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
9: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
8: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadný, tady jde pan Zounar a tady tohle, to tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukal z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, nějaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
9: Bude říkat, kdo to je?
8: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje, ty.
2: Jo.
9: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, jako to, jako, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové, Nepopsanou, a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore.

0: zeptá, jaké to bylo.
1: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
0: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
1: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
4: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
3: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jenom nějaké body?
4: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potněšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
3: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
4: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
3: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
4: No většinou šrát? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
3: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
4: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
3: která to odnese. Příště zase jiná.
4: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
3: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900, nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já volám z Ochyckých hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příbrivný hor.
6: No jo, pan Srskajlovská.
7: Vy jste výtečnej.
5: Jenom zrzavou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl: obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: Takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat. Jo, takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ. Jo, nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co ses přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Do 3 cestovatele na Sahaře. Ocnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to vyvíjí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se hezky.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Židlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhle věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
0: Humoriáda.
1: Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašském Meziříčí se objevil mor včelího plodu. Včelaři tam museli spálit celé úly i s včelami. Již ode dneška budou policisté kvůli barům relí ve Zlíně dohlížet na bezpečnost. O délce trestů v případu týrané ženy ze Siřemi na Lounsku bude dnes dopoledne rozhodovat odvolací vrchní soud v Praze. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasnou oblohu a na teploměru až 30 stupňů. Matěj Neradělka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Včelaři v blízkém okolí Valašského Meziříčí čekají na kontroly svých včelstev. Do centra města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem tak včera skončili v ohni utracené včely, úly, nástavky i vosk. Spálit se musí úplně všechno, jinak by se nákaza šířila dál.
2: Koho se včelí mor týká, říká odborník na nemoci včel Jiří Danihlík.
3: Závažné to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy.
2: Sanace a obnova včelstev teď bude stát hodně peněz. Včelaři proto vyjednávají pomoc od města. O jakou částku jde, říká lidovecký zastupitel a včelař Miloš Skypala.
4: Náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou z 1,5 milionu.
2: Odborníci uspořádali přímo na nakažené včelnici kurz. Chovatelé si tam mohli nemocný plod prohlédnout na vlastní oči. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Stovky policistů budou v souvislosti s 55. ročníkem Barumček Rally Zlín ode dneška v pohotovosti. První rozsáhlá uzavírka v centru Zlína začne kvůli závodu už ve čtvrtek v noci v čase od 22:45 do 1:30.
5: Bezmála 300 policistů ze Zlínského kraje budou od úterý až do ukončení celé automobilové soutěže dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost silničního provozu. K dispozici bude i vrtulník, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy a monitorování odstavných parkovišť. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání všech obžalovaných ze Siřemi na Lounsku. Muž tam podle obžaloby zhruba 3 měsíce držel ve sklepě mladou ženu a týral ji. Další 3 lidé o tom věděli a pomáhali mu. Vinu všichni přiznali. Soud bude rozhodovat pouze o výši trestu.
6: Od podzimu 2024 držel Karel Novák ženu ve sklepě domu a kromě brutálního týrání ji opakovaně znásilňoval. Vědět o tom měla jeho partnerka, její dcera a dceřin partner. Všichni se o ní starali, když byl pryč. Například jí nosili jídlo. Krajský soud v Ústí nad Labem odsoudil letos Nováka k léčbě a 15 letům vězení. K rozsudku přičetl i předcházející 2 znásilnění. Zbylá trojice má jít do vězení na 5,5 až 6 roků. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni i brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování.
7: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
8: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
9: Island to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
8: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru pak bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 22 až 16 stupňů, nejvýše dnes vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobré úterní ráno všem, kteří právě vstáváte, dobré úterní ráno všem, kteří teď snídáte, dobré ráno vám všem, kteří třeba právě teď provádíte ranní hygienu a nebo sedíte za volantem a míříte do práce. A dobré ráno i těm z vás, kteří se třeba už stihli vrátit i z ranního běhání. Možná si teď říkáte, že jsem se asi přeřekl, že kdo by asi tak před 5 hodinou v úterý brzy po ránu běhal. No já mám na mysli třeba toho běžce, kterého jsem potkal ve Zlínských ulicích, když jsem mířil autem na ranní vysílání. No prostě krásné úterní ráno vám všem, kteří jste se rozhodli vstávat s Českým rozhlasem Zlín.
11: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Argama tvrdila, prohrát není žádná hanba. My vám přejeme, milí posluchači, aby dnešní den pro vás byl vítězný a pozitivní. A teď v 5 hodin 13 minut připomeneme významné osobnosti, které se pojí s dnešním datem, s 11. srpnem. V roce 1939 se v tento den narodil zpěvák Josef Laufer. V roce 1950 se narodil americký počítačový inženýr, filantrop, publicista Steve Wozniak, zakladatel firmy Apple Computer. No a na závěr ještě jedno přání k narozeninám. Ty 34. právě dnes oslaví zpěvák Miraj Navrátil, kterého si často pouštíme také v našem vysílání. Teď nám ale zaspívá Bryan Adams.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Víte, co jsou to mofety? Pokud ne, tak není nic jednoduššího, než si počkat na oblíbenou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tu nabídneme v našem vysílání hned po následující písni v podání Hany a Petra Ulrichových. No a v ní se právě o tomto pojmu dozvíte více od Martina Písaříka.
1: Počasí.
0: Aktuální rozmezí teplot ve Zlínském kraji se pohybuje mezi 16 až 21 stupni. 16 stupňů jako obvykle nejnižší teplota ve Velkých Karlovicích. No a kromě Velkých Karlovic hlásí 16 stupňů Celsia také Štítná nad Váří. Nejvyšší teplota 21 stupeň Celsia byla před chvílí meteorology naměřena na několika meteostanicích a těmi jsou Kroměříž, Holešov, také Zlín a Vizovice. Teploty v průběhu dnešního dne pochopitelně půjdou nahoru, ty maximální odpolední, tak ty se budou pohybovat dnes v našem regionu mezi 27 až 30 stupni Celsia. Mělo by být polojasno až skoro jasno, k večeru potom bude ubývat oblačnosti až na jasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Amerika, Japonsko, Čína nebo Kolumbie. I odtud právě míří mladí umělci do Kroměříže. Na několik srpnových dní se toto historické město promění v místo, kde se možná rodí budoucí hvězdy, hvězdy světových koncertních pódií. Do zákulisí festivalu Akademie Kroměříž nás zavede jeho umělecký ředitel a dirigent Tomáš Netopil. Kdy? Už 13. srpna v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek, hezké ráno. Letošním vítězem Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích se stal houslista Arnau Petřvaldský. Dalšími oceněnými byli v rámci slavnostního gala večera také Kristián Strkula nebo Anna Pavlicová. Uvedla to ředitelka Akademie Veronika Petrášová. Letošní jubilejní 30. ročník se konal souběžně v 19. ročníku festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. Akce nabídly koncerty, intenzivní výuku i individuální lekce. Prestižních interpretačních kurzů se zúčastnilo 18 mladých houslistů a 3 studenti klavírní spolupráce z České republiky. Vsetín začal na území města čistit kontejnery. Umytí nádob zajistí vsetínské technické služby, které mají pro takové akce speciální vozidlo. Podle mluvčí města Jany Raškové očistí všechny nádoby na komunální odpad, na papír a plasty. Městský soud v Praze dnes projedná spor o odškodnění pro bývalého generálního ředitele papírny Neograf Vladimíra Situ. Podle nepravomocného verdiktu mu má stát zaplatit zhruba 35 milionů korun za nezákonné trestní stíhání, a to kvůli údajnému tunelování firmy. Ministerstvo spravedlnosti se ale proti rozhodnutí odvolalo. Sita přitom po státu požaduje celkem 200 milionů korun. V maďarské Budapešti začíná hudební festival Sziget. Vystoupí na něm interpreti z 50 zemí světa. Na ostrově v centru Budapešti očekávají organizátoři 100 000 návštěvníků i několik tisíc lidí z Česka. Na festivalu vystoupí například britský zpěvák Luis Capaldi nebo americká skupina 21 Pilots. Sziget skončí v noci ze soboty na neděli. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 21 až 16 stupňů, nejvýše dnes 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice 2/437 v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku v ulici Lipnická je uzavřena. Důvodem jsou stavební práce. Krátké zprávy končí, další zelená vlna za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Karel Zich nám teď zaspívá píseň Není všechno paráda. My vám přejeme, aby ten dnešní den pro vás parádní byl.

0: O slunci zpíval Olympik. Dnes nás v našem regionu čeká slunečný den a tak směle můžete někam vyrazit. Jedna z možností je například zamířit do Starého Města u Uherského Hradiště. Dnes odpoledne se v místním památníku Velké Moravy uskuteční komentovaná prohlídka. Pozval nás na ní archeolog Slováckého muzea Zdeněk Kuchař, který bude průvodcem. Anna Randárová se ptala i na to, co všechno je aktuálně v památníku Velké Moravy k vidění.
1: U nás v památníku Velké Moravy v Cyrilo-metodějském centru ve Starém Městě se nacházejí tři expozice. První z nich je věnovaná životu na Velké Moravě a konkrétně se to týká základů kostela a pohřebiště, které tady bylo objeveno. Druhá expozice je věnovaná vlastně příběhu Konstantina a Metoděje a rozšiřuje rámec tady té Velké Moravy o putování Konstantina a Metoděje, o jejich život a o putování a osudech jejich žáků po tom, co byli z Velké Moravy vyhnáni. A tato expozice je multimediální a největší expozicí je potom pravěk Uhersko-Hradiště, což je expozice, která je věnovaná vlastně archeologickým nálezům z pravěkých období, pro které jsme dlouho neměli prostory a nyní je můžeme prezentovat stálou expozicí.
2: Na co se mohou zájemci v úterý 11. srpna těšit? O čem budete v rámci komentované prohlídky mluvit?
1: Tato komentovaná prohlídka je výjimečná v tom, že si projdeme všechny expozice a budu k samotným nálezům, k archeologickým výzkumům, ze kterých pocházejí, ale i k samotné budově dávat návštěvníkům informace a různé perličky, ke kterým se normálně při běžné prohlídce nedostanou, takže si myslím, že právě o tady ty různé souvislosti a zajímavosti bude ta prohlídka zajímavější oproti běžné návštěvě v běžné dny.
2: Je potřeba si na prohlídku s předstihem rezervovat místo?
1: Ne, není potřeba si nic rezervovat. Je lepší se třeba informovat o tom, jaká je kapacita a kolik lidí se přihlásilo, ale myslím si, že zvládneme i větší skupinu.
2: Prohlídka se tedy uskuteční v úterý 11. srpna. V kolik hodin bude začínat?
1: Budu rád, když přijdete a uvítám vás tady ve 4 hodiny odpoledne.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Kupovat jen dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení.

0: tak si jich pašte.
1: Možná také máte rádi malí lidi, také pro ně mám slabost, zejména třeba takhle na koncertě, když stojí přede mnou. Je 5:47, vaším společníkem je v úterý po ránu Český rozhlas Zlín.
2: Počasí.
1: Deštníky dnes v našem regionu potřebovat nebudeme, má být polojasno až skoro jasno. K večeru bude oblačnosti ubývat až na úplně jasno. Maximální teploty budou stoupat až na 30 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Zas je tu ráno, zpívala Marcela Holanová. My jsme rádi, že vy si to dnešní ráno užíváte právě ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na našich vlnách se dnes můžete těšit například také na pořad Alex a host, který vám nabídneme po 13. hodině. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok. Dozvíte se například i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr pro něj byla výhra.
1: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje. A on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, ani jazz, ani jazz rock.
0: Celý rozhovor s Vilémem Čokem si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině. No a za chvíli v 6 hodin nabídneme hlavní zprávy.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Plachtu s portrétem Tomáše Bati na torzu vyhořelé 34. budovy ve Zlíně se demoliční firma pokusí zachránit. Do Kunovic vojáci přivezli vrtulník Mi-8, bude to nový exponát leteckého muzea. Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru až 30 stupňů. Zprávy České rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která stále visí na jedné z posledních stojících stěn vyhořelé 34. budovy ve Zlíně, se demoliční firma pokusí při bourání zachránit. To ale bude možné pouze v případě, že tím neohrozí bezpečnost pracovníků. O plachtu totiž projevila zájem nadace Tomáše Bati a pokud se jí podaří sundat nepoškozenou, bude se jednat o jejím dalším využití. Pokračuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
2: Pokud to nebude nebezpečné, tak se pokusí před samotnou demolicí tu plachtu bezpečně sundat a uvidíme potom při těch samotných pracech, jaká bude realita.
0: Budovu v červenci výrazně poškodil rozsáhlý požár. Nejnebezpečnější část zhořelé budovy chce demoliční firma zbourat do začátku září. Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
3: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemohou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky. Vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny, sporty, ale i koncerty. Hlavní část programu se odehraje na ostravském výstavišti Černá louka, upřesnil generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Čudek.
5: Co je pro naši diecézi specifické? Průmyslová zóna nebo areály, které budou vidět i z té Černé louky, kde se to bude odehrávat. Většina zase bydlí na úplně druhém konci Ostravy v Porubě. Tím, jak se budou přesouvat, tak uvidí vlastně to město v celé kráse.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru pak bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, aktuálně měříme 21 až 16 stupňů, nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 mezi Valašským Meziříčím a Zašovou osobní automobil srazil srnu. Na dálnici D1 na 266. kilometru ve směru na Brno je předmět na vozovce. Jedná se o světlo z motocyklu na komunikaci. A to už bylo ze zpráv vše. Klidnou jízdu přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru v důsledku déle trvajícího sucha. Tak na to pamatujte, mimochodem v následující půlhodině se dozvíte třeba i to, jestli se v dohledné době v našem Zlínském kraji dočkáme nějakých větších srážek. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Co pak zajímavého se v minulosti stalo právě 11. srpna, tak to si připomeneme v našem vysílání právě v tuto chvíli 8 minut po 6. hodině. 11. srpna roku 1805 byla v Rakousko-Uhersku zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A ještě jedna zajímavá událost. V roce 1877 v tento den vzlétl taneční mistr Josef Vidra balónem ze zahrady Nuselského pivovaru a stal se tak prvním českým pilotem. No, zajímavé, že vzlétl právě z pivovaru. Teď už nám bude zpívat Michal David. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nechci příliš moc, zpíval mimo jiné Michal David. Já bych si tipnul, že vy určitě chcete vědět o všem zajímavém, co se kolem vás děje. Proto jste si také naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín, ve kterém teď pro vás máme jednu novinku. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. V jedněch z nejstarších dochovaných prostor ve městě vznikne nová expozice o historii města.
1: Je to vlastně původní sklepení toho pozdněgotického domu. Ta podoba toho sklepení nám dává představu o tom, že tento dům pochází někdy z konce 15. století.
2: Říká mi při pohledu na gotické klenby historik muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Radek Tomeček.
1: Je to jedna z takových dominant Uherského Brodu a jeden teda z nejstarších domů, které tady zůstaly. Určitě je to jedno z nejzajímavějších míst ve městě a zpřístupnění tohoto sklepení a instalace nějaké expozice v těchto prostorách bude přínosem pro město.
3: Tady jsme teďka vešli s místostarostou Uherského Brodu Miroslavem Poláškem z ODS do toho hlavního prostoru, toho podzemí, pod radnicí. Tady zatím jsou nějaké regály z šanony, to teda zmizí a bude tady něco jiného.
4: Přesně tak. Jsou to historické podzemní sklepení, které byly pod každým měšťanským domem. Všechny tyto domy měly obrovské sklepení, dokonce navzájem propojená, aby v případě nějakého úteku nebo katastrofy mohli navzájem ukrývat a pomáhat si. Jinak sloužily jako skladové prostory už v tom středověku.
2: A teď přímo tady vznikne ta nová expozice.
4: My tady ty prostory chceme zpřístupnit veřejnosti, poukázat na tu historii Uherského Brodu a to tím způsobem, že probouráme původní otvor, který tu býval historicky, ale později byl zazděn a zasypán, tak jej chceme obnovit a vybudovat takovou výstavní síň se expozicí o historii Uherského Brodu a některých okolních obcí.
3: Ten hlavní vstup, ten teda bude z Masarykova náměstí, přímo.
4: Přesně tak. Ve stávajícím chodníku se umístí nové schodiště do podzemí, čili bude to přístupnost k Masarykova náměstí.
3: Ty prostory jsou tady krásné, ty stropy jsou asi nějaké 4 metry vysoké, když to tak odhadneme. To by mělo zůstat tak, jak to vlastně je?
4: Po dohodě s památkáři bude část omítnutá a některé pěkné plochy režného zdiva nebo kamenného budou zachovány jakoby na památku.
2: Opravy sklepení by měly začít v příštím roce. Náklady na vybudování expozice budou asi 5 milionů korun. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré úterní ráno vám všem, kteří vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za 10 minut už bude 6:30 a to je čas podrobně se podívat na počasí. Jak bude, tak to nám prozradí paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Zlín, odkud vysíláme, se probouzí do prosluněného rána. Je to tak v celém zlínském kraji teď aktuálně?
1: Povětšinou ano, máme polojasno až skoro jasno. Teploty se nám pohybují od 20 do 16 stupňů. Vítr, ten nám vane převážně takový mírný, severní směru do 20 km za hodinu.
0: Jaký bude z pohledu počasí úterní den v našem regionu?
1: Tak čekáme malou oblačnost, polojasno až skoro jasno. Na večer se nám potom začne obloha i vyjasňovat. Ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů. Bád nám k tomu bude vítr mírný, severovýchodní až severní do 25 km za hodinu. A na večer nám potom začne slábnout.
0: Zeptám se také na zítřejší středeční počasí.
1: Tak stále slunečno, jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů, ale v údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 8 stupňů, ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů. Vád nám tomu bude vítr slabý, přes den hlavně teda v té západní části kraje, tam bude ten vítr už i mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: A vy jste nemluvila vůbec o nějakém dešti, tak dočkáme se v nejbližších dnech ve Zlínském kraji nějakých srážek?
1: Tak ani ve čtvrtek, ani v pátek dešť nečekáme, stále bude převažovat slunečné počasí s minimální oblačností. Ve čtvrtek ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 29 stupňů a v páteční ty nejnižší teploty od 14 do 10 stupňů a nejvyšší od 28 do 32 stupňů.
0: Říká paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Naladili jste si Český rozhlas Zlín, na jeho vlnách teď bude zpívat mistr Karel Gott.

0: Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Které připravil Matěj Neradilek. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svá včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí. Více než 2 miliony korun bude stát výměna veřejného osvětlení v Bohuslavicích na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Stávající osvětlení v obci nahradí úspornější LED technologie. Ta se bude instalovat nejprve na hlavním silničním tahu, poté podél místních komunikací. Na některých nedostatečně osvětlených místech dojde i k přidání úplně nových světelných bodů. Hotovo by mělo být v průběhu září. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila z červnového 1,5%. Mírný růst očekává v dalších měsících taky Česká národní banka. Její bankovní rada ale minulý týden i přesto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Americký prezident Donald Trump podepsal výkonné nařízení, které požaduje přepracování doporučení dětských očkování. Ty se mají ze stávajících 18 snížit na 11, informuje o tom veřejnoprávní stanice BBC. Nařízení zároveň doporučuje rozdělit kombinovanou vakcínu proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám do 3 samostatných dávek. Nařízení skritizovali Americká akademie pediatrie i výrobce vakcín Merck. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru pak bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 20 až 15 stupňů, nejvýše dnes vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 na 266. kilometru ve směru na Brno je hlášen předmět na vozovce. Jedná se o světlo z motocyklu ležící na komunikaci. A po zprávách dál posloucháte úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Představte si, že by vám někdo volal na mobil, vy byste to zvedli a na druhé straně by někdo začal hulákat ha hej, ha hej, tak to byste si asi řekli, že se na té druhé straně někdo zbláznil. Ale takovýmto způsobem se kdysi skutečně ohlašovalo, my si to připomínáme právě dnes, 11. srpna roku 1882 totiž byla v Praze otevřena první telefonní ústředna a personál právě dostal pokyn, aby se ohlašoval s voláním ha hej. Halo se ujalo až později. My v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín zůstaneme u tradičního a zažitého halo a to už po 7. hodině, kdy nás čeká pravidelná telefonická soutěž, do které si můžete zavolat. Teď nás bude bavit slovenská skupina Elán a klasika. Dobré úterní ráno.

0: Protože mám kamaráda, který chová včely a pravidelně od něho kupuju med, tak mě ta informace v našem vysílání také nepříjemně překvapila. My se jí podrobně budeme věnovat i v dnešním ranním vysílání. Uprostřed pole u Valašského Meziříčí včera hořela hromada úlů. Včelaři tam museli utratit celá včelstva kvůli moru včelího plodu. Byli jsme u toho, reportáž Gabriely Hickl uslyšíte v 7 hodin a 20 minut. A srpnová obloha nabídne hned dvě zajímavé podívané. Už zítra, tedy ve středu, nás čeká částečné zatmění slunce a v těchto dnech můžeme na noční obloze pozorovat také meteorický roj Perseidy. Pokud vás láká na chvíli se stát pozorovatelem oblohy, poslouchejte naše odpolední vysílání. Jak se stát astronomem v domácích podmínkách, dnes zjistí naše regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková. Ze Zlínské hvězdárny se přihlásí dnes v 17:30 odpoledne v pořadu Den v kraji. Teď je tady Krištof a atentát.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme. Už bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pršet by dnes v našem regionu nemělo a bude horko. Teploty budou stoupat až na 30 stupňů Celsia, tak s tím počítejte. Co se týká oblohy, ta by měla být polojasná až skoro jasná. K večeru se vyjasní úplně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Naladili jste si Český rozhlas Zlín a k Českému rozhlasu patří také rozhlasový orchestr. Od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru, uplynulo letos 100 let. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezony vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale i s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.
6: České písničky od rána do večera.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve zlínské zoologické zahradě se podařilo odchovat dvě mláďata kotulů veverovitých. Tábořiště Trubiska na Vsetínsku, které patří Valašskému meziříčí, čeká celková přestavba. Lidé mohou hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Nradilek. Hezké úterní ráno. Ve zlínské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata kotulů veverovitých. Jde o drobné jihoamerické primáty, kteří pocházejí z oblasti od Kolumbie až po severovýchodní Brazílii. Zatím jsou zcela závislí na matkách a většinu času tráví při přichycení na jejich zádech. Skupina kotulů ve zlínské zoo má teď 25 členů. Zoo tento druh chová od roku 1999 a za tu dobu se jí podařilo odchovat 77 mláďat. Patří tak mezi nejúspěšnější chovatele tohoto druhu v Evropě.
4: Kotulové mají velmi rychlý metabolismus a tak je chovatelé ve zlínské zoo krmí 4x denně. Dostávají ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, ale také živé cvrčky, sarančata nebo vařená vejce. V lidské péči se můžou dožít až 20 let. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Valašské meziříčí chystá kompletní přestavbu tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem na Vsetínsku. Areál město koupilo před 3 lety a nechalo už vybudovat vrt na pitnou vodu nebo třeba pořídit nové stany. Co dalšího na Trubiskách přibude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Kvůli stáří současných objektů se radnice rozhodla celý areál zrekonstruovat. Máme hotovou studii a teď pracujeme na projektu. Na kraji lesa tak vznikne nový objekt s kuchyní, sociálním zařízením a zázemím pro táborníky.
2: Od tohoto týdne mohou lidé hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí. Vyhlásila ji nadace partnerství k 25. výročí soutěže Strom roku. Do klání jich pořadatelé vybrali jen 13 z těch, které v minulosti v anketě zvítězily. Od 29. září se výběr zúží na 5 stromů s nejvyšším počtem hlasů.
6: O titul Strom čtvrtstoletí se utká i vítěz loňského ročníku soutěže, tedy Oldřichův dub z Ústeckého kraje. Hlasovat můžou lidé i pro opatovickou borovici nebo pernštejnský tis, který podle legendy střeží hrad Pernštejn posledních 1000 let. Celkem se o přízeň lidí uchází 3 jehličnany a 10 stromů listnatých. 3 nejúspěšnější stromy nadace partnerství ocení odborným ošetřením. Komunity, které se o ně starají, čeká i finanční odměna. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
7: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta právník András Baka se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru pak bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 20 až 15, nejvyšší dnes 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 437 mezi Bystřicí pod Hostýnem a Sovadinou na Kroměřížsku osobní automobil srazil srnu. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno všude tam, kde jste.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tak, jak se stalo dobrým zvykem, i dnes po ránu si s námi můžete zasoutěžit. Dnes můžete konkrétně soutěžit o knihu, kterou věnovalo nakladatelství Kazda a jmenuje se Útěk na řecký ostrov. Autorkou je spisovatelka Kate Frost. Na obálce té knihy je napsáno, že se jedná o perfektní čtení na dovolenou. Takže je to ideální kniha, kterou si můžete přečíst právě teď v letním období. Kate Frost je autorka oblíbených romantických příběhů zasazených do slunných evropských destinací, její knihy jako například Kouzlo islandské noci, Italský sen nebo Řecké léto si díky lehkosti, emocím a atmosféře získaly statisíce čtenářek a čtenářů po celém světě. No a v této knize, o kterou si můžete zasoutěžit, tedy v knize Útěk na řecký ostrov, se můžete vydat konkrétně na Kefalonii, což je jeden z největších řeckých ostrovů, který se nachází v Jonském moři. Tak snad jsem vás trošku nalákal, pokud si chcete zasoutěžit, volejte do našeho vysílacího studia, tady je telefonní číslo.
8: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: 7:09, to je aktuální čas. Vaším společníkem je v úterý po ránu Český rozhlas Zlín a my teď na našich vlnách bude dělat společnost pan Petr, který se dovolal z Valašských Klobouk. Dobré ráno přeju, pane Petře.
1: Dobré ráno.
0: No a budeme tedy soutěžit o zmiňovanou knihu s názvem Útěk na řecký ostrov. Samozřejmě, pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že pro vás máme připravený speciální výraz, nářečný výraz. Ano. Ten dnešní nás konkrétně zavede do Bystřice pod Hostýnem. Ten výraz si pro nás připravil Jan Vandík. Tak pozorně poslouchejte a zkuste tedy přijít na to, co znamená následující slovo. Tady je.
2: U nás se například používá slovo depř nebo debře. Víte, co to znamená?
0: Depř nebo debře. Co by to tak mohlo být, depř nebo debře? Netušíte, pane Petře? Taky jsem netušil, když jsem to slovo objevil, když jsem si připravoval naše ranní vysílání. Mám tady pro vás tři možnosti. Co to ten depř, psáno z B, jo, depř, ne depř, ale debř, jo. B jako Břetislav.
1: Ano.
0: Tak může to být buď to dubový lesík za domem, jakože půjdeme do debře, do lesíka, do debře. Nebo za B by to mohla být stará dřevěná nádoba. No, depř, jakože podej depř, naliju ti polívku nebo něco podobného. No a za C by depř mohl být příkop, jakože auto skončilo třeba v debři, příklad. Tak to jsou možnosti, co všechno by mohl být zmiňovaný depř, pojem depř. Já to ještě jednou rychle opakuji. Zopakuji, depř může být tedy za A dubový lesík za domem, nebo za B stará dřevěná nádoba, anebo za C příkop. Tak pane Petře, teď už je to na vás.
1: Já si typnu za B.
0: Typujete Bčko, takže stará dřevěná nádoba. Takže vás napadá, že jako podej depř, dáme si do debře něco dobrého, nějakou dobrotu. A pošmáknem si. Tak říkáte Bčko.
1: Dejme Ačko.
0: Tak Ačko?
1: Ano.
0: Takže dubový lesík, jdeme do debře, jdeme do lesíka.
1: Ano.
0: Lesík za domem to je. Dobře, ano. Takže Ačko, dubový lesík za domem. Tu správnou odpověď nám teď prozradí Jan Vandík z Bystřice pod Hostýnem, který si zmiňovaný výraz pro nás na dnešní ráno připravil.
2: Ano. Debř znamená příkop.
0: Tak jak jste slyšel, pane Petře, ani Bčko, ani Ač. Vy jste váhal mezi Bčkem a Ačkem, nakonec to bylo Cčko. Cčko bylo správně. Příkop. Spadneme do debře, nebo auto skončí v debři, no. Tak jsme se, spolu něco nového dozvěděli také v dnešním ranním vysílání. Pane Petře, děkuju za zavolání, mějte se pěkně, pozdravujte ve Valašských Kloboukách, mimochodem máte tam báječný gastrofestival a s tím spojenou hudební produkci, teď jsem tam byl nedávno na koncertě Davida Kolera, byla to paráda. Tak, mějte se pěkně, já se budu těšit zase někdy naslyšenou. No a pro vás ostatní, milí posluchači, dobrá zpráva. Soutěžit s Českým rozhlasem Zlín můžete každé ráno po 7:00, tedy například i zítra. Teď už bude zpívat Petr Naď.

0: 7 hodin 16 minut, takový je aktuální čas. Vy vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Pokud tipujete, že nejnižší teplota, která byla před chvílí meteorology naměřena ve Zlínském kraji, je hlášena z Velkých Karlovic, tak se nepletete. No ale mezi námi, tipnout si, že ve Velkých Karlovicích bude nejchladněji, to je docela jednoduché, protože je to takovým nepsaným pravidlem. Kromě Karlovic je 16 stupňů teď aktuálně také na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy. Ovšem, uhodnout, kde je teď po ránu nejtepleji, tak to už je těžší. Já můžu prozradit, že těch míst, na kterých byla naměřena nejvyšší teplota, tedy aktuální teplota 20 stupňů Celsia, tak těch je hned několik, patří mezi ně třeba také Zlín, odkud pro vás vysíláme. 20 stupňů mají teď na venkovních teploměrech i obyvatelé Vizovic, Holešova, Starého Města a Kroměříže. Dnes v průběhu dne vystoupí teploty ve Zlínském kraji až na 30 stupňů Celsia. To rozmezí by mělo být konkrétně mezi 27 až 30 stupni. Jinak se očekává polojasná až skoro jasná obloha a k večeru by se mělo vyjasnit úplně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Vlny horka se valí Evropou a naše těla jedou na plný výkon. Co se v nich odehrává, když se organismus začne přehřívat? A jak poznat, že už může být ohroženo naše zdraví? I na tyto otázky odpoví host poradny pro zdraví, kardiolog a interní lékař Zlínské Baťovy nemocnice Michal Mikulica. Už 12. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám samozřejmě nejraději přinášíme ty dobré zprávy, bohužel se ale nevyhneme ani těm jiným. Včelaři na Valašsko-Meziříčsku čekají na kontroly svých včelstev. Do města se dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana. Všechno spálit. Včera tak na poli za městem skončily v ohni úly, nástavky, vosk i utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové, řekl bych, zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlík, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plásty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Spálit se musí úplně všechno, jinak by se nákaza šířila dál. Tím to ale nekončí. Práce teď čeká i ostatní včelaře v okolí.
3: Závažně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle, hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Meziříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby. A díky tomu, že tihle chovatelé jsou edukovaní, jsou všímaví, upozornili na problém a díky tomu ve spolupráci tady s místním Českým svazem včelařů se podařilo prohlédnout další včelstva v okolí a odhalit tak další ohniska.
4: Tu likvidaci včelstva pozoruje předseda základní organizace včelařů tady ve Valašském Meziříčí Michal Lisák.
5: Na výroční schůzi pořádáme přednášky převážně o zdraví včel a pak každý včelař ještě sám, protože dneska na YouTube a na těch sociálních médiích je spousta informací, tak se včelaři vzdělávají i tímhle způsobem. A bez toho by to nešlo.
2: Přednáška ale nestačí. Odborníci proto uspořádali kurz přímo na nakažené včelnici. Chovatelé si tam mohli nemocný plod prohlédnout na vlastní oči.
3: My jsme tenhle kurz pořádali o víkendu. V podstatě snažili jsme se vytěžit z té nešťastné situace něco pozitivního.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Kypela, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
6: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev, pro nějaké vzdělávání a samozřejmě i pro realizaci těch sanačních prací.
2: Hromada uprostřed pole dohořívá. Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k ním. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce. Přerovský městský park Michalov dnes odpoledne ožije charitativním během. Výtěžek pořadatelé věnují na podporu neziskové organizace pomáhající rodinám s handicapovanými dětmi. Začátek je v 16:30. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty se dnes dostanou na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/69 v Lutonině na Zlínsku opravují povrch komunikace. Na silnici 1/57 v Brumově Bylnici na Zlínsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na dálnici D55 mezi 15. a 18. kilometrem ve směru na Zlín je prováděna údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. Takové byly další krátké zprávy. Je s vámi raní Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes máme 11. srpna, to znamená, že už zítra budou padat hvězdy. A vy už pomalu můžete začít přemýšlet, co si budete přát, aby se vám splnilo. Teď nám bude zpívat Bára Basiková.

0: Dobré úterní ráno vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už máme 8 minut po půl osmé, to je čas podívat se na zajímavé akce, na které můžete v našem regionu právě dnes v úterý 11. srpna vyrazit. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně od dneška představí veřejnosti tvorbu sochaře Ondřeje Olivy z Velehradu. Výstava s názvem Abyslantis bude k vidění do 25. října v grafickém kabinetu galerie ve druhém podlaží 14 tovární budovy, tedy v takzvaném Baťově institutu. Ondřej Oliva, bývalý student Jaroslava Róny, se věnuje střetu přírody s lidskou civilizací. Vernisáž jeho výstavy se koná dnes od 17 hodin. Prázdninové tvoření a hraní mohou děti i dospělí stihnout během prohlídky Rožnovského skanzenu, a to v areálu Valašské dědiny u pasekářské usedlosti ve Velkých Karlovicích Miloňové u objektu číslo 5. Vytvořit si tam můžete jednoduché hračky a jiné výrobky inspirované dřívějšími lidovými dovednostmi. Zábava pro všechny generace čeká od 9 do 17 hodin ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Naše sluneční soustava má 8 planet, jednu mateřskou hvězdu a nespočet zajímavých míst, na která se třeba jednou budeme moci podívat sami. Dnes můžete zajít do planetária a pozorovat vesmír s odborníky od 17 do 18 hodin, a to konkrétně v Domě kultury v Uherském Brodě. A také je tu jedna zajímavá pozvánka do kukuřičného bludiště v Holešově. Časová náročnost je zhruba 2,5 hodiny. Do labyrintu si můžete vzít také své pejsky na vodítku. Kromě vhodného oblečení a obuvy si nezapomeňte tušku či pero. Se vstupenkou získáte herní kartičku, na kterou si budete zapisovat výsledky hádanek, které vás budou bludištěm provázet. A jak se tam dostanete? Zastávka Holešov Větřák se nachází zhruba 600 metrů od bludiště. Staví tu autobus číslo 150 jedoucí ze Zlína a Kroměříže.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Tereza Balonová dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Dnes si v našem regionu můžete užít klasický letní den, bude polojasno až skoro jasno, k večeru se vyjasní úplně, maximální teploty budou stoupat až na 30 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laborator budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: Víš, jak se mi líbíš, zpíval Pavel Vítek. Fanouškům fotbalistů Zlína a Slovácka se asi nelíbí start nové prvoligové sezony. Regionální rivalové rozhodně nestojí o nějaké spojování, to dobře víme, my se jim teď ale omluvíme a oba zástupce našeho regionu krátce dáme dohromady. Není k tomu přitom radostný důvod. Po třech odehraných kolech nejvyšší soutěže mají oba týmy v součtu jediný bod. To je historicky nejhorší start v sezonách, kdy hráli nejvyšší soutěž oba reprezentanti Zlínského kraje.
1: Zlínští fotbalisté měli loni po třech zápasech 7 bodů, letos jsou na nule. Zatímco před rokem si tedy ševci užívali nováčkovskou euforii, teď vnímá trenér Bronislav Červenka hodně odlišnou atmosféru.
2: Nemůžeme pořád se zabývat ničím, že co bude, když to nezvládneme, co bude, když tady nenahrajou dobře. Já nemůžu takhle přemýšlet, pokud začne takhle tým a hráči přemýšlet, je to jenom cesta do pekla a my nechceme jít do pekla, my chceme jít dopředu.
1: Vysvětluje kouč, že největší rozdíl oproti startu předchozí sezóny je v sebevědomí.
2: Já ty kluky budu podporovat pořád, i ve špatném, i v dobrém. A chápu, že prostě můžou mít něco v hlavě, můžou mít to, ale jako s obavou se fotbal hrát nedá. Prostě pokud tam není sebevědomí, prostě tak tam jedu, tak tam jdu hrát, že prostě ukážu tomu druhému hráči, který hraje na mě, že na to mám a že ten hráč to bude mít cenu těžké.
1: Přibližuje Červenka, jakou mentalitu očekává od týmu. Jen o něco málo lépe než Zlíny na tom Slovácko, které získalo jeden bod. Trenér Jan Jelínek prý zatím z pohledu na tabulku nervózní není.
3: Ne, je to pořád začátek ligy, je to třetí zápas. Víc týmů řešíme takové věci v té tabulce a my se musíme soustředit teďka na ty věci, které jsou aktuálně a neřešit to, co je okolo. A říkám, budeme řešit samozřejmě červené karty, budeme řešit tady ty fotbalové věci, jak to nakopnout ty hráče, nebabrat se v tom a jedeme, čeká nás další zápas a chceme být každý zápas prostě se posouvat, takže musíme takhle pracovat.
1: Zmínil Jelínek jeden z problémů Slovácka v úvodu sezóny. 3 červené karty ve 3 zápasech.
3: Ale nemyslím si, že jsou to nějaké zákeřné karty, nebo jestli je to přemotivování.
1: Mimo jiné problém s disciplínou je další věc, která oba regionální rivaly spojuje. Zlínští fotbalisté sice nedostávají červené karty, ale v každém ze 3 utkání proti nim rozhodčí nařídil pokutový kop. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V setínské nemocnici stále chybí krev, zásoby jsou hraniční. V Luhačovicích se uskutečnil jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka. Porota ocenila mladé talenty. Skupina ČES v prvním pololetí letošního roku vydělala přes 18 miliard korun, zvýšila také celoroční odhad čistého zisku. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. V setínské nemocnici stále chybí krev, zásoby jsou hraniční, a to i po výzvě, se kterou nemocnice přišla minulý týden. Dárci na ní zareagovali, k naplnění zásob to ale nestačilo. Které krevní skupiny nemocnice potřebuje nejvíc, říká mluvčí Lenka Plačková.
4: Moc děkujeme všem dárcům, kteří v minulých dnech vyslyšeli naši výzvu a přišli darovat krev. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, nicméně zásoby jsou i nadále na kritické hranici a krev stále chybí. Nejvíce akutně potřebujeme dárce s krevními skupinami A+, A-, 0+, 0-.
2: Nedostatek krve způsobila také vedra a větší počet úrazů, které provázejí letošní léto. Letošním vítězem Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích se stal holsvista Arnau Petřivalský. Dalšími oceněnými byli v rámci slavnostního gala večera také Kristian Strkula nebo Anna Pavlovicová. Uvedla to ředitelka Akademie Veronika Petrášová. Letošní jubilejní 30. ročník se konal souběžně s 19. ročníkem festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. Akce nabídla koncerty, intenzivní výuku i individuální lekce. Prestižních interpretačních kurzů se zúčastnilo 18 mladých houslistů a 3 studenti klavírní spolupráce z celé České republiky. Provozní výnosy energetické skupiny ČES dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 166 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard, což je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČES elektřinu prodával, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
5: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
2: Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba miliardu eur. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
6: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
7: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
6: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti ubývat a večer může být i jasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr, aktuálně měříme 20 až 16 stupňů, nejvyšší teploty dnes 27 až 30 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici u Malé Bystřice na trase mezi Vsetínem a Bystřičkou na Vsetínsku je kyvadlový provoz z důvodu opravy povrchu vozovky. Dobrou zprávou je, že se aktuálně jezdí bez nehod. Pohodovou cestu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Doposud jste neměli šanci se tam dostat, ale teď si toto zajímavé místo našeho regionu můžete prohlédnout. Podrobnosti přidáme za chvíli.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Máme si co říct, zpívala Jitka Zelenková. My vám také máme co říct. Teď konkrétně míříme do Uherského Brodu, kde je zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. V jedněch z nejstarších dochovaných prostor ve městě vznikne nová expozice o historii města.
1: Je to vlastně původní sklepení toho pozdně gotického domu. Ta podoba toho sklepení nám dává představu o tom, že tento dům pochází někdy z konce 15. století.
2: Říká mi při pohledu na gotické klenby historik muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Radek Tomeček.
1: Je to jedna z takových dominant Uherského Brodu a jeden teda z nejstarších domů, které tady zůstaly. Určitě je to jedno z nejzajímavějších míst ve městě a zpřístupnění tohoto sklepení a instalace nějaké expozice v těchto prostorách bude přínosem pro město.
3: Tady jsme teďka vešli s místostarostou Uherského Brodu Miroslavem Poláškem z ODS do toho hlavního prostoru, toho podzemí, pod radnicí. Tady zatím jsou nějaké regály z šanony, to teda zmizí a bude tady něco jiného.
4: Přesně tak. Jsou to historické podzemní sklepení, které byly pod každým měšťanským domem. Všechny tyto domy měly obrovské sklepení, dokonce navzájem propojená, aby v případě nějakého úteku nebo katastrofy mohli navzájem ukrývat a pomáhat si. Jinak sloužily jako skladové prostory v tom středověku.
2: A teď přímo tady vznikne ta nová expozice.
4: My tady ty prostory chceme zpřístupnit veřejnosti, poukázat na tu historii Uherského Brodu a to tím způsobem, že probouráme původní otvor, který tu býval historicky, ale později byl zazděn a zasypán, tak jej chceme obnovit a vybudovat takovou výstavní síň se expozicí o historii Uherského Brodu a některých okolních obcí.
3: Ten hlavní vstup ten teda bude z Masarykova náměstí, přímo.
4: Přesně tak, ve stávajícím chodníku se umístí nové schodiště do podzemí, čili bude to přístupnost k Masarykova náměstí.
3: Ty prostory jsou tady krásné, ty stropy jsou asi nějaké 4 metry vysoké, když to tak odhadneme. To by mělo zůstat tak, jak to vlastně je?
4: Po dohodě s památkáři bude část omítnutá a některé pěkné plochy režného zdiva nebo kamenného budou zachovány jakoby na památku.
2: Opravy sklepení by měly začít v příštím roce. Náklady na vybudování expozice budou asi 5 milionů korun. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme, už bylo 8:45. Počasí. Jaké bude ve Zlínském kraji počasí, tak to nám právě teď prozradí paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Tak čekáme malou oblačnost, polojasno až skoro jasno. Na večer se nám potom začne obloha i vyjasňovat. Ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů. Bát nám k tomu bude vítr mírný, severovýchodní až severní do 25 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout.
0: Zeptám se také na zítřejší středeční počasí.
1: Tak stále slunečno, jasno nebo skoro jasno, ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů, ale v údolích mohou klesnout na hodnoty kolem 8 stupňů, ty nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů. Vád nám tomu bude vítr slabý, přes den hlavně teda v té západní části kraje, tam bude ten vítr už i mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: A vy jste nemluvila vůbec o nějaké dešti, tak dočkáme se v nejbližších dnech ve Zlínském kraji nějakých srážek?
1: Tak ani ve čtvrtek, ani v pátek dešť nečekáme, stále bude převažovat slunečné počasí s minimální oblačností, ve čtvrtek ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů, ty nejvyšší od 25 do 29 stupňů a v páteční ty nejnižší teploty od 14 do 10 stupňů a nejvyšší od 28 do 32 stupňů.
0: Jaké máme očekávat ve Zlínském kraji počasí, to prozradila Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Nevím, co všechno už jste, milí posluchači, dnes po ránu stihli. Možná, že jste se třeba před chvílí vrátili z ranní procházky se svým čtyřnohým miláčkem a my budeme o psech teď mluvit také v našem vysílání.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Dnes sice většina z nás využívá k sečení trávy sekačku, tradičně se ale zahrady a louky nechávaly vypásat ovcemi. A s ovcemi lidem pomáhali ovčáčtí nebo pastevečtí psi. Používají se i dnes a jak s ovcemi pracují? Za pastevkyní Martinou Mastilovou se do Březolup na Uherskohradišťsku vydala natáčet Markéta Macháčková.
2: Lie down. Pomalu, pojď. Jí. Zastav.
3: Dává Martina Mastilová z Březolup povely svému psu Šňůrovi a kolem nás se poslušně řadí její tři ovce.
4: Když jsem ho přivedla k ovcím, tak tam bylo jasné, že prostě je to pro něho top. A začalo nás to teda bavit oba dva, takže jsme se tak učili společně, až se nám teda začalo dařit. Pořídila jsem si svoje tři ovečky. Začali jsme jezdit i na výpasy, kdy jsme hlídali třeba 300-hlavé, 500-hlavé stádo. Vypásali se právě chráněné oblasti. Jak je u lidí běžné, tak se měří síly ve všem, takže se pořádá i zkoušky a závody v pasení. Spadáme pod ten tradiční styl. Po celorepublikově si myslím, že je to čím dál oblíbenější.
3: Proč vlastně lidé v našem kraji odedávna ovce chovali?
4: Se tak říkalo, kdo má ovce, má všechno, co chce. Nejenom, že mu pomáhali vypásat ty louky, nemuseli to sect. Ty ovce se chovaly jak na maso, jehňata, tak na mléko, na vlnu. Vlna se zpracovávala na koberce, na oděvy, rohy se používaly na knoflíky, na hudební nástroje.
3: Dnes se k ovcím lidé vrací a využívají je k vypásání zahrad a luk. A s ovcemi pomáhají pastevečtí a ovčáčtí psi.
4: Pastevec jako takový má za úkol strážit to stádo. Typické plemeno je čuvač, jako asi tak nejznámější. Když se narodí, tak se hodí do toho stáda a je tam 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s těma ovečkama. Ovce se ho nebojí, ale přitom třeba ta škodná, jako vlci, medvědi, o něm ví, takže on je hlídá. A pak tu teda máme ty ovčáky. Ovčák pes má za úkol pomáhat tomu ovčákovi, bačovi s tím stádem manipulovat.
3: A jak ovce a pes spolupracují?
4: Ty ovce vědí, to je strašně chytré stvoření. My když jsme chodili vypásat, ráno se otevřel salaš a oni už vycházeli a už věděli kam, ale třeba byl podzim a tam, kde se měli pást, tam už toho moc nebylo. Dole u řeky bylo krásně zeleno, nahoře rostlo osení na poli, kde nesměli. Potom bez psa ani ranu, jo. On vám to tam uhlídá a vy, kdybyste tam měla za něma furt běhat, ten pes opravdu, když s něma umí dobře komunikovat, stačí, když se koukne, zatlačí, počká, no a nebo když ta ovce neposlouchá, tak třeba do ní štěkne nebo mírně štípne a ona si to příště rozmyslí.
3: Dobrý ovčácký pes musí mít zdravý instinkt a základní vlohu k pasení. U některých plemen tím, že se neposilovali, zanikali. A tak plemeno není zárukou dobrého psa. A při výběru je důležité dívat se na vlastnosti konkrétního jedince. Kromě zmiňovaného slovenského čuvače se k pasení v Beskydech hojně využívalo původní plemeno vyhnulého beskydského bundáše. Dnes u nás ovce pasou psy rozličných plemen a často se využívá border.
4: Došlo se na to, že když se ty louky budou přirozeně vypásat, tak se vrátí ty původní rostliny, neškodí to tak té krajině, takže spousta i těch chráněných oblastí se začíná díky tady tomuto vypásat. Samozřejmě i spoustu lidí si vzalo ty ovečky zpět na to spásání té zahrádky.
3: Jak se k pasení ovcí člověk v dnešní době dostane? Pokračuje Martina Mastilová.
4: Většina jich začínala psem a pak si pořídila ty ovce nebo hledá tu práci u těch ovcí. Ale vím, že jsou prostě chovatelé, jsou to farmáři, mají ty ovce jak na vypásání těch luk, tak třeba na maso, na mléko a ti se právě vrací k těm psům, aby jim pomohli s tím stádem.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich zdraví Matěj Nradilek. Dobré úterý. Valašské Meziříčí chystá kompletní přestavbu tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem na Vsetínsku. Areál město koupilo před 3 lety a nechalo už vybudovat vrt na pitnou vodu nebo třeba pořídilo nové stany. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes otevře výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Autor se v ní věnuje střetu přírody s lidskou civilizací a otázce, co po člověku na zemi zůstane. Výstavu tvoří 8 objektů, 6 hliníkových a 2 bronzové sochy a doplňuje ji audiovizuální

0: Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou v úterý večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. K večeru bude oblačnosti ubývat a večer může být i zcela jasná obloha. Povane mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 22 až 15 stupňů. Nejvýše dnes vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Slušovicemi a Neubuzí na Zlínsku osobní automobil srazil cyklistu. Tolik krátké zprávy, je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za chvilku bude v našem vysílání zpívat dnešní oslavenkyně Zuzana Michnová. Spolu s ní budou dnes slavit například také herečky Zuzana Bidžovská, Zuzana Kajnarová nebo Zuzana Norisová. Dnes je totiž v kalendáři napsáno jméno Zuzana. My také všem Zuzanám přejeme vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku a posíláme Věru Špinarovou.

0: Dnes po ránu se vysílání Českého rozhlasu Zlín dočkáte i Petra Uhříka. Není tady s vámi celé ráno, ale teď nás trošku hudebně vzdělá. Vybral si další svou oblíbenou hudební skupinu. Bude to hudební skupina, která byla založena v západním Německu. To znamená, že byla založena v 80. letech, konkrétně v roce 1985. Jedná se o skupinu Silent Circle.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Po nějaké době se znovu podíváme na diskotéku druhé poloviny 80. let, kde jsem byl jako ryba ve vodě. Jednou z mnoha kapel, kterou jsem pouštěl rád, bylo tehdy i německé trio Silent Circle. Prostě eurodisco ve své plné parádě, připomínající Bad Boys Blue, Alphaville, Camouflage, zkrátka vlnu v té době podobných příbuzných skupin. Za jejich úspěchem stojí, jak už to známe z mnoha jiných případů, schopný producent. Silent Circle vždycky spolupracovali s Bernardem Dietrichem, uznávaným německým vydavatelem, který kapele přinesl mediální pozornost a pomohl jí k úspěchu. Průlom přišel v roce 1986 s jejich druhým singlem Touch in the Night a tato pro disco party kultovní hitovka se okamžitě dostala do první dvacítky německých žebříčků. A protože platí přísloví bližší košile než kabát, náš vkus byl vždycky ovlivněný spíš tím, co jelo nejblíž od západních hranic. Takže vzhůru na parket, diskžokej už rozblikal světelné hady, majáky, mládež si dodává odvahy u cigára, no teď jenom kdo bude tím prvním, který v sále kulturáku strhne lavinu tanečníků.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: lásku.
1: O lásce zpívali v našem vysílání No Name, bavíte se s Českým rozhlasem Zlín.
2: Počasí.
1: A pokud máte rádi léto, tak vás bude bavit dnešní počasí, které bude typické letní. Teploty budou ve Zlínském kraji stoupat až na 30 stupňů. Obloha bude polojasná až skoro jasná, k večeru úplně jasná.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.

0: Blíží se 9. hodina a s ní závěr ranního vysílání. V 9 hodin nabídneme hlavní zprávy. V nich se například dozvíte, že stát na čtvrteční den plánuje veřejný zátěžový test. Čeho? Tak o tom podrobně uslyšíte ve zprávách. Po zprávách se můžete těšit na srdcovky se Zdeňkem Junákem a ještě vás pozvu na dnešní odpoledne. Po 15:45 bude naším hostem ve zlínském vysílacím studiu dlouholetý šéf Barumky Miloslav Regner. No a já vám přeji krásný zbytek dnešního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Čištění kontejnerů naplánovali na tento týden ve Vsetíně. V Bohuslavicích u Zlína začala výměna veřejného osvětlení. Stát na čtvrtek připravuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Vsetín začal na území města čistit kontejnery. Umytí nádob zajistí vsetínské technické služby, které mají pro takové akce speciální vozidlo. Podle mluvčí radnice Jany Raškové očistí všechny nádoby na komunální odpad, na papír a plasty.
2: Všechny kontejnery kompletně umyjeme a vydezinfikujeme. Snažíme se, aby byly nádoby nejen čisté, ale také, aby se omezil zápach a množení bakterií. A to hlavně teď v letních měsících, kdy jsou tady ve Vsetíně vysoké teploty.
0: Více než 2 miliony korun bude stát výměna veřejného osvětlení v Bohuslavicích na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Stávající osvětlení v obci nahradí úspornější LED technologie. Ta se bude instalovat nejprve na hlavním silničním tahu, poté podél místních komunikací. Na některých nedostatečně osvětlených místech dojde i k přidání úplně nových světelných bodů. Hotovo by mělo být v průběhu září. Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními volbami a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu mohou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Řekl ve vysílání Českého rozhlasu ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
3: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
0: Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet příští rok nezvýšil, mohli by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemohou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky, vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme v našem kraji polojasno až skoro jasno, k večeru oblačnosti ubyde a může být i jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Brodě v ulici 26. dubna auto srazilo chodce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Malý dárek do dlaně předám k svátku Zuzaně. Nevelký však ruku na to, vzácnější je nežili zlato. A ani sůl dodám tence, není žádná konkurence. Nikde nejde nakoupit můj dáreček dobrý hit. Přesto problém pro mě není rozdávat bez omezení. Ať je vás i milion, každý u mě má svůj tón. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 11. srpna roku 2026, máme léto. A když jsem se podíval do kalendáře, třpití se tam krásné křestní jméno Zuzana. A tak všem Zuzankám, Zuzanečkám, Zuzikům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, tak v zorném úhlu, bych řekl ve svém blízkém dohledu, mám dvě Zuzanky. Jedna je naše kolegyně v rozhlase, paní doktorka Zuzana Kopuletá. Takže, milá Zuzanko, všecko nejlepší k tvému svátku. A tou druhá, to je moje roztomilá holčička, moje dcera Zuzanka Machálková. Takže, Zuziku, i tobě všecko nejlepší. Užijte si, děvčata, dnešní den. No, a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku pro ženský a mužský sbor z Hroznové Lhoty, který v tomto roce slaví 30 let svého zpívání. Sbory vystupovaly nejdál v Praze a na Slovensku. Nejvýš na Zvonici ve Velkých Karlovicích. Největší zima nám byla v Brně na náměstí Svobody před Vánocemi, to bylo minus 15 stupňů Celsia. Nejkrásnější prostředí v arcibiskupském sále v Olomouci. Nejvíc nás hřálo u srdce, když jsme vystupovali všichni pro nemocné v hospici na Svatém Kopečku a pro dětské domovy. Velkou pomocí nám byla doprovodná muzika. Velký dík patří také všem, kteří s námi už nespívají, ale taky s námi dlouhá léta zpívali. Moc děkujeme a přejeme, ať ta naše lhotská písnička stále žije a hřeje u srdce nejen nás, ale všechny ty, kdo se s ní potkávají. Pevné zdraví všem přejí zakládající zborů Ludmila a Josef Mackovi. Tož, moji milí Mackovi, ať vám to zpívá a pevné zdraví. No a já jsem vám vybral písničku, no tak když jste ten mužský a ženský zbor, Modlitbu za vodu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Přerově se kdysi vyráběl fotoaparát. Měl, ten fotoaparát měla doma spousta rodin. Měl název Flexaret a byl z mé opty. Takový ten na dvě oka, kde se člověk díval zhora do matnice a musel si obraz v hlavě otáčet, protože se hýbal naopak. A hlavně měl v sobě film 12 políček, anebo kinofilm 630 políček. A to bylo všechno, co jste z celé dovolené měli. Takže se stalo. Rovnejte se. Prosím vás, ať to nemusím dělat dvakrát. Teto, ty jsi zavřela oči. Stredo, ty ses otočil. No ale, no tak je to smůla, ale dobře, dobře, jedeme dál. Jestli to vyšlo, to jste se dozvěděli za týden, když jste si vyzvedli obálku z fotoslužby. A v ní byly tři fotky. Rozmazané, jedna úplně černá a jedna, no, na které byl krásně vidět váš palec. Za to ty, co vyšly, si člověk pamatuje do dneška. Možná právě proto, že jich bylo málo. Dneska máme v telefonu 400 fotek z jednoho výletu a nedokážeme z nich vybrat jednu jedinou. A přiznejme si, už jste si letos prohlíželi ty loňské fotky? Tož

A protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 50 moravských pověstí. Čte Zdeněk Junák. No a už tady mám indicii, která zní takto. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře. Polívku jsem ale později našel jinde. Opakuji úterní indicii. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře. Polívku jsem ale později našel jinde. Tak to byla úterní indicie, ale nebojte se, moji milí, bude ještě středeční, čtvrteční, páteční, jsou to jednotlivé střípky, které se skládají hezky a v pátek vám bude určitě všechno jasné. Tak a už vám pouštím písničku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 11. srpna pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Někdy je jeden pohyb či gesto víc než milion slov. A to pro mne byla původně určena rodinná dráha kuchaře. Polívku jsem ale později našel jinde. Tak to byla úterní indicie, nebojte se, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční, takže máme se na co těšit. No a prosím vás, mám tady ještě pro vás jedno takové upozornění. Já

Vím, že už si říkáte, ten junák opravdu z nás dělá, fakt nevím co, neustále to opakuje, ale věřte, že jsou pořád lidi, které potkávám na ulici a řeknou mi, pane junáku, my bychom vám rádi taky namluvili nějaký ten vzkaz, ale to telefonní číslo říkáte tak rychle a my si ho nestačíme poznamenat. Takže přátelé, jak se říká, opakování je matka moudrosti, takže pokud chcete, abych vám splnil vaše přání, abych vám zahrál písničku, kterou máte rádi, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do našeho playlistu, do scénáře, abychom na to měli dostatek času. To je pro dnešek všechno. A teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 už začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.

0: Hradecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snážíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kameny, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Frýdlantu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Frýdlantu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme odtamtud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Frýdlant znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom frýdlantském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Další Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku, z Frýdlantu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Výborně. Se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: nastoupil o 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašském Meziříčí se objevil mor včelího plodu. Včelaři museli úly i s včelami spálit. Plachtu s portrétem Tomáše Bati na torzu vyhořelé 34. budovy ve Zlíně se demoliční firma pokusí zachránit. Lidé mohou hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí. Dnes bude v regionu převládající polojasná obloha a na teploměru až 30 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a začínají další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké dopoledne. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svá včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky, ale i vosk. Nákaza se může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Danihlík z katedry biochemie Přírodovědské fakulty Univerzity Palackého.
2: Zavažně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
0: Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která stále visí na jedné z posledních stojících stěn vyhořelé 34. budovy ve Zlíně, se demoliční firma pokusí při bourání zachránit. To ale bude možné pouze v případě, že tím neohrozí bezpečnost pracovníků. O plachtu totiž projevila zájem nadace Tomáše Bati a pokud se jí podaří sundat nepoškozenou, bude se jednat o jejím další využití. Pokračuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
3: Pokud to nebude nebezpečné, tak se pokusí před samotnou demolicí tu plachtu bezpečně sundat a uvidíme potom při těch samotných pracech, jaká bude realita.
0: Budovu v červenci výrazně poškodil rozsáhlý požár. Nejnebezpečnější část zhořelé budovy chce demoliční firma zbourat do začátku září. Od tohoto týdne mohou lidé hlasovat v anketě o strom čtvrtstoletí. Vyhlásila ji nadace partnerství k 25. výročí soutěže Strom roku. Do klání jich pořadatelé vybrali jen 13 z těch, které v minulosti v anketě zvítězily. Od 29. září se výběr zúží na 5 stromů s nejvyšším počtem hlasů.
4: O titul Strom čtvrtstoletí se utká i vítěz loňského ročníku soutěže, tedy Oldřichův dub z Ústeckého kraje. Hlasovat můžou lidé i pro opatovickou borovici nebo pernštejnský tis, který podle legendy střeží hrad Pernštejn posledních 1000 let. Celkem se o přízeň lidí uchází 3 jehličnany a 10 stromů listnatých. 3 nejúspěšnější stromy nadace partnerství ocení odborným ošetřením. Komunity, které se o ně starají, čeká i finanční odměna. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování.
5: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
6: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
7: Island to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
6: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnost ubývat a večer může být i jasno. Povene mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes vyšplhají na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Brodě v ulici 26. dubna osobní automobil srazil chodce. V Luhačovicích v ulici Masarykova se střetl nákladní s osobním automobilem. Takové byly zprávy a teď už úterý v našem vysílání pokračuje dál. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné úterý. Máme 5 minut po 10. hodině a i dnes vám dělá společnost dopolední Český rozhlas Zlín. Co jsme si pro vás dnes připravili? Už za malou chvíli se můžete těšit na skvělý slaný recept. Připomeneme si první koncert rozhlasových symfoniků v roce 1926 a pozveme vás i na vernisáž výstavy sochaře Ondřeje Olivy. Čeká nás toho spousta, začneme už tradičně písničkami. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Jsem ráda, že jste s námi. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bude 10:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarohového těsta, plněné mletým masem a klobásou. Původně od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. Naučíme se je teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejně jako ve výherním receptu. Jak zjistil Patrik Rozehnal?
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal, najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A dvě lžičky, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opepříme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Sádlo máme přehráté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mhm.
1: Hezký šťavnatý tvarohovo-bramborový těsto bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: Tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: Taštičky z tvarohovo bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnejí i vám. Recept Romana Pauluse najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám, posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička Záchranný bod. A 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jožky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Jiří Korn, posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Dnes se ve zlínském Baťově institutu koná vernisáž nové výstavy sochaře Ondřeje Olivy. V našem vysílání vás na ně pozveme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín,

0: tak mě propojení napadlo i při hledání názvu pro tuhle výstavu. Jedná se o složení slova abyss, které se používá nejčastěji ve spojení s oceánem pro temnou hlubinu, ale skrývá v sobě také jak mytologický, tak i oceanografický rozměr. A druhé slovo je Lentis, které vychází ze slova Atlantis, tedy označuje zapomenutou, zašlou civilizaci.
1: Řekněte nám, jaké je téma výstavy?
0: Tématem výstavy jsou, jak už jsem vlastně říkal z názvu, jsou temné hlubiny oceánu, staré civilizace, moment zmražení či zakonzervování času, ale také teď už mi bylo vlastně 40, takže je to neurčitý strach ze smrti a z nebytí.
1: Řekněte nám, prosím, více o objektech, které na výstavě uvidíme.
0: Na výstavě je 8 objektů, na kterých jsem pracoval více než rok a půl a budou vystaveny vůbec poprvé. 6 velkých hliníkových soch, které tvoří hlavní instalaci, připomínají staré trámy či fragmenty rozpadajícího semola, které si vzal oceán zpět a začíná se na nich rozrůstat nový život. Další 2 objekty jsou rozměrově spíše komorního charakteru a jsou z bronzu s podobnou tématikou. Já se vždycky snažím věci posunout dál a tak i tyto nově vzniklé věci pro mě jsou zatím technologicky, ale i řemeslně zatím nejnáročnější, na kterých jsem doposud pracoval. Tak doufám, že to nejen milovníci výtvarného umění ocení.
1: Vernisáž výstavy Abyss Lentis se tedy koná dnes v úterý 11. srpna v 17 hodin. Pokud by to nikomu nevyšlo, tak jsou v plánu i 2 komentované prohlídky. Kdy?
0: Samozřejmě já zvu všechny posluchače na dnešní vernisáž, ale kdyby to tedy náhodou opravdu někomu nevyšlo, tak první komentovaná prohlídka bude 8. září s kurátorem Ivanem Bergmanem, anebo potom v úterý 6. října, která bude se mnou. Je to vždy od 17 hodin.
1: Na závěr ještě prosím přidejme informaci, do kdy bude celá výstava přístupná.
0: Mám pocit, že výstava končí 25. října, takže pořád ještě mají všichni hodně času na to, aby udělali pořádný nádech a mohli se potopit do hlubin Abyslantidy.
1: Říká sochař Ondřej Oliva v Českém rozhlase Zlín. Děkujeme vám za pozvání a ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Děkuji, nasánou, děkuju.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. V letních měsících obzvlášť řešíme zalévání. Nezáleží při něm jen na množství vody, ale také na tom, kdy ji rostlinám dopřejeme. Babské rady vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřinášejí stejné výsledky.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu vsákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

Po písničce Petra Spáleného pro vás mám pozvánku k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín. Po 11. hodině totiž ve studiu přivítám zpěvačku Kamilu Poloniovou, kterou můžete znát jako dcerku z Hošťálkovej. Tak nás poslouchejte dál.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V setínské nemocnici pořád chybí krev, zásoby jsou hraniční. Ve zlínské zoologické zahradě se podařilo odchovat dvě mláďata kotulů veverovitých. Jihomoravský kraj zneplatnil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně. Dnes bude v regionu převládat polojasná obloha a na teploměru až 30 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a u ní vás zdraví Matěj Neradilek. V setínské nemocnici stále chybí krev, zásoby jsou hraniční, a to i po výzvě, se kterou nemocnice přišla v minulém týdnu. Dárci na ní zareagovali, k naplnění zásob to ale nestačilo. Které krevní skupiny nemocnice potřebuje nejvíc, říká mluvčí Lenka Plačková.
3: Moc děkujeme všem dárcům, kteří v minulých dnech vyslyšeli naši výzvu a přišli darovat krev. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, nicméně zásoby jsou i nadále na kritické hranici a krev stále chybí. Nejvíce akutně potřebujeme dárce s krevními skupinami A+, A-, 0+, 0-.
1: Nedostatek krve způsobila také vedra a větší počet úrazů, které provázejí letošní léto. Ve zlínské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata kotulů veverovitých. Jde o drobné jihoamerické primáty, kteří pocházejí z oblasti od Kolumbie až po severovýchodní Brazílii. Zatím jsou zcela závislí na matkách a většinu času tráví přichycení na jejich zádech. Skupina kotulů ve zlínské zoo má teď 25 členů. Zoo tento druh chová od konce 90. let a za tu dobu se jí podařilo odchovat 77 mláďat. Patří tak mezi nejúspěšnější chovatele tohoto druhu v Evropě.
4: Kotulové mají velmi rychlý metabolismus a tak je chovatelé ve zlínské zoo krmí 4x denně. Dostávají ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, ale také živé cvrčky, sarančata nebo vařená vejce. V lidské péči se můžou dožít až 20 let. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Jihomoravský krajský úřad prohlásil územní rozhodnutí pro nový přístav v Hodoníně za neplatné. Dokument potřebný pro stavbu přístaviště pro 80 rekreačních lodí vydal Hodonínský městský úřad. Kvůli změně stavebního zákona v roce 2024 měl ovšem proces přejít pod krajský úřad. Protože se to nestalo, musí se teď umístění přístavu nanovo zabývat hejtmanství. Doplňuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
5: Jedná se čistě o procesní záležitost a na podstatě záměru se nic nemění. Klíčové je pravomocné rozhodnutí krajského soudu, který potvrdil veřejný zájem na výstavbě přístavu.
1: Přístav má být podle správy vodních cest hotový v roce 2028. Proti rozšiřování plavby vystupuje spolek Děti země, podle kterého by přístav zničil cenné biotopy. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíc zdražily pohonné hmoty, jak říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
6: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily.
2: Počasí.
1: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru pak očekáváme ubývání oblačnosti a večer může být i jasná obloha. Povene mírný severovýchodní až severní vítr a na teploměru nejvýše naměříme teploty v rozmezí 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/49 na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Provádí zde výkopové práce kanalizace. Sestava se pohybuje a nutno tedy počítat s omezením. Slyšeli jste zprávy a teď už pokračuje úterní dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po zprávách v 11 hodin posloucháte Český rozhlas Zlín. V úterý dopoledne je s vámi Anna Randárová. Mým hostem je dnes zpěvačka, která si říká dcerka Zošťálkovej a můžete ji znát nejen z pěveckých soutěží, ale především díky jejímu hlasu a tvorbě, ze které sála láska k rodnému kraji. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín vítám Kamilu Poloniovou. Dobré dopoledne.
8: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Na náš rozhovor se můžete těšit už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín je dnes zpěvačka Kamila Poloniová, která si říká dcerka z Hošťálkovej. Pojďme na úvod našim posluchačům vysvětlit, jak tohle jméno vlastně vzniklo.
1: Toto jméno vzniklo při mých studentských letech na gymnáziu, Masarykově gymnáziu na Vsetíně, když jsem studovala, a dá se říct, že je to vlastně jenom taková oficiální přezdívka na Instagramu, a přemýšlela jsem, jestli ji mám používat i jako v hudební sféře, ale přišlo mi to moc dlouhé a zároveň jako dcerka, že bych to zkrátila, tak mi přišlo jako škoda, že bych nevěděla, nebo že by lidé nevěděli, odkud jsem. Takže taková oficiální je to jakoby na Instagramu, ale jako kapelu, tak mám Kamila Poloniová s kapelou.
0: Je to tedy dcerka z Hošťálkovej, tak co všechno pro vás Hošťálková i vlastně kraj, ze kterého pocházíte, znamená?
1: Hošťálková je pro mě srdcovkou, srdcovým místem, kde se ať už ráda vracím z cest nebo z cestování, ale beru to hlavně jako takový domov, kde prostě cítím bezpečí, kde se cítím dobře a jak říkám, srdcovka.
0: Vy jste začala zpívat v 6 letech, tak by mě zajímalo, jestli se hrálo a zpívalo u vás doma, jestli jste měla nějaký hudební vzor přímo v rodině.
1: No, to je trošku jako zajímavé, že vlastně ne, protože, nebo no, mě se to vždycky někdo se zeptá a je překvapený, že odpovídám, že ne. Protože vlastně z rodiny tak nějak jako všichni tápeme, po kom to vlastně jako nadání mám, nebo kde se to vlastně jako vzalo, protože ani jeden z rodičů aktivní nespívá nebo nehraje na žádný nástroj. Možná jenom jako vzdálená rodina má nějakou kapelu, ale jako motivace tam byla, ale nepřímo jakoby hudební od rodičů.
0: A kdy potom nastal ten zlom, že se z nějaké záliby jste se dostala do momentu, kdy jste začala vystupovat před čím dál větším publikem?
1: Ten zlom nastal asi, jak jste říkala, v mých 6 letech, kdy mě maminka přihlásila do ZUŠ Vsetín, kde jsem začala pravidelně chodit a navštěvovat jak už zpěv, tak pak další nástroje, jak se přidali. A musím říct, že ta Zuška mi v tom hodně, hodně pomohla, ať už různé koncerty, žákovské, vánoční a různým příležitostem, tak si myslím, že ta Zuška byla taková klíčová k tomu, abych se zdokonalovala v tom zpívání a hlavně v tom vystupování, jak říkáte, před větším a větším publikem.
0: Říká zpěvačka Kamila Poloniová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vy nejenom zpíváte, ale také tvoříte, skládáte. Co vás k tomu přivedlo?
1: Co mě k tomu přivedlo? Já vždycky se snažím, když skládám nějakou píseň, aby měla nějaký hlubší význam, aby to nebylo jenom nějaké rýmování se textu a potom vlastně jako, aby to mělo hitlovou melodii, to samozřejmě taky, to je taky důležitá složka, ale pro mě je důležité, aby to mělo nějaký přesah a o to se vždycky vlastně snažím. A ta touha vlastně si myslím, že přišla skládat vlastní písničky tak už někdy v pubertě, kdy jsem napsala písničku o nešťastné lásce a pak to tak už nějak jako začalo postupně se rozvíjet dál.
0: Nejen o hudbě si budeme se zpěvačkou Kamilou Poloniovou povídat v Českém rozhlase Zlín i po písničce. A my si teď pustíme jednu z vašich autorských písniček.

0: zpívá, skládá, učím a k rodnému Valašsku se hrdě hlásí dnešní host Českého rozhlasu Zlín, zpěvačka Kamila Poloniová. Někteří posluchači si možná vzpomínají, že jste se objevila v pěvecké soutěži Superstar a vy jste se zúčastnila hned dvakrát. Řekněte nám prosím, jak to bylo.
1: Ano, je to tak, je to pravda. Já jsem byla v Superstar a to málo kdo ví, nebo tak to jakoby asi fanoušci už ví, ale byla jsem tam v roce 2015 ještě s bývalým přítelem, se kterým jsme zakládali kapelu a byli jsme tam spolu. A v tu dobu mi řekl přímo Palo Habera, který byl v porotě, tak mi řekl něco ve smyslu, že jsem moc mladá, ale že ať zpívám dál, ať se zdokonaluju v tom zpívání a ať přijdu znovu. Tak jsem na jeho slova nezanevřela a pak jsem se tam teda o 5 let později opravdu objevila po druhé. No a to už bylo teda úspěšnější a zazněla tam právě tady tato písnička Nad našu Ošťálkovou.
0: Pro toho, kdo neví nebo nemá představu, jak ten samotný casting probíhá, můžete nám přiblížit, co všechno se vlastně musí absolvovat, než se člověk postaví před tu porotu a dostane se na televizní obrazovky?
1: Určitě. Nevím teda, jak je to teď, ale když jsem tam byla já i v tom roce 2015 i v 2020, tak to nebylo jenom tak, že vás vzali právě na ten hlavní casting před tu hlavní porotu, což si hodně lidí myslí, že to takhle jako vlastně je. Ale musela jsem projít asi 3 nebo 4 takovými předcastingy, kde vlastně sedí ať už režisér nebo nějací producenti a ti přímo jakoby, dá se říct, tak jako vybírají i ty lidi. Takže dostat se před tu hlavní porotu, dá se říct, že je takové trošku i jako štěstí, že vás vlastně vyberou.
0: Říká zpěvačka Kamila Poloniová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Superstar ale nebyla jediná pěvecká soutěž, které jste se zúčastnila. V roce 2018 jste se v celorepublikové soutěži Czech Talent umístila na 2. místě. A mě by zajímalo, co bylo vaší motivací, abyste se přihlásila.
1: Mě hodně lákalo to, že to není tak, když to tak řeknu, komerční soutěž jako Superstar, ale dá se říct, že je to taková jako vlastně probíhala tady ve Zlíně v kongresovém centru to finále, tak mi bylo sympatické to, že je to vlastně jakoby tady z našeho regionu a chtěla jsem zkusit jako něco jiného, no.
0: A bylo to o té zkušenosti nebo se ozvala i soutěživost?
1: Já myslím, že i s těma lidma, co jsme tam byli, tak i soutěživost, ale brala jsem to opravdu jako velkou zkušenost a byla jsem z toho jako nadšená, že jsem vlastně se umístila na tom krásném 2. místě.
0: Předpokládám, že se vám možná obzvlášť v období soutěží snažila spousta lidí poradit. Stalo se, že vám nějaká třeba i dobře míněná rada vůbec nesedla?
1: Myslím si, že se to stalo, nebo respektive, že jsem těch rad dostala, ať už vyžádaných nebo nevyžádaných, hodně, ale já se vždycky snažím si z toho vzít to nejlepší, nebo respektive, tak celkově vždycky, když mluvím s nějakými lidmi, tak se snažím prostě si vzít z toho to dobré. Takže i co se týká těch rad, tak samozřejmě tam takových pár asi určitě padlo, ale vždycky jsem si z toho vzala prostě to, co mě je blízké a co jsem potřebovala, dá se říct.
0: Mluvili jsme spolu o soutěžích, kterých jste se účastnila. S odstupem času, co pro vás bylo největším přínosem?
1: Největším přínosem? Asi to, když jsem teda začala hrát se svou první kapelou, a jak už jsem zmiňovala bývalého přítele, jak jsme byli právě ta Superstar. A potom asi, když jsme začali hrát, nebo když jsem se začala obklopovat různými muzikanty a lidmi kolem mě, tak s Danielem Jakubíkem vlastně jsme začali po svatbách a po různých akcích, kterého tímto zdravím. Dan je úžasný multi-instrumentalista a strašně talentovaný člověk. Takže asi to, jo, kterými lidmi jsem se obklopovala v té době.
0: Říká zpěvačka Kamila Poloniová v dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. V našem rozhovoru budeme pokračovat za chvíli.
2: horka se valí Evropou a naše těla jedou na plný výkon. Co se v nich odehrává, když se organismus začne přehřívat? A jak poznat, že už může být ohroženo naše zdraví? I na tyto otázky odpoví host poradny pro zdraví, kardiolog a interní lékař z Zlínské Baťovy nemocnice Michal Mikulica. Už 12. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: Hudba je pro mě vším, je pro mě lékem na trápení duše, relaxem i radostí. To jsou slova zpěvačky Kamily Poloniové z Hošťálkové na Vsetínsku, mého dnešního hosta ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vy zpíváte nejen své písně, ale i převzaté. Co vás baví víc?
1: To je docela těžká otázka pro mě. Já jsem o tím včera přemýšlela, nebo respektive jsem se o tom bavila s mojí maminkou, kdy jsme teďka nedávno měli koncert, tradiční koncert na Damašku v Hošťálkově na Pasekách. A ona říkala, že je strašně super, že ty převzaté písničky, ta různorodost, že vlastně zpívám různé žánry a vlastně si v tom jakoby každý ten posluchač najde to své. Takže v tom je výhoda těch převzatých písní, bych řekla, no a v těch vlastních, takže jakoby člověk je sám za sebe a že vlastně představí něco, co on sám vytvořil. Takže těžko říct, co mě baví víc.
0: Kombinace obojího.
1: Asi jo.
0: Když jsme ale zmínili převzaté písně, tak podle čeho si je vybíráte?
1: Podle toho, nebo takhle, mě musí vlastně ta písnička jako zaujmout. Například taková moje srdcovka je teď třeba od Karla Dochoně v Dolinách písnička. A já jsem vlastně Poloslovenka, tatínek je Slovák a mám strašně ráda Slovensko, Slováky a celkově slovenštinu, zbožňuju. A já vždycky, když jako uslyším tu písničku a tak mě jako zaujme, tak si pak jakoby řeknu, že jo, to bych chtěla jako zpívat nebo to bych chtěla zařadit do svého repertoáru, takže je to asi tím, že mě ta píseň musí jako nějak zaujmout nebo prostě se stát takovou oblíbenou, abych si to dala do toho svého playlistu.
0: Vraťme se ještě k vaší tvorbě. Pokud by nás teď poslouchal někdo, kdo žádnou z vašich autorských písniček ještě neslyšel. My už jsme si teda jednu pustili v rámci našeho rozhovoru, ale jakou by podle vás měla začít?
1: Začít možná teda asi tu nad našu Hošťálkovou, která byla teda úplně první, kterou jsem složila se svojí maminkou. No a potom vlastně... dá se říct asi jakoukoliv z těch dalších. Teďka třeba nejnovější, co mám píseň, tak je Ty a já, kterou mi napsal Domča Kopečný, kterého taky zdravím. A tak to je asi nejnovější, takže jakoukoliv.
0: Vy jste se rozhodla kouzlo hudby předávat i dětem. Učíte už od roku 2021. Vyskytla se vůbec někdy varianta, že by se váš pracovní život od hudby odklonil?
1: Nad tím jsem nepřemýšlela, nebo respektive jsem k tomu neměla asi důvod přemýšlet, jestli bych dělala něco jiného. A musím říct, že kdybych asi měla dělat něco jiného, co nesouvisí s hudbou, tak bych asi nevěděla co, nebo nedokážu si představit, že by ta hudba jako nebyla tou součástí té mojí práce, protože mě to neskutečně baví, i to učení, i právě to, ta hudba, jak se to prolíná. A asi opravdu nevím, co bych jiného dělala. Nebo takhle, bavily mě jazyky na střední škole a na vysoké, ale těžko říct, kam by mě vítr zavál.
0: Po absolvování gymnázia ve Vsetíně jste studovala vysokou školu, konkrétně pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. A ani tam jste hudbu neopustila a vlastně ani soutěže. Řekněte nám o tom víc, prosím.
1: Tak, ano, je to tak. Já jsem studovala učitelství hudební výchovy a českého jazyka pro střední školy a pro druhý stupeň základních škol. A je pravda, že ta katedra hudební výchovy mi nabízela hodně možností, ať už koncerty nebo právě soutěže. A co stojí asi za zmínku, co se týká těch soutěží, tak je Mozaika Poznání, kde jsem byla vlastně dvakrát. A při té příležitosti jsem složila písničku o Olomouci, která má název Olomoucká. Takže taky tak jako nabízím, aby si posluchači poslechli, našli. A dá se říct, že je to taková jako píseň o studentském životě v městě Olomouc a možná i taková trošku reklama na to, ať někdo jde studovat do Olomouce.
0: Se zpěvačkou Kamilou Poloniovou z Hošťálkové na Vsetínsku si dnes povídám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zpět budeme za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín, Rádio vašeho kraje.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín je dnes zpěvačka Kamila Poloniová z Hošťálkové. Mluvili jsme spolu o lásce k Valašsku, která se prolíná i vaší tvorbou. Je to něco, s čím se člověk narodí, anebo to až postupem času získává a uvědomuje si to?
1: To je taky docela taková složitější otázka na mě. Já bych řekla, že to je asi kombinace obojího, že se člověk jakoby už s tím jako musí narodit, ale zároveň strašně záleží, jakým stylem nebo jakou výchovou vás k tomu vedou i rodiče, aby si pak ten člověk vlastně jako by uvědomoval ty hodnoty nebo to, odkud je a byl

0: špatně, ale myslím si, že je mapy určitě i navedou. No a to mi vlastně věnovala rodina právě na počest, jak jsem byla v Superstar, tak mi udělali takovou lavečku na míru a bylo to strašně krásné překvapení od nich a už se to stalo takovým místem, že je tam vlastně výhled nad naši Hošťálkovou. No a kousek pod ní je teďka nedávno vyrobené okno výhledové, které teďka bych řekla i dost jako frekventované turisty, chodí tam hodně lidí a můžete si tam udělat i fotku, takže zvu k nám do Hošťálkové.
1: Tak tedy děkujeme za pozvání a za doporučení. Pojďme teď ještě k vašim videoklipům, protože když si je člověk pustí, tak vás v nich uvidí i v kroji. Mm-hmm. Tak by mě zajímalo, jestli je pro vás folklor vlastně přirozenou součástí života, anebo to bylo například jen pro ten klip.
0: Mm-hmm. Já bych strašně ráda řekla, že je to pro mě součástí života a vlastně jako přirozenou jako je, ale přímo ten kroj, tak se přiznám, že jsem vlastně nikdy nechodila do nějakého oficiálního souboru, jak je třeba na Vsetíně v Sacan nebo nějaký takový, ale jako jasně chodila jsem na základní škole do Valašského kroužku a občas jsem teda ten kroj oblekla a na nějakých akcích třeba vystoupila. Ale tak to asi pro mě přímo kroj, že bych jako v něm byla často, tak bohužel ne. ale celkově tak to jako folklor a ty tradice jako vnímám něco jako hodně přirozeného a co je vlastně jako potřeba jako dávat dál nebo i prostě předávat dětem a proto vlastně i jakoby učím a snažím se ty hodnoty takto věnovat té hudbě a těm tradicím.
1: Mluvili jsme spolu o vaší tvorbě, o tom, že sama skládáte, píšete, tak mě napadá, jestli je něco, co byste vaší hudbou chtěla posluchačům vzkázat.
0: Mm-hmm. Jak už jsem říkala, tak já když skládám písničku, tak je pro mě hodně důležitý přesah a právě některé ty písně tak jsem napsala teda, ať už třeba ke své rodné Hošťálkové, tak z nějakého jako z lásky k vlastně k rodnému kraji, tak jsem napsala třeba písně, kde jsem se přímo jakoby vypsala z toho, když mi třeba nebylo úplně nejlíp, nebo když jsem třeba přišla o osobu, která mezi námi už není, tak jsem se právě snažila vypsat se z toho a jakoby předat tady to dál a aby to pomohlo vlastně i těm lidem, co třeba prožívají to podobné, tak aby to mělo nějaký takový jako přesah dál pro ně.
1: Se zpěvačkou Kamilou Poloniovou si dnes povídám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokud se naši posluchači na nás v tuto chvíli dívají přes kamery, tak si mohou všimnout, že ve studiu sedíme vlastně tři. Budete maminkou, ale ano. I přesto vystupujete. A čeká vás ještě jeden koncert, tak kde si vás před vaší mateřskou pauzou můžeme poslechnout?
0: Dá se říct, že poslední koncert už jsem jakoby takto sama za sebe měla teď 9.8. ve Vízovicích, kde byla krásná akce, hudební terasa, ale kdyby posluchači chtěli, tak mě můžou ještě vidět, slyšet teď o víkendu v sobotu s kapelou Everest, kterou tímto taky zdravím, kluci ahoj, jestli mě posloucháte. A tam vystoupíme na Dnu medu a písniček a zahrajeme vlastně večerní zábavu od 22 hodin, kde budu jako host. Takže pokud mi to miminko dovolí, tak zaspívám ještě tam.
1: Říká zpěvačka Kamila Poloniová v Českém rozhlase Zlín.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín. Dnes byla zpěvačka Kamila Poloniová. Jedna otázka pro vás na závěr. Máte hudební sen, který si schováváte pro tu správnou chvíli?
1: Dá se říct, že ano. Mým takovým snem už teda jako dlouhodobě bylo vydat album nebo prostě desku. A vždycky se mě na to i fanoušci ptají, kdy bude nějaké CDčko nebo takhle. A já vždycky odpovídám, je to v plánu, ale zatím ještě není. Tak asi to. Já jsem asi teda časem, postupem času tak nějak jako se snažila právě skládat ty písničky, abych měla dostatek těch písní na to album. A furt jsem si říkala, že to nějak jako časem přijde. No a teďka půjdu na mateřskou, takže toho času budu asi ještě míň. Ale chtěla bych si to tak jako asi v budoucnu někdy splnit a prostě se věnovat stále tomu, co mě baví, a věřím, že to budu i tak.
0: Tak vám moc držíme palce. Děkujeme, že jste dnes byla s námi. Přejeme vám hodně štěstí a hlavně zdraví. Nashledanou.
1: Já moc děkuju za pozvání a všechny moc srdečně zdravím. Děkuju.
0: A pro vás, posluchači, ještě přidám informaci, že dnešní rozhovor bude jako obvykle k poslechu v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Karel Gott s písničkou Nevinná. Blíží se 12. hodina a s ní i závěr našeho dopoledního vysílání. Mám pro vás ale ještě pozvánku k poslechu úterního dopoledního vysílání. Zítra kolegyně Sylvie Pospíšilová přivítá v poradně pro zdraví kardiologa a internistu Michala Mikulicu a budou mluvit o tom, jak vysoké teploty ovlivňují naše těla. Já se s vámi loučím, přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

si skládal na stůl sedíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Tábořiště Trubiska na Vsetínsku, které patří Valašskému Meziříčí, čeká celková přestavba. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes představí novou výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Stát na čtvrtek plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Dnes bude v regionu polojasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Valašské Meziříčí chystá kompletní přestavbu tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem na Vsetínsku. Areál město koupilo před 3 lety a nechalo už vybudovat kryt na pitnou vodu nebo pořídit nové stany. Co dalšího na Trubiskách přibude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Kvůli stáří současných objektů se radnice rozhodla celý areál zrekonstruovat. Máme hotovou studii a teď pracujeme na projektu. Na kraji lesa tak vznikne nový objekt s kuchyní, sociálním zařízením a zázemím pro táborníky.
2: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes otevře výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Autor se v ní věnuje střetu přírody s lidskou civilizací a otázce, co po člověku na zemi zůstane. Výstavu tvoří 8 objektů, 6 hliníkových a 2 bronzové sochy a doplňuje ji audiovizuální projekce simulující ponor pod vodou. Celá instalace bude veřejnosti představena vůbec poprvé. K vidění bude v Krajské galerii do 25. října. Veřejný zátěžový test e-dokladu chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a Ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor 1000 uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu, řekl v ranním interview Českému rozhlasu ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
5: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu 1 hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
2: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci nyní požádala Trtíkova dcera.
3: Počasí.
2: Dnes odpoledne bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 27 až 30 stupňů. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí podle dopravních serverů bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už je na řadě Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písně.

Krásné poledne, vážení a milí posluchači. Polkou ze Šardic, pánu Kotásek Salčák nás v úvodu potěšili Ištvánci ze Šardic a otevřeli první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek, neboť v obou kalendářích najdeme jméno Zuzana. Tak tedy přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti, lásky a dobré nálady. I dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce. A písnička Jožulka Uher maloval maléreček a Bojané.

0: Tak písnička nám dozněla a já velmi ráda přivítám Teresku Smolárovou, osmiletou. Tak ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já tě zdravím. Ty seš ze Všechovic, ale teď seš momentálně u své babičky Mileny Smolárové v Hranicích na prázdninách. Tak já věřím, že si prázdniny užíváš, ale my se teď těšíme na písničku. Tak jaká to bude písnička?
1: Až na Sněžku s partou ješku.
0: No to je úžasné. Dobře, tak my se těšíme. Zpívej.

0: Neználi však Anešku, brala Ježka po Ježku a v batohu je pak pěšky nesla vzhůru k vršku Sněžky. Třikrát hurá Anešce, už je z Ježky na Sněžce. Třikrát hurá Anešce, už je z Ježky na Sněžce. Hurá!
1: My tleskáme, opravdu tleskáme, to bylo a hurá, taky křičíme. Bylo to moc hezké, moc pěkně zpíváš, jsme moc rádi. Děkujeme za pěknou písničku a za vtipnou písničku. Tak Teresko, ty hraješ na nějaký nástroj?
2: Ano.
1: Ano, a na co hraješ?
2: Na keyboard.
1: Aha, a jak dlouho už hraješ?
2: Druhý rok.
1: Dobře, a ty jsi v které třídě, prosím? Ty jsi osmiletá.
2: A chodím ještě do sborového zpěvu.
1: Aha, výborně. A do které třídy chodíš jenom?
2: Do třetí
1: třídy. Paráda. No, můžu ti říct, že jsi moc pěkně zaspívala. No, když tě tak trošičku vyspovídám, jak trávíš prázdniny, tak jak si je užíváš? Halo? Slyšíme se?
2: Dobře.
1: No dobře, tak to vidím, že si spolu hodně teda, jak se říká, promluvíme, ale tak co děláte třeba s babičkou nebo sama, s kamarádkama?
2: Dneska jsme byli na zmrzlinu.
1: Dneska jsi byla na zmrzlině. No a tak babička určitě dobře vaří, ne? Tak co vaří dobrého teď k obědu?
2: Špenát s masem a bramborami.
1: To je dobrota. A polívečka nějaká bude?
2: Nebude. Bramborová.
1: Bramborová. No tak skvěle. A pomáháš babičce při vaření?
2: Trochu.
1: Jasně. No a chodíš se koupat nebo jezdíš na kole? Co děláš vlastně o těch prázdninách? Máš kamarádky tam?
2: Byli jsme na koupališti.
1: Ano.
2: V nedělu a jezdím na kole.
1: Dobře. A čeká tě nějaký výlet teďko ještě o prázdninách, zbytek prázdnin? S rodiči nebo s babičkou?
2: Ještě nevím.
1: Ještě nevíš, dobře. No tak já už tě nebudu trápit otázkami. My ti moc děkujeme. Děkujeme babičce. A tuhle tu písničku, tu tě naučil kdo?
2: Ve sboru,
1: ano, perfektní. Tak jo, tak děkujeme moc, posíláme jako dárek, malý dárek písničku, ale pozor, pokud budeš mít štěstí, tak v neděli můžeš vyhrát vlastně rodinnou vstupenku do brněnské zoo, když budeš mít štěstí, že ano, protože se losuje, tak se uvidí. Byla jsi v brněnské zoo? Haló?
2: To bych byla ráda.
1: Byla bys ráda, tak my také budeme rádi. No a když se zeptám, jaké zvířátko máš ráda? Tak vidím, že to byla náročná otázka, to nevadí. Tak a máš nějaké zvířátko nebo u babičky nějaké?
2: Nemáš,
1: dobře. Tak jo, tak Teresko, my ti děkujeme za pěkné zpívání, za opravdu šikovnou písničku. Ať se ti daří ve sboru i hra na keyboard, jak ty říkáš. No a písničku posíláme babičce, dědečkovi a rodičům a ať se vám daří. No a uvidíme v neděli, kdo vyhraje, ano? Tak ještě jednou děkujeme. Ahoj.
2: My taky děkujeme. Nashledanou.
1: No a která, že to bude? Zvěderka Vínko, pánové Svoboda, Pěnčík a Vacenoviáci.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, vítám ve vysílání paní Juračkovou z Blanska Černovic. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní
0: Navrátilová. Nevadí, nic se nedí.
1: Zdravím Moravu krásnou zem a vás všetky v redakci. Chtěla bych vaším prostřednictvím popřát gratulantům, který už měli svátek, budou mít. Je to paní Hela Strnadová, ta bude mít narozeniny dneskama a bude mít svátek. Peťa Mikýskvůj, ten už měl svátek. Paní Štolfová Anička, ta má dneska. Lea Zimková, ta bude mít.
0: Ano.
1: A Irena Večeřová měla a také na Slovensko Peťa Solárik. 14. má narozeniny a jeho žena Jaruška, ta měla o měsíc spíš. Alena Husárková a taky bude mít narozeniny Maruška Listková.
0: Ano.
1: Všem gratulantům bych chtěla všecko nejlepší popřát, hodně hlavně zdraví. Tak jak rychle teče voda v potoce, tak utíká vám rychle rok po roce. Na vás to není znát, dechovka vám vrátí náladu a roky nejsou vůbec na týden plný síly a za týden vyrážíte na dechovky zas. Zdravíčka, ať vám slouží, pán Bůh, ať vám dá sílu a z celého srdce přejeme. To přeje Maruška a Luděk Juračkovi.
0: Ano, dobře.
1: A děkuju ještě za manžela, toho jsem zapomněla, mámen, ten měl včera narozeniny.
0: Ano.
1: A chtěla bych za něho popřát všem ti, kteří mu přáli, ať to bylo prostřednictvím vašeho rozhlasu, nebo telefonicky, nebo osobně. Všem bych chtěla moc a moc poděkovat a chtěla bych jim také poslat tuhle písničku, kterou vy hrajete. A včera Josefka Stehlíková si nechala na přání zahrát muzikanty z Moravy a to je jeho oblíbená písnička, která se mu zrovna hodila k tomu jeho blahopřání, která Jiřinka vysílala. Taky za to moc a moc děkuju.
0: Výborně.
1: Tak si mějte hezky, paní Navrátilová.
0: Ano, paní Juračková, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a my půjdeme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Mám tady přání pro milého tatínka pana Ladislava Mendlíka z Vyškova. K jeho narozeninám budeme hrát a slaví 93 roku. Momentálně je v nemocnici a byl by rád, kdybyste tedy mu zahráli pěknou písničku. Ano, pan, a teď tady opravdu to nelze přečíst Samsal, bude-li to tak z Dobromilic. Tak dobře, předali jsme a my hrajeme slíbenou písničku Utej boží muky, František Třetina, cymbálová muzika Rohatec a sourozenci Baťkovi.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Tak, dovolal se k nám pan Urbánek z Křepic, já ho vítám, nebo vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško a všem. Takže včera měl svátek Vavřín, tak bych chtěl poslat písničku panu Vavřín Šeda z Kurděva. Je to vysloušili hajnej, tak Vavřínečku, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, hlavně toho zdravíčka a ti to tak po té kurdiovské kopečka pořád stále pěkně běhá a chodí. A dneska má svátek Zuzanka, že ano, tak bych chtěl poslat paní Zuzance Požárníkové, je to sestřička od ortopedii Hustopeče od doktora Švída. Tak taky všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, hlavně toho zdravíčka a pozdravujte pana doktora. A pro potěšení manželce nesmím zapomenout. No a všem, co mě znají, paní Květuško, a vám.
0: Ano, ano, ano. No.
1: A tak pak pozdravuju paní Evanku Slavákovou, se na ňu těším.
0: Ano, ano, výborně. Tak pane Urbánku, přeji vám pěkný den a naschledanou.
1: Taky vám přeji, naschle.
0: Teď už paní Růžičková ze Suchohrdel, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych prosila zahrát písničku Moji nejlepší kamarádce, na kterou jsem zapomněla. Moc se jí omlouvám a přeju jí všechno nejlepší, lásku, štěstí, pohodu v rodině, ale hlavně zdravíčko a ať se má pěkně a dobře. No to by tak bylo. Všechno.
0: Dobře, ano,
2: ano. Pěknou písničku jí zahrajete?
0: Ano. Rádi.
2: Haló?
0: Tak se mějte pěkně, paní Haló? Rušičková. Ano, nashledanou. A teď si dáme e-mailovou poštu, kterou tady máme. Dnes slaví krásné 86. narozeniny. Tatínek, dědeček, pradědeček, strýc, švagr, kamarád, dlouholetý chovatel poštovních holubů, milovník psů, německých ovčáků, pan Jaroslav Čech z Tuřan. Jménem celé početné rodiny přeje dcera Věra hodně zdraví, štěstí, lásky a do dalších let a pravnoučátka posílají pradědečkovi velkou pusu. No a pojďme na další přání ještě, které připojím. Dnes slaví také 68. narozeniny pan Josef Jurtík z Kurovic. Milý tatínku, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a radosti. Ať ti každý den přináší důvod k úsměvu. To ti přeje celá rodina a máme tě moc rádi a posíláme velkou pusu. A já posílám písničku Kamaráde můj, Pavel Skočík, Stanislav Esterka a Bojané.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám pana Štefana z Gbelů, Slovensko. Vítejte.
3: Dobrý den, děkujem. Paní Navratilová, já mám takovou prosbu. Dneska mám narozeniny můj bratranec Kuvina Milan ze Smolinského. Tak chtěl bych mu nechat všechno dobré, poblahoželat hodně zdraví a šťastia a božího požehnání. A ještě mám dceru, dneska je Zuzany. Mám dceru Zuzanu Pechovou z Belu a vňučku Zuzanu Mlčochovou. Tak všechno dobré a ním by se přejím, aby se měli dobré a byli zdravé.
2: Ano.
3: Děkujem.
2: Tak přejeme také pěkný den, ať se vám daří a nashledanou.
3: Naschle.
2: Teď se podíváme do Vémyslic a vítám pana Jindru.
4: Dobré poledne, paní Navrátilová, přeji vám i všem posluchačům. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat dechové hudby mistři Janka Antonína Pavluše pod vedením Františka Pavluše kapelníka a uměleckým vedením Františka Pavluše juniora za to, že přišli do Vémyslic do Sokolovny v sobotu zahrát na soukromou akci. Svojí hudbou i zpěvem rozproudili v žilách krev nejen dříve narozeným, ale i mládeží. Děkuji všem muzikantům, zpěvačkám i zpěvákům a přeji jim mnoho úspěchů v jejich činnosti a těšíme se na další veřejné vystoupení, které bude v měsíci listopadu. Děkuji za všechny manželé Pilajovi a děkuji ještě jednou a i vám, paní Navrátilová, za prostor. Naschledanou.
2: Naschledanou, přeji vám pěkný den. Tak a pojďme si předat tady psaná přání. Prosím, zahrajte panu Lukáši Hrabcovi z Ostravy k jeho dnešním 50. narozeninám za to, jak se s láskou se svými dcerami stará o svou bývalou ženu Janu po vážné nehodě s přání mnoho štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání a spoustu sil v nelehké životní situaci. A toto přání je od pana Alojze Pospíšilíka Stučap. Tak to jsme předali a pojďme tady na další, které tady mám. Tak je tady přání panu. Ano, to jsme předali. Je tady přání pro naši babičku, paní Antonii Hlavatou ze Žardic, která dnes slaví svých krásných 88 roků. Přejeme hlavně zdraví, protože je potřeba nejvíce a za celou rodinu přeje vnučka Alena. Tak předali jsme a hrajeme písničku. František Maňa starší, Vladimír Salčák, Dubňanský džbáneček a Šohajka.
0: Český rozhlas Zlín.

0: tak oblíbená písnička, známý hit dozněl a pojďme si poslechnout paní Novotnou ze Žabčic. Vítejte.
1: Dobrý den. Já mám milou vnučku, která se jmenuje Zuzanka a chtěla bych jí popřát svátku všechno nejlepší. A se jí daří, ona je teď v Německu na brigádě, už jsem s ním mluvila. Aha. A bude poslouchat písničku, kterou jí necháme zahrát.
0: Perfektní.
1: Tak a se vrátí v pořádku a přeju jí všechno nejlepší. Zuzanko, ahoj.
0: Výborně. Tak písnička bude za malou chvíli, ano?
1: Ano, děkuji vám.
0: Ano, pěkný den, paní Novotná, přejeme. A teď se přeneseme do Křekova, vítám paní Olejníkovou.
2: Ano, ráda bych nechala zahrát svoji kamarádce Blažence Hamalčíkové z Roketnice. Je to vaše stálá posluchačka tohoto krásného pořadu. Jen tak pro radost. Děkuji vám moc krát.
0: Výborně. Také přeji vám krásný den, ať se daří. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: A teď tady mám mnohočetné přání a je pro jednu oslavenkyni a je to pro Aničku Štolfovou z Morkovic. Tak já tedy začnu, jsou to čtyři přání, tak je nějak tak spojíme, dáme je dohromady. Takže Anička Štolfová z Morkovic slaví právě dnes své narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví přejí Liba a Mirek Jarošovi z Prostějova. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Písničku k dnešním narozeninám posílám do Morkovic Aničce Štolfové vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, aby nohy nebolely, lásku, klid a pohodu, hodně najetých kilometrů bez nehody na elektrickém vozíčku sem. Tam i nějaký ten taneček ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Druláková Hana. Tak to bylo druhé přání, pojďme na třetí. Přejeme naší babičce Aně Štolfové z Morkovic překrásné narozeniny, hodně štěstí, zdraví a spoustu dalších spokojených let a to přeje vnuk Dominik s rodinou. No a poslední, tady mám přání dnes 11. srpna má narozeniny Anička Štolfová z Morkovic. Přejeme jí hodně zdraví, které jí občas zlobí. Štěstí a hlavně klidu v rodině. Posíláme jí od vás pěknou písničku. A tuto písničku posíláme do nemocnice v Uherském Hradišti paní Helči Jurčíkové, ať se brzy uzdraví a také Ivance Slabákové do Brna, že už nám dlouho chybí. Zdraví vás Říhovi z Dolního Němčí. Tak a já vím, že je tady ještě v e-mailech jedno přání, já se jenom podívám, jestli to tady najdu. Ano, dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás oba ve studiu, dnes slaví své narozeniny velká milovnice dechovky, paní Anička Štolfová z Morkovic. Milá Aničko, přeji ti radost kytiček z rodiny, klid a pohodu a hlavně lepší zdraví, ať se nadále můžeme setkávat na dechovkových akcích. Dále budou mít svátek Aleny, Hany a Heleny, také jim vše nejlepší a písnička, ať potěší všechny dechovkové kamarády a přátelé, všechny posluchače tohoto pořadu i ty, co mají v srpnu narozeniny nebo svátek. Děkuji za písničku, přeji pěkný den. Irena

0: Tak přátelé, pojďme přivítat pana Karla z Dolních Kounic. Vítejte.
1: Taky vás zdravím, paní Květůjko, vás ve studiu a posluchače rádia. Dnes bych chtěl popřát dnešním narozeninám paní Jarmily Dzurkové z Dolních Kounic. Je to naše kousíček sousedka. Přeji jí manžel Josef, dcery Jana a Jitka s rodinami známí kamarádi. Potom ve čtvrtek 13. srpna slaví svátek Aleny, tak paní Alena Mánková z Dolních Kounic dělá pod městským úřadem tady v Dolní Kounici, je to naše kamarádka. A mojí sousedce, paní Alence Kunžákové, kterou baví práce na zahrádce. Všem ten, co oslavencům hodně štěstí, zdraví, lásky od nejbližších známých kamarádů, za všechny tři, Karel a Věrka z Dolní Kounic. Paní Navrátilová, já vám děkuji za písničku a budu rád někdy naslyšenou.
0: Ano, budu se těšit. Naschledanou. Tak a teď pojďme na druhý telefon. Kdo se k nám prosím dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý
0: tady
2: den,
0: Morava, krásná zem.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych chtěla nechat zahrát.
0: A jenom vaše jméno, ctěné, promiňte. A odkud voláte?
2: Buchová.
0: Ano,
2: a od Podivína.
0: Výborně, tak už
2: a
0: je to vše.
2: Chtěla bych nechat zahrát bratrovi, panu Ladislavovu Buchovi, který 14. srpna oslaví 61 let. A potom ještě k svátku paní Haně Chovancové z Bulhar. A přeju jim hodně štěstí, lásky a božího požehnání a jsou zdraví.
0: Výborně.
2: Tak jo, a to bude všechno. Tak děkuji, paní Navrátilová, přeju vám pěkný den.
0: No i vám přejeme také, nashledanou. A já tady ještě připojím, mám tady jeden e-mail. Naší nejmilejší babičce a prababiče z Dolních Kounic posílají přání a pozdrav s písničkou k dnešním narozeninám Janička a Beuška. No a já posílám písničku Lidová, ta lanžhocká má já tenká. Zpívají Jitka Osičková, Břetislav Osička, Vojtěch Osička a Ivana Slabá. Hraje cymbálová muzika Galán.
3: Český

0: půjdeme už do vysílání. Paní Zdena ze Slavkova se k nám dovolala. Já vás zdravím. Dobrý den. Halo, halo.
1: Dobrý den. Přeji příjemný sluníčkový den ze Slavkova vám všem do rádia i všem posluchačům, kterým tento váš skvělý pořad zlepšuje náladu, těší je a hladí je pomyslně po srdíčku.
0: Děkujeme.
1: Já bych ráda vaším prostřednictvím poslala písničku a přání pěkného dne, prožívaného v co možná nejlepší spokojenosti, našemu tatínkovi, panu Františku Holíkovi z Jestřabí, který se právě dnes dožívá požehnaných 88 let. Tatínku, přeji ti z celého svého srdíčka hodně, hodně zdravíčka a děkuji ti za všecko, co pro nás všechny celý život děláš. Děkuji ti za vychování, za oporu i celoživotní nadhled. Přejeme ti osobní pohodu, spokojenost a těšíme se všichni na brzké setkání v našem rodném domě. S úctou dcera Zdenka, vnuk Jaromír s manželkou Zuzanou, vnučka Barbora s manželem Honzou a pravnoučata Terezie, Jaromírek a Eliška posílají pradědečkovi sladkou pusu a těší se na setkání v Jestřabí. Děkuji.
0: Výborně. Tak ať se vám daří, ať vám to setkání vyjde, ať si všechno užijete tak, jak má a přeji vám pěkný den. Nashledanou.
1: I vám děkuji. Nashledanou.
0: No a připojíme písničku Jan Slabák, Pijme chlapci vínečko ze Čbána a Moravanka.

panečku, to byla jiskřivá polka, to byly jiskřivé trumpety. No, pojďme, přátelé, máme tady ještě jednu písničku, půjdeme na ní. Čtyři páry bílejch koní, Karel Vacek starší, Starobrněnská dvanáctka, zaspívají nám Štěpán Mátl a Milan Horský.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a právě posloucháte polku Metoděje Prajky, kterou pro nás hrají žadovjáci Lanžhotským krajem. Přeji vám radostný poslech plný pohody a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Již ode dneška budou policisté kvůli barům Rally ve Zlíně dohlížet na bezpečnost. Čištění kontejnerů naplánovali na tento týden ve Vsetíně. V Česku přibývá polí se slunečnicemi. Dnes bude v regionu polojasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Stovky policistů budou v souvislosti s barům Czech Rally ode dneška v pohotovosti. První rozsáhlá uzavírka v centru Zlína kvůli závodu pak čeká obyvatele ve čtvrtek v noci, v čase od 11:30 do 1:30 ráno.
4: Bezmála 300 policistů ze Zlínského kraje budou od úterý až do ukončení celé automobilové soutěže dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost silničního provozu. K dispozici bude i vrtulník, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy a monitorování odstavných parkovišť. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Vsetín začal ve městě čistit kontejnery. Umytí nádob zajistí technické služby, které mají pro takové akce speciální vozidlo. Podle mluvčí města Jany Raškové očistí všechny nádoby na komunální odpad, papír a plasty.
5: Všechny kontejnery kompletně umyjeme a vydezinfikujeme. Snažíme se, aby byly nádoby nejen čisté, ale také, aby se omezil zápach a množení bakterií. A to hlavně teď v letních měsících, kdy jsou tady ve Vsetíně vysoké teploty.
2: Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než řepka. Podle údajů ČSU se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech, letos už na 33 tisících.
6: Třeba statek domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
7: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
6: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
8: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
6: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomorský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Porouchané nákladní auto stojí u Vlachovic na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
9: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském Výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž... Ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na placce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli, zrovna, ano.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový, a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vryla do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, na a tak dále.
0: No a tak... Vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No, tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje, a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběji, měněj a tak dále, a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterém jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma, nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatý, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kluci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou Janou Kortochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát. Jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem zlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní a pak

0: ale já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
1: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, ano, s kterým vlastně hrajete dodnes.
0: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
1: Ale Vilém Čok je věčnej.
0: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, to je to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003, dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano, bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: Jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se proměnila vaše tvorba za těch 20, 30 let?
1: No, určitě.
0: Ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no, je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškeré koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V setínské nemocnici pořád chybí krev. Zásoby jsou hraniční. Do Konovic dnes vojáci přivezli vrtulník MI-8. Bude to nový exponát Leteckého muzea. Vrchní soud v Praze potvrdil tresty vězení v případu vězněné a týrané ženy ze Seřimy. Dnes bude v regionu polojasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. V setínské nemocnici stále chybí krev, zásoby jsou hraniční, a to i po výzvě, se kterou nemocnice přišla minulý týden. Dárci na ní reagovali, k naplnění zásob to ale nestačilo. Které krevní skupiny nemocnice potřebuje nejvíc, říká mluvčí Lenka Plačková.
2: Moc děkujeme všem dárcům, kteří v minulých dnech vyslyšeli naši výzvu a přišli darovat krev. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, nicméně zásoby jsou i nadále na kritické hranici a krev stále chybí. Nejvíce akutně potřebujeme dárce s krevními skupinami A+, A-, 0+, 0-.
0: Nedostatek krve způsobila také vedra a větší počet úrazů, které provázejí letošní léto. Letecké muzeum v Konovicích na Uherskohradišťsku má jako nový exponát vrtulník MI-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
3: Je to tedy vrtulník MIL MI-8SP talonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Tresty v případu opakovaných znásilnění a uvěznění ženy v Seřimi na Lounsku platí. Pravomocně je potvrdil odvolací vrchní soud v Praze. Karel Novák, který ženu 3 měsíce držel ve sklepě, brutálně ji týral, byl a opakovaně znásilňoval, dostal trest 15 let vězení. Jeho partnerka, její dcera a dceřin přítel Novákovi pomáhali, například ženě nosili jídlo, když byl pryč. I jejich tresty soud potvrdil. Za mřížemi stráví od 5,5 do 6 let vězení. Podle soudu jde o výjimečný případ, který se mírou brutality úplně vymyká dalším trestním kauzám. Sport. Plavkyně Barbora Semanová a Barbora Janíčková budou bojovat o medaili na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod má začít v 18 hodin a 42 minut. Znakaří Jan Čejka a zlínský rodák Miroslav Knedla se představí v semifinále dvoustovky. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 27 až 30 stupňů. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkný den. 11. srpna 2026 je to rovných 27 let, co většina obyvatel České republiky pozorovala částečné zatmění slunce, které trvalo 2 minuty a 23 vteřin. Teď můžeme zažít něco podobného, tedy v tomto roce, už zítra. Kdybychom chtěli vidět úplné zatmění slunce, musíme vycestovat například do Španělska. My se ale rozhodně ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v následujících 2 hodinách tak daleko toulat nebudeme, už vůbec ne vesmírem ani Španělskem. My se zaměříme na náš krásný region, ve kterém jsou také vlci, rysy a medvědi. Ochránci přírody zveřejnili výsledky letošního zimního mapování velkých šelem v Beskyde a dalších pohořích na česko-slovenském pomezí, kde se podařilo potvrdit jejich výskyt a která z velkých šelem po sobě zanechala nejvíc stop, to si řekneme už po písničce. Ta bude od Ilony Čákové. Proč mě nikdo nemá rád, bude zpívat. My vás máme moc rádi a vážíme si, že jste s námi. Krásné úterý všem!
1: Český rozhlas Zlín.

0: Možná někdo poslouchá Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín teď někde v přírodě. Nebojte se, není to žádný důvod k vyděšení, ale přece jenom, pokud se budete potulovat nějakými končinami v našem kraji, můžete narazit i na nějakou tu šelmu. Ochránci přírody zveřejnili výsledky tradičního zimního mapování velkých šelem na československém pomezí. Stopaři prošli téměř 200 tras dlouhých od 5 do 25 kilometrů. Pátrání jim letos komplikovalo tedy počasí, hlavně v nižších polohách, totiž na řadě míst chyběl sníh, ve kterém se stopy hledají samozřejmě nejsnáze. Pomohly proto také záznamy z fotopastí. Výsledky teď přiblíží reportérka Michaela Kočendová, která se v únoru do mapování také aktivně zapojila. Takže má k tomu co říct. Těšíme se, Míšo. Ahoj.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to letošní mapování dopadlo? Co ochránci přírody zjistili?
1: Celkem se jim podařilo získat 274 průkazných údajů o přítomnosti velkých šelem. Co všechno mapovatelé v terénu hledali, popisuje terénní pracovník Hnutí Duha šelmy Michal Bojda.
2: Hledali jsme všechny možné pobytové znaky, které lze najít, to znamená hlavně stopy, stopní dráhy, ale třeba i trus, případně nějaké zbytky kořisti.
1: Jednoznačně nejvíc nálezů patřilo vlkům, celkem jich bylo 211. V jednom případě stopaři dokonce dohledali i jejich kořist, konkrétně ulovenou laň, což je při podobném mapování spíš ojedinělé. U rysa zaznamenali 58 nálezů a v 5 případech se podařilo doložit také výskyt medvěda. Neznamená to ale, že by v oblasti žilo 211 vlků nebo 58 rysů. Jeden jedinec totiž může během mapování zanechat hned několik stop a cílem akce nebylo šelmy spočítat, ale zjistit, kde se vyskytují.
0: A co tedy výsledky ukázaly právě u vlků? Kde se pohybují?
1: Jejich výskyt se podařilo potvrdit prakticky napříč celým sledovaným územím. Nejvíc nálezů bylo v moravskoslezských a vsetínských Beskydech, Javorníkách a Kysuckých Beskydech. Vlci jsou ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Právě v Hostýnských vrších se podařilo podle stop potvrdit nejméně 4 vlky a ve Vizovických vrších zachytili fotopasti vlčí pár. Největší skupinu 6 zvířat stopaři zaznamenali na slovenské straně v Kysuckých Beskydech.
0: Vlk už se tady, nechci to přehánět, ale stává téměř něčím běžným v Beskydech, ale co další velké šelmy, rys a medvěd?
1: U rysů fotopasti během sledovaného týdne zachytili 8 různých jedinců. Nejčastěji se jejich výskyt potvrdil v moravskoslezských Beskydech, Javorníkách a na slovenských Kysucích, oproti předchozím rokům, ale také ve vsetínských a slezských Beskydech. Medvědi byli během samotného únorového mapování potvrzení jen na slovenské straně, tedy v Kysuckých Beskydech a Kysucké vrchovině. Později na jaře ale ochránci přírody zaznamenali několik medvědů také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat. Jejich přítomnost je na české straně podle Michala Bojdy výjimečná.
2: Nikde jinde podél našich hranic se sousedními státy medvěd se nevyskytuje.
0: Dá se tedy, Míšo, říct z výsledků, že velkých šelem v oblasti přibývá?
1: Samotné mapování takový závěr neumožňuje, protože jeho cílem, jak už jsem říkala, není určit přesný počet zvířat. U rysa zůstal počet nalezených pobytových stop přibližně stejný jako loni. U vlka jich bylo zhruba o 50 víc. Část tohoto nárůstu ale souvisí s tím, že se letos mapovalo na větším území, nově například také v Hostýnských vrších. Podle ochranců přírody výsledky především potvrzují, že vlci mají na československém pomezí stálá teritoria. Získaná data teď poslouží například při ochraně míst, kudy šelmy mezi jednotlivými oblastmi migrují.
0: Říká také reportérka Michaela Kočendová o letošních výsledcích mapování velkých šelem v chráněné krajinné oblasti Beskydy a v navazujících pohořích na Slovensku i u nás. Děkujeme, budeme dál sledovat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Srpnová obloha nabídne hned dvě zajímavé podívané. Už zítra, tedy ve středu, nás čeká částečné zatmění slunce a v těchto dnech můžeme na noční obloze pozorovat také meteorický roj Perseidy. Pokud vás láká na chvíli se stát pozorovatelem oblohy, pozorně poslouchejte, jak být astronomem v domácích podmínkách. Přesně to bude dnes zjišťovat naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Více prozradí už za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Léto přímo vybízí k tomu trávit víc čas venku a díky teplým večerům nemusíme přírodu opouštět ani po setmění. Třeba louky a místa dál od městských světel přímo zvou k tomu se na chvíli zastavit a podívat se, co se děje nad námi a že je z čeho vybírat. Už zítra nás čeká částečné zatmění slunce a srpnové noci samozřejmě tradičně patří také Perseidám. Jak si tyhle úkazy užít i bez návštěvy hvězdárny, to dnes bude zjišťovat naše regionální stopa Petra Sedláčková, už teď nás na své výzkumy navnadí. Hezký den, Petro.
2: Krásné odpoledne. Já hned na začátku musím zavzpomínat na časy, kdy jsem na táborech pozorovala hvězdy třeba během nočních hlídek. Uprostřed lesů to bylo vždycky velmi jednoduché, stačilo se prostě podívat nahoru. No a právě vzpomínky na dětství mě přiměly přemýšlet o tom, jak si teď, když bydlím ve městě, můžu užít zajímavosti noční oblohy.
1: Takže ses rozhodla zjistit, jestli se dá obloha pozorovat i z města?
2: Také, ale hlavně mě zajímá, co všechno můžu pro pozorování oblohy udělat sama. Nemusíme být astronomové ani mít doma dalekohledy. Někdy stačí jen vědět, kam se dívat a jak si vybrat vhodné místo. Zajímat mě bude také to, jaké vybavení mi může pozorování zpříjemnit. Právě na to se dnes zeptám Jiřího Vašátka ze Zlínské hvězdárny.
1: Na co se tedy konkrétně můžeme těšit? Zní to úžasně.
2: Už zítra nás čeká částečné zatmění slunce a po nocích samozřejmě můžeme vyhlížet padající hvězdy, takzvané Perseidy, a možná si také něco přát. Našim posluchačům proto prozradím, co můžeme z našeho regionu zahlédnout a jak si oba tyhle srpnové úkazy co nejlépe a bezpečně užít.
1: A kdy se tedy do našeho vysílání přímo z terénu ozveš?
2: Já budu stát nohama dnes pevně na zemi v hvězdárně ve Zlíně a odtud se přihlásím dnes v 17:30 v pořadu Den v kraji.
1: Děkujeme a budeme se těšit. Naslyšenou.
2: Krásný den a naslyšenou v podvečer.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která i během léta přináší tipy na zajímavá místa, akce a příběhy ze Zlínského kraje. Máte i vy tip nebo lokalitu nebo událost, kterou bychom měli navštívit? No podělte se o to. Napište nám na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Amerika, Japonsko, Čína nebo Kolumbie. I odtud právě míří mladí umělci do Kroměříže. Na několik srpnových dní se toto historické město promění v místo, kde se možná rodí budoucí hvězdy, hvězdy světových koncertních pódií. Do zákulisí festivalu Akademie Kroměříž nás zavede jeho umělecký ředitel a dirigent Tomáš Netopil. Kdy? Už 13. srpna v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které...

0: Úterý 11. srpna, to je aktuální datum, přidám i aktuální čas. 6,5 minuty nás dělí od 14:30. A teď se také dozvíte něco o tom, co třeba na sebe v nejbližších dnech a jestli budete potřebovat deštník.
1: Počasí.
0: Tohle všechno nám řekne a detaily k počasí dodá meteorolog Mojmír Martan, kterému přeji krásné úterní odpoledne do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dobrý den.
0: Tak zatím to tedy v našem kraji, alespoň tady ve Zlíně, tedy když se podívám z okna studia Českého rozhlasu Zlín, na potřebu deštníků nevypadá. Vy ale máte lepší přehled než já. Prozraďte a popište to aktuální počasí.
2: Tak spíš je to na potřebu slunečníku, protože slunce i v celém kraji, oblačnost je na nejvýš taková drobná, bílá, průsvitlá. Teploměry ukazují hodnoty, když to vezmu o těch nejvyšších poloh, tak tam je to kolem 22 stupňů, po 28 stupňů v nížinách, no a fouká víceméně mírný vítr severních směrů.
0: Což ale může předznamenávat i takovou příjemnou, vlahou, srpnovou noc, Perseidy nad námi, které budou zítra vrcholit. Bude přát třeba pozorování oblohy i dnešní noc?
2: Určitě ano, noc bude totiž jasná a trošku také chladnější než v minulých dnech. Čekáme, že kolem východu slunce čekáme teploty mezi 13 a 10 stupni, v údolích to bude místy dokonce jen kolem 8 stupňů a pofukovat bude v noci jen slabý vítr severních směrů.
0: A jaká bude tedy předpověď na ten zítřejší den?
2: Očekáváme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, foukat bude slabý přes den hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní nebo severní vítr.
0: Ještě k tomu zítřejšímu středečnímu počasí, prosím, doplňte biozátěž.
2: Pro většinu kraje bude platit dvojka střední zátěž a na Vsetínsku jednička zátěž mírná.
0: Vida, no, ale je to určité zlepšení, mohlo by být i hůř. Uvidíme, jak to bude ve čtvrtek, jestli se nám zase oteplí, tak by i biozátěž mohla vystoupat až na trojku, ale třeba nás naopak uklidníte.
2: Tak ve čtvrtek se odpolední teploty trošku zvednou na 25 až 29 stupňů, ale bude to ještě v rámci těch letních hodnot. Ráno opět chladnější 12 až 9 stupňů v údolích, hlavně na Valašsku až 7. No a převažovat bude jasno, na nejvýš se může objevit jen malá oblačnost.
0: A když se podíváte jenom tak po očku i dál směrem k víkendu, nějaká výrazná změna, ať už třeba výrazný pokles teplot nebo naopak vzestup?
2: Teploty budou zvolna stoupat, hlavně ty odpolední teploty se budou postupně dostávat i na tropickou třicítku. V pátek to bude spíše výjimečně, někde na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku, ale v sobotu už to bude na mnoha místech, protože čekáme teploty až do 34 stupňů. Ty noční teploty budou stále takové chladnější, ale v sobotu už také čekáme jejich vzestup na 16 až 13 stupňů, ale v údolích se ještě mohou i v sobotu objevit teploty blízkosti 10 stupňů.
0: Děkujeme i za tento výhled. Vypadá to, že dnes tedy teplotní rekordy nepadaly. Jaké jsou aktuální hodnoty?
2: Tak aktuální hodnoty jsou pro dnešek z roku 1921, to se týká té nejvyšší teploty, která byla naměřena na stanici Napajedla a má hodnotu 37 stupňů. Z roku 1949 je rekord nejnižší teploty a to ta nastala na stanici Huslenky Kychová, byly to pouhé 3 stupně nad nulou.
0: Řekl Mojmír Martan, stejně jako spoustu dalších informací o počasí. Děkujeme za všechny, mějte se nádherně.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A když už byla řeč i o té obloze a čím dál víc se objevuje a těšíme se na to zítřejší částečné zatmění slunce a pozorování Perseid, které budou zítra vrcholit, tak si k tomu dejme i příjemnou a přiléhavou píseň. Hořely padaly hvězdy, teď zaspívá Michal Šindelář. Hned potom se můžeme pod tu hvězdnou oblohu vydat na výlet. Pojďte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: U druhého mikrofonu Českého rozhlasu Zlín je už pevně usazený Jiří Tomáš. Jeho oči hrají touhou objevovat, putovat, zažívat, kochat se. Pokud máte podobné choutky, tak teď dobře poslouchejte. Hezký den, pane Tomáši.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. V dnešním tipu na výlet vás zavedu hned na tři místa, která jsou zařazena do regionální hry Poznáváme Valašsko. Začneme v Hošťálkové na zastávce Salajka, kam můžeme dojet linkovým autobusem z Zlína a od ní půjdeme do lokality u Filipů, pak po cestě partizánské brigády Jana Žižky vystoupáme silnicí k výhledovému oknu, kde najdeme razítko s medvědí tlapkou číslo 1. Je od něj pěkný výhled na Hošťálkovou. 125 metrů dál stojí podkuželovská rozhledna. Výstup na ní umožňovalo 5 příček, nebo když prušlí. Ale když jsem tam byl, 2 spodní byly zlomené, takže můj prvovýstup na mnou zdolanou 353. rozhlednu byl náročný. A ještě těžší pak byl sestup. No, byl to spíše seskok. Ale co by člověk neudělal?
0: Je evidentní, že do turistiky vkládáte celé srdce, pane Tomáši. To zapálení pro věc se jistě cení. Zároveň to může být varování pro naše posluchače, kteří by z podobných téměř akrobatických výkonů měli respekt. Razítko máme, výhledy jsme si užili. Co nám na výletě naplánujete dál?
1: Do Hošťálkové se vrátíme po zelené značce na zastávku Tělocvična, což jsou 2 km 200 metrů. Stoupání 76 a klesání 96 metrů. Další 3 kilometry si zkrátíme autobusem do zastávky Ratibor Kino. Dál již pěšky k výletišti v Červených za sběrným dvorem. Razítko číslo 6 najdeme na levičce lanového hřiště. Návrat ke kinu po stejné trase, pak po žluté silničkou kolem 2 stožárů vysílačů. Sice do kopce, ale pak s pěkným výhledy až k chatě Nivka. Razítko číslo 19 se nachází v přístřežku nedaleko chaty. A je před námi poslední úsek naší trasy. Silnička stále klesá a modrá značka nás dovede až k autobusové zastávce Semetin hřiště. Celá dnešní trasa měří 8 km 400 metrů, stoupání 285 a klesání 284 metry. Což je 11 km 25 setin výkonnostních. Do Zlína použijeme linkové autobusy. Trochu náročnější kilometráž, ale pěkné výhledy i možnost občerstvení, například v Ratiboři, perfektní cukrárně. Mám tu ještě příznivou zprávu. Ty zlomené šprušle na té vyhlídce budou opraveny, protože jsem se setkal s dvěma dámami, které to tam mají na starost.
0: Tak tedy děkujeme i za tuto informaci, stejně jako za všechna doporučení. A v neposlední řadě děkujeme za to, že jsme ulovili další 3 razítka dobrožurky Poznáváme Valašsko. Dnes jsme se s Jiřím Tomášem vypravili za těmi očíslovanými 1, 6 a 19. Ať už vám chybí do sbírky, nebo se jen prostě chcete příjemně projít, vypravte se podle našeho návodu za výhledy na Hošťálkovou, k výletišti v Červených a k chatě Nivka. Děkujeme za zpracování výletu, pane Tomáši. Mějte se krásně.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Jiří Schillinger ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Léto s tebou. Jsme rádi, že trávíte léto s námi, s Českým rozhlasem Zlín, a s námi můžete trávit léto také na památkách. Každé všední prázdninové dopoledne totiž můžete poznávat naše zámky a soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. O víkendu vám pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámků. To vše v našem zámeckém létu. A pokud vám dopolední vysílání třeba někdy uteče, máte šanci poslechnout si povídání o vybraném zámku vždy odpoledne, zhruba v tomhle čase. Kam zámecké léto zamířilo dnes, nám právě teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV., jmenuje se Královský, a je to

0: Vlastně taková velká mozaika mandala je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
1: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
0: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
1: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života turn taxisů, tak jsem zvědala.
0: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží čtyři kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do osmdesátky tady mohly líhat zásadně kočky dvou nohy, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
1: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
0: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
1: Můžeme sem?
0: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde zrovnou z banky.
1: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
0: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
1: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Takové putování po zámcích, to je čirá radost. Nová prvoligová sezóna ovšem zatím fotbalovým fanouškům z našeho regionu moc radosti nepřináší. Zlín se Slováckem získali ve třech kolech dohromady pouze jediný bod. My se právě tomuto tématu budeme věnovat podrobněji už za okamžik.
5: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laboratoř budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: Fanoušci fotbalistů Zlína a Slovácka jako regionální rivalové asi nestojí o nějaké spojování. My se jim ale teď trošku omluvíme a oba zástupce našeho regionu krátce dáme dohromady. Není k tomu přitom radostný důvod. Po třech odehraných kolech nejvyšší soutěže mají oba týmy v součtu jediný bod. To je historicky nejhorší start v sezónách, kdy hráli nejvyšší soutěž oba reprezentanti Zlínského kraje.
1: Zlínští fotbalisté měli loni po třech zápasech 7 bodů, letos jsou na nule. Zatímco před rokem si tedy Ševci užívali nováčkovskou euforii, teď vnímá trenér Bronislav Červenka hodně odlišnou atmosféru.
2: Nemůžeme pořád se zabývat ničím, že co bude, když to nezvládneme, co bude, když tady nenahrajou dobře. Nemůžeš takhle přemýšlet, pokud začne takhle tým a hráči přemýšlet, je to jenom cesta do pekla a my nechceme jít do pekla, my chceme jít dopředu.
1: Vysvětluje kouč, že největší rozdíl oproti startu předchozí sezóny je v sebevědomí.
2: Ty kluky budu podporovat pořád, i ve špatném, i v dobrém. A chápu, že prostě můžou mít něco v hlavě, můžou mít to, ale jako s obavou se fotbal hrát nedá. Prostě pokud tam není sebevědomí, a prostě tak tam jedu, tak tam jdu hrát, že prostě ukážu tomu druhému hráči, který hraje na mě, že na to mám. A že ten hráč to bude mít se mnou těžké.
1: Přibližuje Červenka, jakou mentalitu očekává od týmu. Jen o něco málo lépe než Zlíny na tom Slovácko, které získalo jeden bod. Trenér Jan Jelínek prý zatím z pohledu na tabulku nervózní není.
3: Ne, je to pořád začátek ligy, je to třetí zápas. Víc týmů řešíme takové věci v té tabulce a my se musíme soustředit teďka na ty věci, které jsou aktuálně a neřešit to, co je okolo. A říkám, budeme řešit samozřejmě červené karty, budeme řešit tady ty fotbalové věci, jak to nakopnout ty hráče, nebabrat se v tom. A jedeme, čeká nás další zápas a chceme být každý zápas prostě se posouvat, takže musíme takhle pracovat.
1: Zmínil Jelínek jeden z problémů Slovácka v úvodu sezóny. 3 červené karty ve 3 zápasech.
3: Ale nemyslím si, že jsou to nějaké zákeřné karty, nebo jestli je to přemotivování.
1: Mimo jiné problém s disciplínou je další věc, která oba regionální rivaly spojuje. Zlínští fotbalisté sice nedostávají červené karty, ale v každém ze 3 utkání proti nim rozhodčí nařídil pokutový kop. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Bohuslavicích u Zlína začala výměna veřejného osvětlení. Tábořiště Trubiska na Vsetínsku, které patří Valašskému Meziříčí, čeká celková přestavba. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Více než 2 miliony korun bude stát výměna veřejného osvětlení v Bohuslavicích na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Stávající osvětlení v obci nahradí úspornější LED technologie. Ta se bude instalovat nejprve na hlavním silničním tahu, poté podél místních komunikací. Na některých nedostatečně osvětlených místech dojde i k přidání úplně nových světelných bodů. Hotovo by mělo být v průběhu září. Valašské Meziříčí chystá kompletní přestavbu tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem na Vsetínsku. Areál město koupilo před 3 lety a nechalo už vybudovat vrt na pitnou vodu nebo pořídit nové stany. Co dalšího na Trubiskách přibude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Kvůli stáří současných objektů se radnice rozhodla celý areál zrekonstruovat. Máme hotovou studii a teď pracujeme na projektu. Na kraji lesa tak vznikne nový objekt s kuchyní, sociálním zařízením a zázemím pro táborníky.
1: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytváří snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
4: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
5: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
4: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 30 stupni. Povane mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku získalo do sbírky vrtulník původně určený pro politiky. I o tom budeme podrobněji mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A to už za chviličku. Budeme v 2 hodině dobrého odpoledne tradičně zvát také za kulturou. Tentokrát se zaměříme na jednu konkrétní výstavu, která bude mít dnes slavnostní vernisáž. To v tradičním čase kolem 15:45. A následně úterní rozhovor bude zaměřen na sportovní téma, jak jsou pravidelní posluchači zvyklí a čemu jinému se v tomto čase v rámci sportu věnovat, než blížícímu se 55. ročníku Barum Czech Rally Zlín. Do zákulisí slavného závodu i na to, co všechno se chystá, třeba i za novinky, nás nechá nahlédnout ředitel organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner. Po 15:45. Teď máme 5 minutek po třetí. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Zlín.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: O jednom nádherném úlovku teď budeme mluvit v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. A teď nemířím na rybáře, ale na technické nadšence. Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku získalo do své sbírky prezidentský vrtulník MI-8 v salonním provedení. Stroj sloužil k přepravě nejvyšších představitelů státu, jako jsou prezidenti, premiéři, ale také například generálové. Kdy si ho budou moct poprvé prohlédnout návštěvníci, to zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová a teď nám to prozradí, protože jsem s ní ve spojení. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, děkuju.
0: Terezo, odkud vlastně Kunovické muzeum tento vzácný exponát získalo?
1: Jak uvedl ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec, muzeum jej získalo v rámci dlouhodobé zápůjčky od Vojenského historického ústavu, se kterým Kunovické muzeum dlouhodobě spolupracuje. A pokračuje Martin Hrabec.
2: My jsme za to strašně rádi, protože to doplní tu sbírku unikátní těch salonních letadel, které v muzeu máme, tu linii těch exvládních strojů, které vozily ty nejvyšší představitele vlády. Teď to budeme mít od nejmenšího po největší, bude tam MI-8, máme tam teda už jak 40 a Tupolev tu 154M, kterým se přezdívá ten Nagantský expres. Pro nás je to čest, no, takže jsme za to strašně moc rádi.
1: Jenom dodám, že vrtulník donedávna sloužil na 24. základně dopravního letectva v Praze Kbelích a před 3 lety byl armádou oficiálně vyřazen z provozu.
0: Terezo, kdy vrtulník do Kunovic přivezli a jak logisticky náročná to byla přeprava?
1: Vrtulník dorazil do Kunovic dneska v brzkých ranních hodinách. Ředitel muzea Martin Hrabec řekl, že pozemní přesun se musel velmi pečlivě naplánovat. Už od minulého týdne se dělaly přípravné a demontážní práce a umístění vrtulníku na přepravní soupravu. Co se týče samotného přesunu, stroj převezli včera v nočních hodinách přímo z letiště v pražských Kbelích. V rámci výcviku přesun zajišťoval 14. pluk logistické podpory z Pardubic, a to za podpory vojáků přímo z Kbelské základny a pracovníků státního podniku LOM Praha. Jednalo se o nadměrný náklad, z toho důvodu se přistoupilo právě k nočnímu převozu, kde je na silnicích menší provoz. Zároveň bylo nutné pečlivě naplánovat trasu, a to kvůli šířce i výšce samotného vrtulníku. I s přepravní soupravou dosahoval náklad výšky téměř 5 metrů. U převozu tak sloužila jako doprovod i vojenská policie.
0: Kdy si budou moct návštěvníci ten nový exponát v muzeu prohlédnout?
1: Na to si zájemci ještě nějaký čas počkají. Podle ředitele muzea je potřeba stroj ještě pečlivě zkontrolovat a nachystat. Na nějaký čas tak bude umístěn v prostorech kunovické společnosti Aircraft Industries, která se zabývá výrobou letadel. No a návštěvníci si jej přímo v muzeu budou moci prohlédnout od příští sezóny, tedy na jaře v roce 2027.
0: Letecké muzeum v Kunovicích rozšířilo svou sbírku o unikátní prezidentský vrtulník. Podrobnosti do vysílání přinesla reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme za ně. Hezký den.
1: Děkuju moc. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Krátce před 15:45 pro vás budeme mít v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín tradiční kulturní pozvánky. I když, tak trošku netradičně, tady musím použít jednotné číslo, bude to jedna pozvánka, ale bude stát za to. Abys Lentis, to je název výstavy sochaře Ondřeje Olivy z Velehradu na Uhersko-Hradišťsku, která bude mít dnes v 17 hodin vernisáž v grafickém kabinetu 14. budovy Baťova institutu ve Zlíně. Co název vlastně znamená, na to se moderátorka Anna Randárová zeptala přímo autora.
1: Já často ve své tvorbě pro pojmenování objektu používám spojení více slov do jednoho, například urban art nebo instant tree a podobně. A tak mě propojení napadlo i při hledání názvu pro tuhle výstavu. Jedná se o složení slova abyss, které se používá nejčastěji ve spojení s oceánem pro temnou hlubinu, ale skrývá v sobě také jak mytologický, tak i oceanografický rozměr. A druhé slovo je Lentis, které vychází ze slova Atlantis, tedy označuje zapomenutou zašlou civilizaci.
2: Řekněte nám, jaké je téma výstavy?
1: Tématem výstavy jsou temné hlubiny oceánu, staré civilizace, moment zmražení či zakonzervování času, ale také teď už mi bylo vlastně 40, takže je to neurčitý strach ze smrti a z nebytí.
2: Řekněte nám, prosím, více o objektech, které na výstavě uvidíme.
1: Na výstavě je 8 objektů, na kterých jsem pracoval více než rok a půl a budou vystaveny vůbec poprvé. 6 velkých hliníkových soch, které tvoří hlavní instalaci, připomínají staré trámy či fragmenty rozpadajícího se mola, které si vzal oceán zpět a začíná se na nich rozrůstat nový život. Další 2 objekty jsou rozměrově spíše komorního charakteru a jsou z bronzu s podobnou tématikou. Já se vždycky snažím věci posunout dál a tak i tyto nově vzniklé věci pro mě jsou zatím technologicky, ale i řemeslně zatím nejnáročnější, na kterých jsem doposud pracoval, tak doufám, že to nejen milovníci výtvarného umění ocení.
2: Vernisáž výstavy Abyss Lentis se tedy koná dnes v úterý 11. srpna v 17 hodin. Pokud by to nikomu nevyšlo, tak jsou v plánu i 2 komentované prohlídky. Kdy?
1: Tak samozřejmě já zvu všechny posluchače na dnešní vernisáž, ale kdyby to tedy náhodou opravdu někomu nevyšlo, tak první komentovaná prohlídka bude 8. září s kurátorem Ivanem Bergmanem, anebo potom v úterý 6. října, která bude se mnou. Je to vždy od 17 hodin.
2: Na závěr ještě prosím přidejme informaci, dokdy bude celá výstava přístupná.
1: Mám pocit, že výstava končí 25. října, takže pořád ještě mají všichni hodně času na to, aby udělali pořádný nádech a mohli se potopit do hlubin Abyss Lentidy.
0: Pozval nás na svoji novou výstavu sochař Ondřej Oliva. Děkujeme. A my budeme dál zvát také fanoušky sportu, ale i vás všechny, které lákají velké události našeho kraje. Opět velmi kvalitní startovní listinu nabízí nadcházející 55. ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Na jaká konkrétní ESA či doprovodný program se těšit, to nám po písničce v rozhovoru prozradí ředitel organizačního výboru Brumky Miloslav Regner.
3: Vlny horka se valí Evropou a naše těla jedou na plný výkon. Co se v nich odehrává, když se organismus začne přehřívat? A jak poznat, že už může být ohroženo naše zdraví? I na tyto otázky odpoví host poradny pro zdraví, kardiolog a interní lékař z Zlínské Baťovy nemocnice Michal Mikulica. Už 12. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Nejlepší tuzemští i světoví závodníci si dají o tomto víkendu dostaveníčko na Zlínsku, kde se od pátku do neděle pojede už 55. ročník populární automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Na jaké hvězdy a závodní vozy se můžou těšit fanoušci, to nám řekne teď osoba nejpovolanější, její dlouhodobý šéf a nyní ředitel organizačního výboru pan Miloslav Regner, kterého zdravím přímo do terénu po telefonu. Krásný den.
1: Krásný den, dobrý den.
0: Na start toho letošního polokulatého ročníku se postaví 116 posádek z 20 zemí, alespoň tak mluví předběžná fakta, dosažitelná. Už dorazili? Kdo bude patřit mezi největší jezdecká zahraniční ESA?
1: Zatím neprošel sekretariátem, takže nevím tohle, kdo všechno dorazil, ale já si myslím, že většina je tady. Teďka mají testovací rychlostní zkoušku, kde si ověřují, zda ty vozidla tak jim dodali v pořádku. No a z největší hvězdy. Ono asi největší hvězdy budou tady ty čeští kluci. Ty, kteří jedou, tady znají ty terény a budou asi hodně těžkými jako konkurenty pro ty zahraniční jezdce.
0: Rozumím. Tomu se určitě dostaneme, ještě přesto nějaké to zahraniční jméno, které může nalákat. Pojďte prozradit, koho vy třeba považujete za takové skryté želízko v ohni černého koně.
1: No, abych se přiznal, tak momentálně jsem pracovně a dělám na trati, aby jsme ještě poslední věci nachystali, takže je to takový dost překvapivý, protože nevím, jestli ty jezdci tady všichni budou.
0: Chápu, těžko soudit. Tak pojďme na tu českou špičku tedy.
1: Jel rajd polský. Aha. A na tom rajdu polským havaroval těžce 5 posádek.
0: Ano.
1: A takže ono to budou, teď záleží, jestli tady se objeví nebo ne.
0: Rozumím.
1: Bude tady určitě z Polska, bude Marčík, což je největší konkurent asi. Takže uvidíme, jak to tady bude celý to Suninena a další jako jezdce, takže já si myslím, že hlavně budou konkurovat a budou tady znít ty český jména.
0: Ta česká jména, což je ostatně dobře. Už jste zmínil ten rajd polský. Před pár dny se odhlásil i dosavadní lídr českého šampionátu, jezdec z Kelče na Vsetínsku, Dominik Stříteský, který měl právě vážnou nehodu na tomto závodu. Jak moc zkomplikoval nebo snížil počet účastníků ten docela velký počet nehod v těch posledních závodech? Dělá vám to vrásky na tváři?
1: No, dělám to trošku vrázky na tváři, protože jsou to jezdci ze špičky. Ten Dominik měl obhajovat letošně, ovšem rozhodnutí lékařů je tvrdé, tak aby se on nemohl poškodit v tom závodním autě. Takže nedá se nic dělat. Auto by měli, ale toho pilota nemají. Jo, takže Dominik se odpočne, podíval se na to a doufám, že ty další roky se mu bude dařit.
0: Tak pojďme k dalšímu velkému jménu. Obhajovat vítězství opět přijde také Jan Kopecký. Čím to, že posledních 13 let vítězí jen tuzemští závodníci? Vy už jste těžko lovil i v paměti někoho, kdo by mohl eventuálně těm domácím jezdcům konkurovat. Jak velká výhoda je na Barumce znát záludnosti těch místních tratí? Myslíte si, že tohle může hrát roli?
1: Hraje to hodně roli, ale pokud tady kdy startoval nějaký jezdec z té špičky, tak se uplatnil, jo. Ale takový ty jezdci, který dosahují jenom k té špičce, tak ti samozřejmě mají s tím problémy. Ono bude sucho, že asi. Takže nebude pršet, kdyby měl zapršet, tak to bude pro ně pohroma, protože ty asfalty jsou tady nevyspytatelný, je to hladké a je potřeba na to zvolit jiný systém tedy té jízdy.
0: Nejen sucho, ale i horko bude. I o tom budeme s ředitelem organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín Miloslavem Regnerem ještě mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, protože zůstává na dálku naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín vysílá rozhovor s ředitelem organizačního výboru Barum Czechrally Zlín Miloslavem Regnerem, který je v tuto chvíli někde v terénu, spojil se s námi a mě bude zajímat pro ten nadcházející 55. ročník, kdo je ve vašich očích favoritem toho nadcházejícího závodu. Před chvíli jsme tady zmínili, že se to startovní pole trošku zúžilo, tak koho vy teď vidíte jako toho největšího favorita, který si může sáhnout na vítězství?
1: Já vsázím na ty místní chlapce a je to tedy takřka místní Kopecký, protože vyhrál tu Barunku tolikrát, že bychom ho mohli považovat za místního. A pak jsou tady samozřejmě Březí, který je velice rychlým jezdcem. A je tady Cajs a je tady generace tady těch mladých kluků, kteří opravdu jedou úplně na knap, jo, a jedou všichni skoro stejně. Takže ono to je těžké, bude záležet v tom, jaký budou mít štěstí, jaký budou podmínky. A to je, není to jednoduchý. A pojedou pořád naplno.
0: Ano. Ano, Erik Cajs, Adam Březík, také jezdci z našeho regionu. Na závodníky čeká 13 rychlostních zkoušek o celkové délce 206 kilometrů, rozdělených do 3 dnů. Na jaké nové tratě se můžou fanoušci těšit? Pojďte lákat dál.
1: Já bych řekl asi takhle. My jsme udělali nějaké změny na rychlostní zkoušky, které byly v minulosti, se jezdily, a v té, které jsme teď jezdili nějakou delší dobu, jako jsou třeba Slušovice, tak si jsme vynechali a budeme rádi, když to nějakou dobu můžeme rok, dva nechat odpočnout a pak se třeba vrátit v nějaké podobě. No a většinou vycházíme z toho, jak ty rychlostní zkoušky na sebe navazují, jaké jsou tam možnosti příjezdu, odjezdu. Ona to je taková alchymie a ono se trvá půl roku, než to dáme vždycky dohromady. Pak samozřejmě musíme to projednat, tak aby jsme se všemi, pokud to je možné, to projednali, aby jsme měli ty souhlasy a tak. Takže ono dělat automobilový podnik znamená, když končíme, tak už se ptáme, jestli co příští rok. A když nám na tom konci řeknou, že příští rok můžeme přemýšlet nad tím, tak je to dobrý, protože jsou ještě plní dojmu toho, jaký to bylo. Takže když řeknou ano, tak ten příští rok je to mnohem jednodušší.
0: Ano, vy jste museli překonat určitě i spoustu dalších, a to velmi nečekaných překážek, kromě toho, že i za běžných podmínek není úplně lehké ten závod zorganizovat. Areál bývalého Svitu ve Zlíně před měsícem zasáhl požár, po kterém jde nyní k zemi 34. budova. Jak moc jste museli kvůli tomuto změnit své plány? Na co si budou muset návštěvníci, zejména tedy té páteční městské rychlostní zkoušky, dát v tomto kontextu pozor?
1: No, z té strany od té 34. budovy to byl divácký prostor a pod tím, vlastně pod tou budovou, myslím jako ze spodu, tak to bylo zase té staré stanoviště, kde byly ty servisy a měli tam celé to zázemí, takže to nemáme, ale budeme v Otrokovicích na Otrokovickém letišti. Věříme, že bude tam i dostatek parkovacích míst, takže zvu všechny, ať se přijedou poněd do servisu, nejenom do servisu stáru, ale i do servisu těch soudobých vozidel, a tam si musí prohlídnout, podívat se na ty jezdce. No a potom, až je uvidí někde na rychlostní zkoušce v tom, tak bude se v tom lépe orientovat.
0: I ve spojitosti právě s jakousi omezenou diváckou základnou, Barumka je totiž pověstná tím, že už třeba po generace mají fanoušci svoje vytipovaná místečka. Teď třeba, kdo se pohyboval v okolí 34. budovy a byl zvyklý právě tam sledovat Barum Czechrally Zlín, o svoje místo přišel, tak kam byste pozval fanoušky na vyloženě divácky atraktivní místa? Třeba právě i tyto, kteří hledají něco náhradního.
1: No, náhradní a hlavně i spoustu je úseků, kde se staví, takže tam není možný taky se nějak včasně taky u té 21. To bude taky zablokovaný.
0: Tak kde byste letošní ročník sledoval vy? tak být fanouškem.
1: Určitě by se šel podívat, určitě by se šel podívat na tu městskou rychlostní zkoušku, protože tam získám přehled, kdo co jede, navíc jsou tam i to Grand Prix, Barmový Grand Prix, které vlastně bude mít jak předválečné vozidla, tak poválečné vozidla. Tam je možný si to před zámkem v tom parku, neříkám, že ochmatat, jo. To by zase, oni to mají naleštěný, takže to by asi se zlobili, ale můžete si to důkladně prohlídnout, můžete tam podiskutovat s těmi jezdci, co to je, jak to je, oni vám to určitě rádi předvedou. A takže já si myslím, že tam bude taková ta arena toho takového toho debatování a můžou ti starší zazpomínat, že možná to někdy viděli, protože to jsou opravdu auta, hlavně tady ty předválky, které nemuseli vidět, že? Ale ty poválečné vozidla někteří budou znát a budou vzpomínat a budou říkat, možná to auto jsme měli doma, jsem si měl nechat a mohl jsem teďka jezdit s tím závody, ale je to všechno o tom, aby se podívali a pak se podívali na tu rychlostní zkoušku.
0: Určitě.
1: Ta rychlostní zkouška, my co nejvíc chceme to dát dohromady, aby to netrvalo tak dlouho, no to je přece jenom někdy od 5 hodin, když to trvá skoro do půlnoci, tak je to spousta času, že, ale já si myslím, že ono se na té rychlostní zkoušce dá přejít, podívat se z jedné strany, z druhé strany a určitě si najde to své správné místečko.
0: Čili hledat ve Zlíně v rámci té městské rychlostní zkoušky jistě velmi atraktivní. Ještě jedno doporučení před písničkou, třeba v rámci jiných rychlostních zkoušek.
1: Zajímavý jsou Bohořelice. Bohořelice, jak na tom náměstíčku, tak tam pak ta rychlostní zkouška jde zajímavým terénem, takže tam to chce zase se podívat, projít si to a já si myslím, že budou naprosto spokojeni, je to druhá rychlostní zkouška, tam budou všichni ještě v tom napětí. To napětí odpadá, až teprve se projede nějaká ta rychlostní zkouška, tak odpadá a pak už závodí tak, jak by ty závody měli a kalkuluji tam se sedinkama, se řinkama a tak dále. Takže
0: Pohořelice a tam si najít také nějaké vhodné místo. Každopádně průvodní materiály k Barumček Rally Zlín jsou vždycky všeříkající. Určitě si tam vyberete, i to můžeme doporučit. Další doporučení přímo od ředitele organizačního výboru Barumček Rally Zlín Miloslava Regnera budou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín následovat.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant,

co si chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, na

týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělíka.

0: S ředitelem organizačního výboru Barum Czechrally Zlín Miloslavem Regnerem zveme na 55. ročník automobilové soutěže Barum Czechrally Zlín. Legendární to závod, který už k sobě přidružil také bohatý doprovodný program a další soutěže přidružené. Grand Prix Bugatti ovšem po dlouhých letech na Barumce končí, jak už oficiálně zaznělo. V pátek se pojede vzpomínková jízda na počest nedávno zesnulého sběratele a hlavního iniciátora Ladislava Samohýla. Budete za tuto akci hledat v programu náhradu, pane řediteli?
1: Nebudeme hledat náhradu. My jsme to pojmenovali Barum Rally Grand Prix. Ona to předtím takhle to bylo pojmenované. Pak přišel pan Samohýl, přišel s tou myšlenkou, že bychom mohli vyzdvihnout ty vozy legendární Bugatti. Já tedy na to mám velice dobré vzpomínky, protože u nás byla na rally několikrát paní Eliška Junková a ty vyprávění a to, co jsme s ní zažili, jenom lituju, že jsem to nějak nenatáčel, protože to bylo tak fantastický, jak to měla ona srovnaný v hlavě, protože ona jela proti těm chlapům, silným chlapům, kdo někdy by řídil tu Bugatku, tak ono to než jako těžce řídí, brzdy jdou těžce všechno a ona byla velice takový vychýtek, jo, nebyla žádná ležoňka, nebo jak bych to řekl, ale dovedla jet a už tehda byla chytrá, že používala i takový primitivní rozpis, takže i proti těm jezdcům, kteří to byli, já si je většinou nazývám takový ty Chirony a to všechno Nuvolari a to taky je nazývám bohy motoristickými a tyhle jeli vždycky fest a on

0: na taktikou svojí a tím, jak jela, byla schopna s nima držet krok a nejenom krok, ale i poraženým, že pak měla nějaký ten defekt třeba na tom slavném závodě Targa Florio, když vezmete, že ten okruh je 70 kilometrů. Tak to, co my jezdíme tady, je proti tomu legrace, protože my ten okruh máme 3-kilometrový. Ale...
1: Bude se rozhodně vzpomínat a bude se vzpomínat také na Ladislava Samohýla i další významná jména motoristického sportu, ale Grand Prix Bugatti tedy aktuálně bez náhrady. Jaký doprovodný program jste tedy pro ten letošní ročník pro fanoušky připravili?
0: My jedeme vlastně podobný závod, jedeme nebo stejný závod s tím, že jedeme jak ty předválky, tak poválky, protože ty poválky jsme do toho donesli ještě my. Takže to bude, nebudou asi ochuzení, samozřejmě budou ochuzení o některé ty auta značky Bugatti. Uvidíme, jak se to celé dá dohromady postupně, ale samozřejmě Láďa Samohýl nebo pan Samohýl, aby byl slušný, tak ten tomu dával vždycky ten punc, byl úžasný znalec tady těchto věcí, takže my na něj vzpomínáme i v programu rally, vzpomíná, bude nějaký ten nájezd těch vozidel, které pojedou takovou jako demonstrační jízdu, jako poslední jízdu Grand Prix Bugatti.
1: My samozřejmě budeme celou Barumku, jak se familiárně, téměř polooficiálně tomuto závodu také říká, sledovat i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokud se ale letos nedostane někdo přímo k tratím, bude možné Barum Rally sledovat třeba někde v televizi? Bude snímána celá přímým přenosem?
0: Bude snímána, promotér na ta celou snímá, takže bude to i na musí se to najít v programech televize, bude to i v té české televizi. Myslím si, že bude příležitosti, jak to neposlední řadě máme nebo dáváme dohromady teďka nové stránky, které už běží. Takže na těch stránkách se dozví všechny ty podrobnosti a je to udělané nějak jiným stylem, než doposud byli zvyklí ty příznivci, takže pro zajímavost se na to podívejte a doufám, že se vám to bude líbit, aby jsme do příštího roku mohli dodělat úplně do těch i s těma připomínkama, do těch detailů, které by jsme byli rádi, kdy to bylo.
1: Na první pohled to vypadá skvělé. CzechRally.com, to jsou ty stránky, o kterých mluví ředitel organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner. Právě na této adrese se také dozvíte to podstatné třeba, co se do našeho rozhovoru nedostalo. Ale já bych se rád zeptal na něco, co na těchto stránkách není. Před 5 lety jste formálně předal hlavní řízení Barum Rally svému synu Janovi. S odstupem času, jak si vede? Co nového do řízení vnesl? Jak to hodnotíte, to jeho vedení?
0: Takhle, když to vezmu úplně spravedlivě, tak my jsme už spolu dělali nějaký 25 let, protože když měl 17 roku, tak přišel tati, vyděláte ty itináře, malujete ručně, děláte to podle šablonek a já bych to zkusil dělat na počítači. A začal to dělat a byl v tom velice, nebo je v tom velice úspěšný. Před tou dobou covidovou jsme měli spoustu podniků mistrovství světa, které si nechali dělat kompletně na klíč, itineráře. Ono, my jsme dělali 14krát třeba do členy, což bylo mistrovství světa. No a měli jsme i další podniky švédskou rally a ono to bylo pak krásný, to pak jsme se tam měli podívat a byl to i pro ty všechny ty účastněné, to byla velká odměna.
1: Takže určitě to není žádný nováček a už si jede po svých kolejích a nenechá si do toho moc mluvit od vás, nebo si přijde někdy říct tu radu?
0: No samozřejmě chodíme, konzultujeme to. Já jsem říkal, já tě na tebe musím dohlížet, aby se mě to náhodou nakazili těch 50 let. Tak se tak jako špičkujeme, ale v podstatě jsme dohodnuti na tom směru, jak to budeme chtít a já si myslím, že máme kolem sebe i kolektiv lidí, kteří mají stejné smýšlení a chtějí to dělat stejně a chtějí to dělat úspěšně.
1: A úplně na závěr, vzkaz pro fanoušky Barum Rally, něco, co byste jim chtěl takhle prostřednictvím Českého rozhlasu Zlín sdělit?
0: Já bych jenom chtěl jako upozornit, nebo chtěl bych je požádat spíš o to, aby dodržovali takové ty bezpečnostní pravidla, nechodili tam, kde to prostě je vyloženě zakázané, nechodili k té trati soutěže tak blízko. Ono někdy nám vyčítají, že z toho odháníme daleko od trati. Já si myslím, že to není úplně tak pravda. My se snažíme, aby nám tam žádné vozidlo, i kdyby opustili tu trať, aby nám netrefili diváka, že to by bylo pak nepříjemné. A přeji si a všem přeji, aby to vlastně celé to naše dění bylo jako zážitek a hlavně, aby nebolelo.
1: To je přání i Českého rozhlasu Zlína. Krásná tečka za naším rozhovorem s ředitelem organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín Miloslavem Regnerem, který nás lákal na 55. ročník Barum Czech Rally Zlín. Stejně jako nám prozradil spoustu informací, které se můžou nejen fanouškům hodit. Děkujeme za to všechno a jak už jste tady předeslal, ať všechno klapne podle vašich představ a je to pro fanoušky i jezdce jako vždy úžasný zážitek. Děkuji za váš čas i za vaše slova. Naslyšenou.
0: Takže děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Jako uragán, o kterém zpíval Valdemar Matuška, letí i čas, dovedl nás až k údaji 15 hodin 55 minut, což je chvíle, kdy už se ozývá Petr Uhřík, aby nám něco sladkého naservíroval ze své hudební cukrárny. Ať už hodláte ve zbytku dne odpočívat, na něčem pracovat, bavit se, sledovat hvězdy nebo cokoliv jiného, budeme rádi, když nás ke všemu přizvete jako společníka, protože stále platí. Aby nebyl v srdci splín, je tu Český rozhlas Zlín. Loučí se s vámi pro dnešek Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Po nějaké době se znovu podíváme na diskotéku druhé poloviny 80. let, kde jsem byl jako ryba ve vodě. Jednou z mnoha kapel, kterou jsem pouštěl rád, bylo tehdy i německé trio Silent Circle. Prostě eurodisco ve své plné parádě, připomínající Bad Boys Blue, Alphaville, Camouflage, zkrátka vlnu v té době podobných příbuzných skupin. Za jejich úspěchem stojí, jak už to známe z mnoha jiných případů, schopný producent. Silent Circle vždycky spolupracovali s Bernardem Dietrichem, uznávaným německým vydavatelem, který kapele přinesl mediální pozornost a pomohl jí k úspěchu. Průlom přišel v roce 1986 s jejich druhým singlem Touch in the Night a tato pro diskopárty kultovní hitovka se okamžitě dostala do první dvacítky německých žebříčků. A protože platí přísloví bližší košile než kabát, náš vkus byl vždycky ovlivněný spíš tím, co jelo nejblíž od západních hranic. Takže vzhůru na parket, diskžokej už rozblikal světelné hady, majáky, mládež si dodává odvahy u cigára, a teď jenom, kdo bude tím prvním, který v sále kulturáku strhne lavinu tanečníků.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašském Meziříčí se objevil mor včelího plodu. Včelaři museli úly i s včelami spálit. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes představí novou výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Nový maďarský prezident je Andráš Baka. Dnes nás čeká v regionu jasná noc, teploty do 8 stupňů Celsia. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí povinně kontrolují svoje včelstva. Do města se totiž dostal mor včelího plodu. Na poli za městem se tak museli v ohni spálit utracené včely, úly, nástavky i vosk. Nákaza se ale může týkat i dalších chovatelů v okolí, vysvětluje Jiří Daňhlík z katedry biochemie Přírodovědské fakulty Univerzity Palackého.
2: Vážně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
0: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně dnes otevře výstavu sochaře Ondřeje Olivy. Autor se v ní věnuje střetu přírody s lidskou civilizací a otázce, co po člověku na zemi zůstane. Výstavu tvoří 8 objektů, 6 hliníkových a 2 bronzové sochy a doplňuje ji audiovizuální projekce simulující ponor pod vodou. Inflace v červenci mírně zrychlila, spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší, informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
3: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
4: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
3: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
5: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
3: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz hlasování bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká ve Zlínském kraji jasná noc. Nejnižší teploty 10 až 13 stupňů. V údolích místy jen 8 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na havarovaný motocykl u Karlovic na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Humoriáda s Patrikem Rozehnalem. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Zlín vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká, tu zdraví, Patrik Rozehnal.
7: Ano, hezký den.
6: Jaké je léto u Petry?
7: Trošičku teploučko.
6: Dneska je to lepší.
7: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
6: Ano.
7: A pak zase přitopějí.
6: Zpívá se hůř ve vedru?
7: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích a dneska pouť a krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
6: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Hum. Oriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočila. Ona prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichodit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky Budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch sečernoce.
1: Ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase
1: mohli, aha,
0: práce,
1: ty kostymérky. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když si mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého, pan Kopecký, to je to byl...
3: Dobře, děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu. Jo,
7: dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
3: Děkuji. My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše Kriste, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňouka. No, tak on to začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že to nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl? Už takhle?
5: Jo, myslím, že byl.
3: Chtěla jste vědět, co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Já se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka ti je 15.
3: No.
5: To je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: to se budu muset hodně držet.
3: Jo, no, jasně, vy se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se dožije 15 let?
3: No.
5: Tak
3: Tak prožijete spolu krásnou dobu.
5: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců, kolegů,
2: určitě,
1: zpěvaček.
2: Určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampolo.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás Patriku taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju. Ano. Ještě jeden hlas někomu?
7: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
2: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při soulože mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. On, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi, ty jsi nějaká blbá, ne?

0: se mu furt nebudu volat do práce.
1: Pak tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet.
0: Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet.
1: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
0: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
1: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
0: Žába pá, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší. Jiří Krampol.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to prostě to byl geroj. To je jako výstižný, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Snědnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Rychle. Ondo Zlgavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
1: Ano. Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa kupři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a jiné potřebu. Taky kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho
8: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pa Mičoken. Pám, cože? No Mičoken. No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak zcvrklý malý,
3: no,
1: tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve zlínské zoo se podařilo odchovat dvě mláďata kotulů ve Verovitých. Čištění kontejnerů naplánovali na tento týden ve Vsetíně. Česká televize představila nový podzimní program. Zítra čekejte slunečno a letní teploty až 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Ve zlínské zoo se narodila dvě mláďata kotulů ve Verovitých. Jde o drobné jihoamerické primáty, kteří pocházejí z oblasti od Kolumbie až po severovýchodní Brazílii. Zatím jsou zcela závislí na maminkách a většinu času tráví při chycení na jejich zádech. Skupina kotulů ve zlínské zoo má teď 25 členů. Zoo tento druh chová od roku 1999 a za tu dobu se jí podařilo odchovat 77 mláďat. Patří tak mezi nejúspěšnější chovatele tohoto druhu v Evropě.
3: Kotulové mají velmi rychlý metabolismus a tak je chovatelé ve zlínské zoo krmí 4x denně. Dostávají ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, ale také živé cvrčky, sarančata nebo vařená vejce. V lidské péči se můžou dožít až 20 let. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Vsetín začal na území města čistit kontejnery. Umytí nádob zajistí vsetínské technické služby, které mají pro takové akce speciální vozidlo. Podle mluvčí města Jany Raškové očistí všechny nádoby na komunální odpad, na papíry a plasty.
4: Všechny kontejnery kompletně umyjeme a vydezinfikujeme. Snažíme se, aby byly nádoby nejen čisté, ale také, aby se omezil zápach a množení bakterií. A to hlavně teď v letních měsících, kdy jsou tady ve Vsetíně vysoké teploty.
1: Nové seriály Hec a Na tělo i dvoudílný televizní film Gerta Schnirch na podzim uvede Česká televize. Program na poslední třetinu roku představila dnes. Vrátí se i Stardance a třetí série Jiřího Stracha Docent.
5: Pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
6: Jsou to přes 30 let staré případy.
7: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
8: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd, plukovníka Milana Šery Ondřej Vedchý.
9: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
8: Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
10: Dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové, ti dostali pravomocně tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali.
2: Počasí.
1: Dnes nás čeká v regionu jasná noc, nejnižší teploty 8 až 13 stupňů, povane slabý vítr. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr bude slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: 2 osobní auta havarovala v Krhové u Valašského Meziříčí. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Den v kraji.
11: Je úterý 11. srpna. V 17 hodin a 4 minuty začíná pravidelné vysílání Českého rozhlasu Zlín plné nejdůležitějších zpráv a zajímavostí z regionu, jak je zachytili naši redaktoři. K mikrofonu usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Kvůli včelímu moru museli u Valašského Meziříčí spálit několik úlů. Podrobnosti uslyšíte před 17:15. A zajímat nás bude jako obvykle i předpověď počasí. A dnes zvlášť, protože zítra večer nás čeká částečné zatmění slunce. Téma pro regionální stopařku. Spojíme se s ní po 17:30. K tomu všemu nám bude hrát hudba, která nestárne. Teď je například Marie Rotrová. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Přehled dnešních nejdůležitějších zpráv z regionu má teď Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Více než 2 miliony korun bude stát výměna veřejného osvětlení v Bohuslavicích na Zlínsku. Polovinu nákladu pokryje dotace. Stávající osvětlení v obci nahradí úspornější LED technologie. Ta se bude instalovat nejprve na hlavním silničním tahu, poté podél místních komunikací. Na některých nedostatečně osvětlených místech dojde i k přidání úplně nových světelných bodů. Stovky policistů budou v souvislosti s 55. ročníkem Barumček Rally ode dneška v pohotovosti. První rozsáhlá uzavírka v centru Zlína kvůli závodu pak čeká obyvatele ve čtvrtek v noci v čase od 10:45 do 1:30 ráno.
3: K dispozici bude i vrtulník, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy a monitorování odstavných parkovišť. Nikol Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Letošním vítězem Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích se stal houslista Arnou Petřivalský. Dalšími oceněnými byl také Kristian Strkula nebo Anna Pavlicová. Letošní jubilejní 30. ročník se konal souběžně s 19. ročníkem festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. Prestižních interpretačních kurzů se zúčastnilo 18 mladých houslistů a 3 studenti klavírní spolupráce z celé České republiky. Valašské Meziříčí chystá kompletní přestavbu tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem na Vsetínsku. Areál město koupilo před 3 lety a nechalo už vybudovat vrt na pitnou vodu nebo pořídit nové stany. Co dalšího na Trubiskách přibude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Na kraji lesa tak vznikne nový objekt s kuchyní, sociálním zařízením a zázemím pro táborníky.
2: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhrsko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník MI-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dospíval Petr Muk, posloucháte Český rozhlas Zlín. Včelaři na Valašsko-Meziříčsku čekají na kontroly svých včelstev. Do města se dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana – všechno spálit. Včera tak na poli za městem skončily v ohni úly, nástavky, vosk i utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové, řekl bych, zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlík, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plásty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Spálit se musí úplně všechno, jinak by se nákaza šířila dál. Tím to ale nekončí. Práce teď čeká i ostatní včelaře v okolí.
3: Závažně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy, tady od centra Valašského Meziříčí, se budou včelstva dále vyšetřovat a kontrolovat, jestli náhodou nákaza se u nich nevyskytla.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle, hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Meziříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby. A díky tomu, že tihle chovatelé jsou edukovaní, jsou všímaví, upozornili na problém a díky tomu ve spolupráci tady s místním Českým svazem včelařů se podařilo prohlédnout další včelstva v okolí a odhalit tak další ohniska.
2: Po tu likvidaci včelstva pozoruje předseda základní organizace včelařů tady ve Valašském Meziříčí Michal Lisák.
4: Na výroční schůzi pořádáme přednášky převážně o zdraví včel a pak každý včelař ještě sám, protože dneska na YouTube a na těch sociálních médiích je spousta informací, tak se včelaři vzdělávají i tímhle způsobem. A bez toho by to nešlo.
2: Přednáška ale nestačí. Odborníci proto uspořádali kurz přímo na nakažené včelnici. Chovatelé si tam mohli nemocný plod prohlédnout na vlastní oči.
3: My jsme tenhle kurz pořádali o víkendu. V podstatě snažili jsme se vytěžit z té nešťastné situace něco pozitivního.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Skypala, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
5: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev, pro nějaké vzdělávání a samozřejmě i pro realizaci těch sanačních prací.
2: Hromada uprostřed pole dohořívá. Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k ním. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Japonsko, Čína nebo Kolumbie. I odtud právě míří mladí umělci do Kroměříže. Na několik srpnových dní se toto historické město promění v místo, kde se možná rodí budoucí hvězdy, hvězdy světových koncertních pódií. Do zákulisí festivalu Akademie Kroměříž nás zavede jeho umělecký ředitel a dirigent Tomáš Netopil. Kdy? Už 13. srpna v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: 17:24 je čas na otázku, jak bude. A zeptám se Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Do oken studia Českého rozhlasu Zlín nám i přes pár mráčků svítí slunce. Je aktuální počasí i jinde v kraji podobné?
2: Ano, je to podobné v celém kraji. Teploměry ukazují hodnoty od 22 do 28 stupňů.
1: Jaký bude večer a noc?
2: Večer bude ve znamení ubývání oblačnosti, bude se vyjasňovat a také bude většinou slábnout vítr. Noc bude jasná, ranní teploty 13 až 10 v údolích místy kolem 8 stupňů a pofukovat bude jen slabý vítr severních směrů.
1: Co říká předpověď na zítřek? Bude také jasno?
2: Ano, bude jasno, nebo na nejvýš skoro jasno, odpolední teploty 24 až 27 stupňů, foukat bude slabý a přes den hlavně v západní části kraje i mírný severovýchodní nebo severní vítr.
1: Zítra v Česku budeme moct pozorovat částečné zatmění slunce, tak by nám to teda neměla kazit žádná oblačnost, což je dobrá zpráva, ale mám ještě poslední otázku, jaká bude zítra biozátěž, jak se budeme cítit?
2: Větší část kraje bude mít dvojku střední zátěž, Vsetínsko jedničku zátěž mírnou.
1: Tolik předpověď počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ní a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jak jste mohli slyšet, zítra nás očekají teploty do 27 stupňů a jasná nebo skoro jasná obloha.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už zítra, tedy ve středu 12. srpna, bude z našeho území viditelné částečné zatmění slunce. A pokud vás láká spíš noční obloha, právě teď můžeme pozorovat také meteorický roj Perseidy. Oba úkazy přitom můžeme sledovat sami bez návštěvy hvězdárny. Jak na to, to teď v terénu zjišťuje regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková. Krásný podvečer, Petro.
2: Hezký podvečer přeji. Srpnová obloha toho letos nabízí opravdu hodně. Už ve středu můžeme pozorovat částečné zatmění naší nejbližší hvězdy, tedy slunce. No a v noci pak můžeme vyrazit ven za Perseidami. U každého z těchto úkazů ale platí trochu jiná pravidla při pozorování. Jaká, to mi teď prozradí Jiří Vašátko, člen Zlínské astronomické společnosti ve Zlíně. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer vám i vašim posluchačům.
2: A pane Vašátko, rovnou začneme tím zatměním slunce, které nastane samozřejmě dříve než meteorický roj Perseidy. Kde ho můžeme z našeho regionu nejlépe pozorovat?
3: Tak začnu otázkou, kdy. Začne to v 19 hodin 20 minut, kdy měsíc začne vstupovat do slunečního disku z pravého horního okraje. Ve 20 hodin 11 minut slunce ten měsíc přikryje slunce z 80% a ve 20 hodin 12 minut ten měsíc už zapadne za ideální obzor. Čím se dostávám k druhé půlce vaší otázky, a to je, odkud můžeme tento jev pozorovat. Výjděte si na místo, kde máte co nejlépe na kopec s čistým západním obzorem a přejte si, ať na západě nejsou žádné mraky, žádná oblačnost, protože tenhle ten úkaz ta oblačnost může zakrýt.
2: A když tedy najdu ideální místo k pozorování, které mi nabídne právě tady ten západ slunce, nebo řekněme tady ten jev kolem té 8:30 večer, jak se na to zatmění můžu bezpečně dívat tak, abych vlastně neohrozila své oči, aby se mi opravdu speciálně ideálně dívalo na to sluníčko tak, abych nemusela do hvězdárny?
3: Tak máte dva způsoby, jakým se na to sluníčko můžete podívat. Buď máte profesionální zařízení, které je přímo určené pro pozorování slunce, znovu podtrhuji profesionální, anebo se můžete na to sluníčko dívat nepřímým způsobem. Třeba za použití štěrbinové komory, kterou si můžete vyrobit ze dvou kusů papíru, jeden karton toho papíru by měl být tvrdší, do něho si uděláte otvory různých velikostí a druhý bílý papír použijete jako stínítko a to sluníčko si vlastně přes ty malé dírky můžete promítnout na ten bílý papír a tak se na sluníčko můžete dívat nepřímo. A uvidíte vlastně výřez toho měsíce promítnutý na tu podložku.
2: To zní velmi zajímavě. Po tom, co se podívám na slunce, které zapadne nebo zatměné, potom zapadne, mě čeká druhý jev. Tím jsou Perseidy, meteorický roj, které padají každoročně v těch letních měsících. Začíná v červenci, končí někdy v srpnu. Kdy je nejlepší čas na to vyrazit se podívat na padající hvězdy, mít třeba nějaké přání? A kam bych se vlastně měla dívat, aby mi ta přání neutekla?
3: Současné podmínky pozorování Perseid jsou prakticky ideální. Díky tomu, že budete večer pozorovat zatmění slunce, tak můžete zůstat na tom samém místě vysoko na kopci, stačí si vzít pohodlný spacák, karimatku a vydržet přes noc, protože maximum Perseid vychází přesně na tuto noc 12. na 13. srpna a úplný to top nachází se tak před rozedněním, to znamená ideálně tak mezi 2. a 3. hodinou raní v počtu možná 80-100 Perseid, ale to je takové naše přání. Ty Perseidy vlastně vidíte po celé obloze. Obloha je v ten okamžik tmavá, jde o to jenom v tom spacáku neusnout.
2: Já vám, pane Vašátko, moc děkuji tady za ty rady, tipy a triky, jak se ideálně zítra podívat na tady tyhle dva zajímavé úkazy, které se objeví na naší obloze. Pro naše posluchače ještě shrnu, že při pozorování zatmění slunce si musíme především dobře chránit oči, zatímco na Perseidy stačí najít jen místo s co nejmenším světelným smogem. Pohodlně se natáhnout na zem a dívat se na oblohu. Tak třeba letošní srpnové úkazy někoho příjemněji strávit večer trochu jinak než obvykle.
1: To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, živě ze Zlínské hvězdárny. Děkujeme a přejeme krásný zbytek dne.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na mail stopar.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. V jedněch z nejstarších dochovaných prostor ve městě vznikne nová expozice o historii města.
1: Je to vlastně původní sklepení toho pozdně gotického domu. Ta podoba toho sklepení nám dává představu o tom, že tento dům pochází někdy z konce 15. století.
2: Říká mi při pohledu na gotické klenby historik muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Radek Tomeček.
1: Je to jedna z takových dominant Uherského Brodu a jeden teda z nejstarších domů, které tady zůstaly. Určitě je to jedno z nejzajímavějších míst ve městě a zpřístupnění tohoto sklepení a instalace nějaké expozice v těchto prostorách bude přínosem pro město.
3: Tady jsme teďka vešli s místostarostou Uherského Brodu Miroslavem Poláškem z ODS do toho hlavního prostoru, toho podzemí, pod radnicí. Tady zatím jsou nějaké regály z šanony, to teda zmizí a bude tady něco jiného.
4: Přesně tak. Jsou to historické podzemní sklepení, které byly pod každým měšťanským domem. Všechny tyto domy měly obrovské sklepení, dokonce navzájem propojená, aby v případě nějakého úteku nebo katastrofy mohli navzájem ukrývat a pomáhat si. Jinak sloužily jako skladové prostory už v tom středověku.
2: A teď přímo tady vznikne ta nová expozice.
4: My tady ty prostory chceme zpřístupnit veřejnosti, poukázat na tu historii Uherského Brodu, a to tím způsobem, že probouráme původní otvor, který tu býval historicky, ale později byl zazděn a zasypán, tak jej chceme obnovit a vybudovat takovou výstavní síň se expozicí o historii Uherského Brodu a některých okolních obcí.
3: Ten hlavní vstup, ten teda bude z Masarykova náměstí, přímo.
4: Přesně tak, ve stávajícím chodníku se umístí nové schodiště do podzemí, čili bude to přístupnost Masarykova náměstí.
3: Ty prostory jsou tady krásné, ty stropy jsou asi nějaké 4 metry

0: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laborator budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den ve Zlínském kraji a teď je čas na sportovní téma. Fanoušci fotbalistů Zlína a Slovácka jako regionální rivalové rozhodně nestojí o nějaké spojování. My se jim teď ale omluvíme a oba zástupce našeho regionu krátce dohromady dáme. Není k tomu přitom radostný důvod. Po třech odehraných kolech nejvyšší soutěže mají oba týmy v součtu jediný bod. To je historicky nejhorší start v sezonách, kdy hráli nejvyšší soutěž oba reprezentanti Zlínského kraje.
1: Zlínští fotbalisté měli loni po třech zápasech 7 bodů, letos jsou na nule. Zatímco před rokem si tedy Ševci užívali nováčkovskou euforii, teď vnímá trenér Bronislav Červenka hodně odlišnou atmosféru.
2: Nemůžeme pořád se zabývat ničím, že co bude, když to nezvládneme, co bude, když tady nenahrajou dobře. Nemůžeš takhle přemýšlet, pokud začne takhle tým a hráči přemýšlet, je to jenom cesta do pekla a my nechceme jít do pekla, my chceme jít dopředu.
1: Vysvětluje kouč, že největší rozdíl oproti startu předchozí sezóny je v sebevědomí.
2: Já ty kluky budu podporovat pořád, i ve špatném, i v dobrém. A chápu, že prostě můžou mít něco v hlavě, můžou mít to, ale jako s obavou se fotbal hrát nedá. Prostě pokud tam není sebevědomí, a prostě tak tam jedu, tak tam jdu hrát, že prostě ukážu tomu druhému hráči, který hraje na mě, že na to mám. A že ten hráč to bude mít cenu těžké.
1: Přibližuje Červenka, jakou mentalitu očekává od týmu. Jen o něco málo lépe než Zlíny na tom Slovácko, které získalo jeden bod. Trenér Jan Jelínek prý zatím z pohledu na tabulku nervózní není.
3: Ne, je to pořád začátek ligy, je to třetí zápas. Víc týmů řešíme takové věci v té tabulce a my se musíme soustředit teďka na ty věci, které jsou aktuálně a neřešit to, co je okolo. A říkám, budeme řešit samozřejmě červené karty, budeme řešit tady ty fotbalové věci, jak to nakopnout ty hráče, nebabrat se v tom. A jedeme, čeká nás další zápas a chceme být každý zápas prostě se posouvat, takže musíme takhle pracovat.
1: Zmínil Jelínek jeden z problémů Slovácka v úvodu sezóny. 3 červené karty ve 3 zápasech.
3: Ale nemyslím si, že jsou to nějaké zákeřné karty, nebo jestli je to přemotivování.
1: Mimo jiné problém s disciplínou je další věc, která oba regionální rivaly spojuje. Zlínští fotbalisté sice nedostávají červené karty, ale v každém ze 3 utkání proti nim rozhodčí nařídil pokutový kop. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžky míš.

Pořad Den ve Zlínském kraji se nezadržitelně blíží ke konci. Více témat už se nám do jeho úterního vysílání nevejde. V nejbližších minutách nás ale ještě čekají zprávy v 18 hodin s Barborou Hejtmánkovou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se teď loučí Kristýna Fuchsová. Naslyšenou zase zítra.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V setínské nemocnici pořád chybí krev, situace je hraniční. Plachtu s portrétem Tomáše Blati na torzu vyhořelé 34. budovy ve Zlíně se demoliční firma pokusí zachránit. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO. Zítra bude v regionu slunečno, letní teploty až 27 stupňů. Podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. V setínské nemocnici stále chybí krev, zásoby jsou hraniční, a to i po výzvě, se kterou nemocnice přišla minulý týden. Dárci na ni zareagovali, k naplnění zásob to ale nestačilo. Které krevní skupiny nemocnice potřebuje nejvíc, říká mluvčí Lenka Plačková.
3: Moc děkujeme všem dárcům, kteří v minulých dnech vyslyšeli naši výzvu a přišli darovat krev. Jejich pomoci si nesmírně vážíme, nicméně zásoby jsou i nadále na kritické hranici a krev stále chybí. Nejvíce akutně potřebujeme dárce s krevními skupinami A+, A-, 0+, 0-.
1: Velkoformátovou plachtu s portrétem Tomáše Bati, která stále visí na jedné z posledních stojících stěn vyhořelé budovy 34 ve Zlíně, se demoliční firma pokusí při bourání zachránit. To ale bude možné pouze v případě, že tím neohrozí bezpečnost pracovníků. O plachtu projevila zájem nadace Tomáše Bati a pokud se jí podaří sundat nepoškozenou, bude se jednat o jejím dalším využití. Pokračuje Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní.
4: Pokud to nebude nebezpečné, tak se pokusí před samotnou demolicí tu plachtu bezpečně sundat a uvidíme potom při těch samotných pracech, jaká bude realita.
1: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle České mykologické společnosti houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou.
2: Počasí.
1: Dnes nás čeká v regionu jasná noc. Nejnižší teploty 8 až 13 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 24 až 27 stupňů a vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná podvečerní Morava, krásná zem s květou fialovou. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Dambořanku a polku Jaroslava Brhela Proč sa moja nejmilejší. Já věřím, že vás tato polka potěšila a dobře naladila. Dnes, jak víme, máme v obou kalendářích jméno Zuzana, tak ještě jednou vše nejlepší. No a já připomenu telefon 726465200. Budu se na vaše telefony moc a moc těšit, ale teď už si dáme další písničku.

0: Valčík nám dosněl, odvedená láska Soňa Poláková legruti a pojďme si poslechnout paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová, já vás srdečně zdravím, taktéž zvukového mistra a všechny posluchače a všechny mé přátelé. 13. srpna bude mít slavné narozeniny pan Jan Šindelka z újezda u Boskovic, tak já ti přeji hodně, hodně zdraví, pevné zdraví, hodně síly, hodně božího požehnání a hodně lásky ti přeju od tvé milované rodiny. Tak to je jedna věc, ten Jeníček Šindelku z újezda u Boskovic. Pak bych chtěla pozdravit paní Ivanku Slabákovou a chci jí popřát dobré a krásné uzdravení. Zdravím Jardu Wolfa, tomu přeji také hodně zdravíčka. Pak bych pozdravovala paní Marcelu Vandrovou, že jsem na ní nikdy nezapomněla. A ještě bych chtěla naposledy pozdravit mladého pána Peťu Parolka, který bydlí v Jevíčku u věže, a jeho maminku Marušku, se kterou jsem dlouhá léta zpívala tady v chrámovém sboru. Tak Marušku té zdravím a té jsem doporučila, aby poslouchala Český rozhlas Brno, že to je nejlepší stanice na poslouchání a jsou tam nádherné vědomosti a krásné relace, tak je poslouchá.
0: Ano, výborně. Tak je to všechno?
1: Mějte krásně, paní Květuško, píseň patří samozřejmě i vám, i panu zvukovému mistru.
0: Já tady mám dneska mistrini.
1: Je paní mistrini, samozřejmě, děvčátko, zdravím z celého srdce. Tak mějte se obě krásně a přeju vám krásné zbytek léta.
0: No,
1: tady už není takový vedro, tak
0: no, v Brně taky je to takové mírnější.
1: No, a takový vánek věje, tak to je příjemné.
0: Ano. No. Tak jo, tak paní Zito, ať se vám daří.
1: Děkuji, ať ano. Se i vám daří a hodně ano. Zdravíčka vám oběma přeju. Děvčátka.
0: Naschledanou. A teď už paní Marie z Kudlovic, vítám vás.
2: Dobrý večer, paní Navrátilová, zdravím vás, vaši zvukovou mistryni. A prosila bych paní Navrátilová, kdybyste chtěla bych teda popřát moji dceři Ivance Jankovic, která se dnes dožívá krásných 60 roků. Ivanko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Teď přeje maminka, bratr Petr, sestra Hanička, sestra Ivanka, teda Ivanka, pardon, Verunka. A teďka, kdyby žil, taky by se k přání připojil.
0: A jenom, prosím, my jsme to tady takhle jako vymysleli, že jsme tu udělali nějaký technický zázrak, jsme to udělali a najednou jste byla krásně slyšet. Jenom zopakujte to jméno té oslavenkyně.
2: Ivanka Janku z Babic od Uherského hřiště.
0: Perfektní, tak to jsme chtěli. Ano, bezvadný. Tak paní Marie, krásně jsme vás slyšeli, přání zaznělo a písničku posíláme.
2: Děkuji, paní Navrátilová, a přeji vám krásný podvečer.
0: I vám napodobně dobrou noc. Takže pojďme na písničku Lidová, jak kukačka kuká a Břeclavan.

Písnička nám dozněla, pojďme na e-mailovou poštu. Prosím, zahrajte pěknou písničku pro spolužáky ze Stříbrnic, Medlovic, Újezdce, Hostějova, Osvětiman a Vřesovic ročníku 1952 až 53 jen tak pro radost posílá Jarda Čech, pocházející ze Stříbrnic a bydlící v Popůvkách. Děkuji. A my rádi pošleme písničku a bude to. Pánové Fischer, Rapáč, Polakovič, Každá láska něco stojí a Záhorjenka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Ano, ano, společně jsme Český rozhlas. Takže přátelé, pojďme si poslechnout pana Karla z Moravského Krumlova.
5: Takže dobrý podvečer. Já bych prvně chtěl hlavně poděkovat obramovickým ženám, kde jsem je navštívil 25. července Babský holí v Obramovicích. Moc se mě to líbilo a známá kapela hrála Tufaranka. Byl jsem velice spokojený s sobotním programem. A druhá věc je ta, chtěl bych poděkovat lidem, kamarádům, kteří mě přáli k mým kulatinám. Děkuju za všechno. Pan Karel z Moravského Krumlova.
4: Výborně.
5: Vám taky děkuju a zase někdy naschledanou.
4: Budu se moc těšit, pane Karle.
5: A paní Slabáková, tu jsem potkával na festivale, to známe se už kolik let.
4: Dobře.
5: Tak ti přeju blízké uzdravení.
4: Ano, no. Ano. Tak pěkný večer a naschledanou, pane Karle.
5: Jo, vám taky ženským a hodně zdraví a pevný nervy.
4: Dobře, naschledanou.
5: Naschledanou.
4: Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Na hraběcí je to Valčík, Michal Čmarada, Krištof Neduchal a Miločanka.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Martu z Olomouce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, prosím vás pěkně. Já bych prosila paní Ivance Slabákové dnešním jmeninám, ona je Filoména druhým jménem, hodně zdraví, aby se uzdravila a bylo všechno v pořádku.
0: Ano, ano, ano, všechno už je na dobré cestě. Nebojte, už se dočkáte, určitě to všechno bude dobré.
1: Vám děkuji.
0: Ano. Děkujeme za přání a samozřejmě Ivance písničku rádi pošleme, ale i vám, ano?
1: Děkuji moc krát. Mějte se a pěkný večer. Naschledanou.
0: Pěkný večer. Naschledanou. Tak a já tady ještě připojím e-mail, který tady máme, jenom musím trošku a nebo půjdeme na něj potom. Dáme si teď písničku. Jan Pavlecha, Pavel Pavlech napsali polku, která se nazývá Budovský potek a bude nám hrát Moravěnka.

0: polka dozněla a já vítám ve vysílání paní Helenu Kolaříkovou z Lhoty u Vyškova. Vítejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, děkuji vám moc. Já bych touto cestou chtěla pozdravit Boženku Suchomelovou, která mě navštěla krásné narozeniny. Ještě jí přeju hodně zdravíčka, zdravíčka a trochu toho štěstíčka by neškodilo. A tě bych chtěla poslat písničku pro potěšení paní Martě a Martíce Hedovým a panu Fanu a Františku Groškovým do Lhoty a panu paní Jezince Jelinkové do Opatovy a Hedvičce a Jezimu Jelinkovi do Lípovce a panu Václavu Jelinkovi do Branska. A ten, já to nemám na cen, protože já na to nevidím. A ještě jednou paní Navrátilová, děkuji vám, děkuji Elišce, děkuji vám a i posluchače zdravím. A přeju vám ještě hezký večer. A děkuji, že jste mě vzala, já už volám třetí den.
0: No to jsem ráda, že jste se dovolala, mám velkou radost. Takže mějte se moc hezky, paní Helenko, ať se vám daří.
1: Děkuji všem a
0: nashledanou. No a já k tomu připojím tady ještě jeden e-mail. Dnes slaví 71. narozeniny pan Jan Šťastný z Jezeřan Maršovic. Přejeme mu vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a boží požehnání do dalších let. Vinšuje manželka Olinka a dcera s rodinou. Vnoučata Eliška a Martínek posílají dědečkovi velkou pusu. A já posílám písničku Róska Horáková i Slovácké malované dědiny, Mužácký sbor Lanchot a Cimbálová muzika Hudci.

vážení a milí, pojďme na další e-mailovou poštu. Dnes bych chtěl popřát a zahrát pěknou písničku našemu kamarádovi a vašemu stálemu posluchači Jendovi Šťastnému z Jezeřan Maršovic k jeho dnešním narozeninám. Přeji mu do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a radost z vnoučátek. A tomu přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Takže předali jsme a další písničku hrajeme Trnečková, František Kohoutek, Antonín Ryza a Lidečanka.

0: Tak vítám ve vysílání pana Drbohlava z Kopidlna. Tak ahoj, vítám tě.
1: Ahoj, já bych rád je zahrát všem Kopidlňákům přání dechovky.
0: Ano.
1: A zazpomínal na to, když jste tam hráli, perfektní to bylo.
0: Tak a tak jak se...
1: Něco pěkného, to dám na tobě vybrat.
0: Dobře, takže...
1: Něco z Moravěnky, kde zpíváš i ty samozřejmě.
0: Samozřejmě. My máme písničky už vybrány dopředu, takže musím jaksi ctít ten playlist, který tady mám, ano?
1: Dobrý, výborný.
0: Tak dobře,
1: díky.
0: Tak jsem ráda, že zaznělo Kopidlno, mé rodné teda.
1: Ano,
0: moje babička s dědečkem.
1: Ano. Na Vinici.
0: Na Vinici, ano. Takže...
1: Já jsem bydlel pod Vinici, jsme tam měli zahradu.
0: Ano. Ano, jméno samozřejmě, pan Drbohlav.
1: Pamatuješ.
0: Jistě, že. No, musím se přiznat, že my jsme byli takový neukázněný, my jsme občas takhle jako chodili na ten pajtl, že jo,
1: ano.
0: Někdy na ty jablíčka, hrušky, co bylo v té zahradě.
1: V pořádku.
0: A vzpomínám na všechno hrozně ráda. Tak jo,
1: takže... Já taky, to proto jsem si vzpomněl, na čeho jsem půjdám, jak je to, a to musím zavolat.
0: Tak dobře, tak jsme rádi, že posloucháte nás i v těchto dálavách. Tak,
1: to určitě v každém případě. Já teď bydlím v Turnově, ale přeju samozřejmě Kopidlňákům.
0: Ano.
1: Jo?
0: Tak děkuji, ať se daří, vše dobré.
1: Taky.
0: Přeju hodně zdraví.
1: Taky.
0: A pěkný večer. A pěkný večer, ano.
1: Taky pěkný večer.
0: Naschledanou. Tak a já mám tady ještě přání, jednu vzpomínku, kterou bych ráda teda připojila. A je v tomto zněním. Posílám vzpomínku na Rafaela Kubelíka, jež byl synem vynikajícího českého houslisty Jana Kubelíka. Narodil se 29.6.1914 v Bíchorech, byl českým dirigentem, skladatelem a houslistou. Otec mu poskytl základy hudebního vzdělání a směroval ho ke dráze houslisty. Absolvoval v letech 1928 až 1933 Pražskou konzervatoř, kde kromě houslové hry studoval též skladbu a dirigování. Jeho kariéra dirigenta měla velmi strmý vzestup, neboť již v roce 1934 řídil poprvé Českou filharmonii. Po únorovém komunistickém převratu v létě 1948 emigroval. Postupně se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. Trvale propagoval ve světě českou hudbu. Přes všechny zdravotní problémy, však po pádu komunistického režimu, uvítal možnost zahájit po 42 letech v exilu v roce 1990 cyklus Smetanovy.

0: symfonických básní má vlast. V roce 1990 získal čestný doktorát v Praze a 1991 řád T.G. Masaryka a stal se čestným občanem Prahy. Zemřel právě před 30 lety 11. srpna 1996 ve Švýcarsku. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. A musím říci, že opravdu pan Kubelík byl úžasný, úžasný dirigent a jak se mu to zračilo ve tváři, jenom jak byl laskavý a úžasný. Já si také nikdy nenechám ujít, pokud v televizi dávají některé vzpomínky a třeba se objeví tyto snímky. Takže děkujeme, pane Boleslave, za tuto vzpomínku. No a budeme hrát další písničku. Jdeme na to.
1: Český rozhlas Zlín.

Vážení a milí, dozněla nám polka. Soňa Poláková napsala Žaluje cérečka, hráli nám Legruti. No a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Javorina a Moravanka.

To nás potěšila Moravanka před chvilečkou a teď si pojďme ještě dát jednu písničku. František Kůda, Tomáš Skoblík. Název této skladby je Jana, Josef Zíma a česká muzika.

Tak vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Loučíme se orchestrální skladbou Metoděje Prajky Tichá noc v podání Kumpánových muzikantů. Přeji vám dobrý poslech a krásný úterní večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašském Meziříčí se objevil mor včelího plodu. Včelaři tam museli spálit celé úly i s včelami. Do Kunovic dnes vojáci přivezli vrtulník Mi-8. Bude to nový exponát leteckého muzea. Maďarská vládní strana TISA 3 týdny po odvolání prezidenta zvolila novou hlavu státu. Zítra čekejte slunečno, letní teploty až 27 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Včelaři v blízkém okolí Valašského Meziříčí čekají na kontroly svých včelstev. Do centra města se dostal mor včelího plodu. Na poli za městem tak včera skončili v ohni utracené včely, úly, nástavky i vosk. Spálit se musí úplně všechno, jinak by se nákaza šířila dál.
2: Koho se včelí mor týká, říká odborník na nemoci včel Jiří Danihlík.
3: Závažně to je vlastně pro chovatele tady v širokém okolí, přibližně v pásmu 3 kilometrů od ohniska nákazy.
2: Sanace a obnova včelstev teď bude stát hodně peněz. Včelaři proto vyjednávají pomoc od města. O jakou částku jde, říká lidovecký zastupitel a včelař Miloš Skypala.
4: Náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou z 1,5 milionu.
2: Odborníci uspořádali přímo na nakažené včelnici kurz. Chovatelé si tam mohli nemocný plod prohlédnout na vlastní oči. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
5: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8 SP v salonním provedení a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osoby jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
0: Počet epidemií, obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000, vyplývá to z údajů Kongského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína. Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDNP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
6: Doktor Baka Andráš.
7: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák. Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká v regionu jasná noc, nejnižší teploty 8 až 13 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 24 až 27 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda se stala na D1 v Kroměříži za exitem 258. Je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Ve Zlíně je porouchané osobní auto na třídě Tomáše Bati poblíž Albertu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad Na pěknou notečku. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Je tady opět pořad Na pěknou notečku. Autor dnešního dílu, Jaroslav Kneisel, nás zavede na Uhersko-Hradišťsko. Využijeme přitom neuvěřitelně bohatý rozhlasový archív a vrátíme se do 8. listopadového večera roku 2014, kdy se v Uhersko-Hradišťské redutě uskutečnil hudebně-taneční pořad s názvem Muzikantská krajina Jaroslava Václava Staňka. Za námětem této tehdejší pocty velké osobnosti nejen lidové kultury stála Staňkova dcera Radka Baboráková a autorsky se pod celým pořadem podepsali Jan Maďarič a David Pavlíček. Poslechněme si dnes do 7:30 alespoň výběr skladeb, které tehdy před téměř 12 lety v Uherském Hradišti zazněly. A kdože to tenkrát přišel na zakladatele Hradišťanu, primáše, scénografa, výtvarníka a přední osobnost kulturního dění na Slovácku, tedy Jaroslava Václava Staňka, hudebně zavzpomínat? Uslyšíme muziku Hradišťan se zpívajícím primášem Jiřím Pavlicou a také Věrou Domincovou. Zahráli i zaspívali také členové cymbálové muziky Jaroslava Čecha s primášem Janem Rajmicem. V redutě tehdy nechyběla ani cymbálová muzika Stanislava Gabriela a také tehdy mladá muzika Harafica s uměleckým vedoucím a cymbalistou Petrem Gablasem. Ale postupně. Nyní začíná, stejně jako v roce 2014, Hradišťan Jiřího Pavlici. Příjemný poslech.

V dnešním pořadu na pěknou notečku se vracíme záznamem k pořadu s názvem Muzikantská krajina Jaroslava Václava Staňka, který se uskutečnil v Uherskohradišťské redutě 8. listopadu roku 2014. Muzikant, výtvarník a umělecky renesanční osobnost Jaroslav Staněk žil v letech 1922 až 1978. Ve vzpomínkovém pořadu autorské dvojice Jan Maďerič a David Pavlíček nám vyhrávali Hradišťan, cymbálová muzika Jaroslava Čecha, muzika Stanislava Gabriela a také tehdy mladá harafica, která nás dovede až k 7:30 a dalším pořadům našeho vysílání. Pokud máte chuť, tak jen připomínám, že všechny pěkné notečky jsou pro vás také ke zpětnému poslechu na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Snad vás dnešní letní brouzdání rozhlasovým archívem potěšilo. Příjemný letní večer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková a pěkné letní dny přeje také autor pořadu Jaroslav Knajzl. Takto hráli Čardáš v úpravě cymbalisty Petra Gablase v listopadu roku 2014. Pěkný večer!

0: České písničky od rána do večera.
1: Buď dáme řeč o klukách ze školy, jsem rád, že tě, kámo, slyším, říkej cokoliv.
0: Opravdové šlágry.

0: nechcete jen si načte říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Příjemný večer, Lačirate Šukar Šuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že jsi tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda?
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako... bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bol od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov, s ním hral aj Desidert Balog, alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, a, tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve bratrský. Tam jsem viděla, jak každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, bora by znaby člověk řek, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti. Tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikera utumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzem.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky.
1: Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kuze za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dabing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka. Vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka, takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový, a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až ke mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje, a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále, a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z deváté třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že ne kupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a o to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou Janou Kartochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. To byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem zlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těma letěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete
1: dodnes. Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a prosvítilo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003, dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano, bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: Ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhru napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No, ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování a triček? Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Stojí to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdále. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschledanou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu a zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoryška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Petr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69-letá Eva a 74-letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých.
3: Ano, ano, ano.
4: To je Eva.
3: Ano, já jsem Eva.
4: A manžel už je vevnitř. Pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
4: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
4: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc. A kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležit.
4: Jasný. Tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav. Dobrý den.
5: Václav jenom je. Dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václav, jak dlouho jste spolu?
5: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže...
3: A co vás čeká za práci?
5: Ne, tady... Zrovna broskvěna, potom dostanete broskvě taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
4: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
4: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl takový špalik šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už se si potom chodil pro ten nůž často.
4: No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
6: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
5: Asi tak, no.
6: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
4: No tak jako byl mi sympatický a hlavně mladý. Mě... Mladej, no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
6: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
4: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
6: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo já, se osmělil?
5: Já, to byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, bylo 17, mě bylo 22, jsme se opětli starší.
6: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
5: No to jo, to jsme se scházeli a...
4: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně. Takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
5: Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
4: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na Ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
6: Kdy byla první pusa?
4: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
6: Nevzpírala jste se?
4: Jo, v pátek, ne. Teď jsem ho, jako líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
5: Košmačka byla tak, až tak nesměla, že si myslela, že po líbení přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
6: Takže jste jí musel pevně chytit, jako.
5: Tak.
6: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
5: To se mi radši neříkal.
6: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
4: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
6: Jak jste to prožíval vy, jak líbala Eva?
5: Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
4: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domovali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dost. A když už věděl, že přijedu z Brna, já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech, pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu a já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
6: Co na to tedy maminky?
4: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako, počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, bylo to dobře, já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne. Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu, s manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce, datum byl 13. června, no a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
6: Až potom jste jí to řekla?
4: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
6: Já bych nechtěl být vaše máma.
4: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak potom řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splně... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
6: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
5: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je? No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to. A my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
6: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
5: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved, ne proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si becherovčičku, to já jsem byl lehce neovíněn omámen alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napůl nasazený?
4: Napůl nasazený, no, na kousek na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Já nepoznala, protože já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, je, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší. A nestratil se prstínek, stáhl tu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkovou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý hnanukový dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, no, ale druhá večeře, my jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete? Vy třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalil je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu byly dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, vykoupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no, tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský. No, tak Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal odjakživa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlenského, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To nebylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyly proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobět něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě, když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslíš si, že s tím sportem přestanu? A já jsem věděla, že to takhle leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový, a já jsem ještě dělala školu, ne? Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a velký svaly.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat, no. A však tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach. Vzít si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
3: Nedovedl jsem si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: No jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měl a že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
4: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
3: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
5: Tak já si jako nedostavit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
3: To se nedovede představit nikdo.
5: Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama? Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kubovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem, a asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit a takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no, to mi mrzelo nejvíc.
4: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
5: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
4: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdák.
3: Je manželka taky.
4: Taky vám pomáhat.
3: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala, takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký, no prostě setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Dalších 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo, jo, jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska, to je nádherný. Aha, ještě jsou zlatý vlastně, ryť. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím u mě zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se děje, že sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Václave, to měla.
4: To jsme dostali retrogramo. To krásné bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne. Tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře, tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem. Tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostříhaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, šarpie.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí želit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná

0: Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaní, no ale.
1: Tak láska na věky.
2: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
1: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
0: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo. Ale asi nezrovna nahatá teďko už.
2: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala, jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
0: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo, protože měl hezkou postavu svalnatou.
1: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
2: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
1: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
2: On sám je dolňák nebo horňák?
0: Spíš bych řekla dolňák.
1: Dolňák.
2: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl, když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
0: No, člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
1: Krásně.
3: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
4: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
1: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
2: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
0: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
2: No já v tom vidím právě...
1: Lepší.
2: No,
1: lepší,
2: že jo.
0: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
1: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
2: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
1: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
0: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
2: Kdo připravuje snídaní?
0: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň byť než já, ale...
2: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
1: To kolo.
0: Asi to kolo.
1: To kolo. Když to byly lyže, takže v oba už teďko máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty kolo, to kolo, no.
2: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
0: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
1: Teď máme objednout na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
2: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
1: Není, na to není recept. To záleží na nich.
0: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
2: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
0: Tak on to umí.
2: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
1: Tak, že to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měl kolikrát těžký. No.
0: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná soudruha, tak jak jsem říkala, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
2: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
0: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo? Že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
1: zdraví.
0: A zdraví, no.
1: To hlavně.
2: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
0: Je to úplně jiný, je to takovej už, kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
1: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevo v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
2: A milujete jí?
1: Určitě.
2: Milujete svého muže?
0: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
2: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
0: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
1: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak to si to člověk musí vážit a má ho rád.
0: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým jít, všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
2: A vy jste rád, že jí máte?
1: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: Porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Mělo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být 3 pruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude z něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim pošklebovalo. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá. Dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatej, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj.
4: No tak, jako novinu?
3: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšu. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale... Ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. To je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: No,
3: co má té svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož... Musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou od Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav.
2: No
3: Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrndnem šliovico.
2: No vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják.
2: No.
3: Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam.
2: No.
3: Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Jo. A ty si stichá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
3: Však se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
5: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
6: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
5: Ale ne.
6: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
5: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy?
6: No.
5: Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
6: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
5: Ale no tak, Mileno.
6: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete v dílně slavit.
5: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
6: Ach, tak,
5: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš kodilok.
6: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
5: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
6: Jistě.
5: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
6: No tak, abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
5: No jo, no, doma je doma.
6: No tak.
5: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
6: No co?
5: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
6: No jenom, že, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
5: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu výženu z hlavy.
6: Karle.
5: Na holku má ještě čas.
6: Já vím.
5: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
6: No, něco na tom je.
5: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
6: Pochopila.
5: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
6: Jasně.
5: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
6: Začínám balit, Karle.
5: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
6: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
5: No tak, v principu jo, ale v detailech.
6: Aha.
5: No prostě chce to své.
6: Aha.
5: A tomu ty nerozumíš.
7: Bracho, počkej, pojď sem.
8: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
7: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahory za strýdou Václavem.
8: Neříkej. No ale to je teda...
7: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
8: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já to
5: totiž... Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
7: Jo, úplnej šok.
5: No co je?
8: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
5: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
7: Lituju, já nevyrážím.
5: A proč?
7: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
5: Jak to mluvíš o našem voze?
8: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
5: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
8: Třeba vůbec nejde.
5: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
8: Bez rodinného dozoru?
5: Tak to ať si rozhodne maminka.
7: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
8: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
7: Jo, tak Anděla.
8: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
7: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
8: No tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Václave, vysílačka.
10: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
9: Nestalo se něco?
10: Tady Vondra, chata Horská Louka.
11: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
10: Vondra, slyším.
11: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
10: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
11: A topení?
10: Jo, tak ty už to víš.
11: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
10: Vyřídím.
11: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
10: Všechno nejlepší. A vyřídit gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
6: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
10: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
6: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
10: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
6: To teda jdu.
12: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
10: Vondra, slyším.
12: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
10: Děkuju.
6: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
10: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrůcá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
1: Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
0: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
1: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
0: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál.
3: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
4: Já taky nejlepší. Přeju všecko nejlepší.
5: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
6: My jsme teda pořádně oslavovali.
4: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
5: Snad ne, andělku.
1: Jo, náhoda, co?
5: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
5: Což?
1: Teda, ze začátku.
5: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
3: A kde máš Karla, milinku?
5: Ještě před chvílí vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničili.
7: Nic jí nevěřte, vítám vás.
3: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však no. Jsem ji od čereška nosil podopřát, aby si zvykla.
5: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
4: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
3: Jakýme vás, Mankovi.
8: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík.
3: Že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
9: A co pak byste si s Marišou nezatancovali?
4: Depak, my jsme se procházeli, víc staré.
9: A porád.
4: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
10: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
1: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
10: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
11: Cože?
10: Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
5: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z Pece? A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole, v Peci přijela stopem.
4: Zatrápená děvčica, a až ráno?
7: No, my jsme rodina k neutání.
10: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
3: tak,
10: sám.
3: Tak
5: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
3: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu a na tebe a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
2: Asi jo,
1: přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč.
2: A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval.
1: Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy.
2: Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme.
1: Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek chtivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A
2: proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že

dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy radšte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
3: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
0: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali. A jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víte, taky a všem jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a říkaj, máme jezera.
0: No, Barbora, no. Jezeromost, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále. A tak
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíčo, mě jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělal na šachtě, že jsem budozerem.
0: No, tak to je...
1: Myslím, že jsem namakal do...
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když to tak začali ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, tak já si myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili bulozerama ze vším možným, protože ničím tam neprojelo se ten pastor tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal zemce teďko. No.
0: Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka ze západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmuzní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přesto to říká brát, jako když to za sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě
1: budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiné místo, no jasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já tobě taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, ne fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. Představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku, tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřela život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je
1: když
0: dobře.
1: Jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti a tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A jinak mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce a čeká, že mě zemře.
0: Je.
1: Jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano, ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuji já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: jo.
1: Pořád si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom jsem papař, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že šla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám, že ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo,
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už jsem, už to nebylo to, když jsem tam byla jenom staní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90. A nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně. Tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak se držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no.
0: Mm-hmm. Takže, ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň
1: takže. Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, no, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu,
0: jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co po?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tam kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, mm-hmm. a za dva měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až teda se to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, jo. Že tam je zákaz přelížení.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete
1: ale
0: zpátky?
1: To jsem zkoušel. No, nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volante. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakého skladníka.
0: Něco, cokoliv, ano, aspoň na chvilku, rozumím.
1: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván.
0: Mm-hmm.
1: Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No, nevím, no, tady jsem byl párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popátí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl učitelný. Jo, takže už nemám ani korunu. a víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrti konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo.
0: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Člověk ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, kdo pak se nám dovolal.
1: Tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oline, moc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to, tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod, užíváte si důchod, vlastně jste vůbec důchodce, anebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho,
1: A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemá čas, na sebe. Ano, já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný
1: koníček. Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl v těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Dohání to teďka, jo?
1: No a teď to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Zítra jsem byl víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se loučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve Starole, takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano,
1: krása. Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci!
1: No právě. A ze sobotu na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Přitom hraní spal.
0: Tak to jste dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické, opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnci stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není nic, tam to všechno je opravdu, všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijde to každému tak, protože, já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchodce nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě je.
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Vy si myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano, ano.
1: Tak mu to tak krásně řekla, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale ducho se zvítězí vždycky. V uvozovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetrávil určitě čas.

0: No, prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
1: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oline. To zase takhle úplně
0: ne,
1: nejde.
0: To není pozvánka, to je konstatování, co budu
1: já
0: dělat.
1: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak, každopádně, moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
0: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
1: Ano. Mějte se hezky, naslyšenou, děkuju. Mějte,
0: taky díky moc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd, ta jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak spak jste na tom, pověste.
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Ano, nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není

0: je povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
1: ano.
0: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
1: No krása, no.
0: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím to polepšit.
1: Jo, jo, jo.
0: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží. No, ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo, že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
1: už ne,
0: za nic.
1: Už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
0: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
1: A takže spokojená. Každý, spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
0: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
1: Ano, ano, ano.
0: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
1: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
0: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
1: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte, lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim. A pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného. Úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
0: To jo, to určitě je chápu, mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda, ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy, říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom duchovním věku jde všechno člověku pomalej. Ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měl by taky všechno pomalej.
1: Logicky, samozřejmě.
0: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat. Já už ani, jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
1: Přesně tak.
0: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zase tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
1: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
0: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
1: Ano.
0: Tak,
1: dobře.
0: To pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
1: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
0: Taky děkuju.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupli do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc vás zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A pak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tým státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovské důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tím státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já s vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo chce chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat udržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě v dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: takže to
0: ano.
1: Jako ještě o tím tak nějak jako, že neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další, to je takový hodně nečinný, vypadne spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značné linky, no. Když jste mě palce v řebikách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám. Dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky
1: a
0: hezky.
1: A vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, tušnost. Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Olympik, nech to být, a dovolil se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já taky přeju krásnou noc ve studiu moc a všem posluchačům rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já jsem to měl takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat. A potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pane Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi je potom poslali, tak prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýšit důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaké starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám dělat, takže důchod, no, potom zase po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, zase učit mi říká, pane Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce, no a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už úplně přijdu do dalších 10 roku,
0: jo.
1: Tak nevím. No a jo, to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako si navýšení důchodu, nebo to, že pracujete dále.
1: No, tak prostě důchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předěláte. Taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svýmu, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, protože
0: pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, takže musím taky trošičku polevit, že jo,
0: no,
1: dělat. No, nemůžu to dělat až do truhly, takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, ale samozřejmě nechodil na fušky, to už tě nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tě tak nějak nejde, takže jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Spoustu ještě všelijakého vyřizování, takže žiju tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, na, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: Tak, no, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestí. No,
0: co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel, kdo dospíval písničku, to musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období, užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžem, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, x let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál, jo. Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu schánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano, ano, ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jeden problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: protože ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně, jasně.
1: Protože ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě... To je to asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jste... No?
0: No, nic.
1: Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak jo, zkrátka mají ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Vy se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolil také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmí být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle, že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš.
1: Kolem té 11. hodiny domů. Takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký, máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém vlastním.
1: Jo, takže a jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujem, že, ale tak. Ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady... Tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné tak, přírodě, takže to
1: no,
0: tam máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká...
0: lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: že,
0: takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
0: Ano, ano, ano.
1: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky paní je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebou telefon, ať vím jak se na ten nebo ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši, aby nebyl na ničem závislý.
0: Jasně.
1: Takže tak.
0: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu.

důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

duši dávné ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šaram s kouzlem pláč.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? Prostě my máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí
4: žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co se budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A sem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak říkají, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda na běh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už vás, to je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, ano, chatičky, tady... vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi?
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní úkaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Ne, to
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zavírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu, jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako...
2: No jo, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Už mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog dr. Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárníme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický pud. Mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná mít ženu říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu kupsi a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pastím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluji švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: To jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žádlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žádlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, ona jde předům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergoří mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, já mu říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastrývá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: že to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě, ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská jaksi, inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
0: pravdu. Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku.
1: To
0: opravdu.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to měl.
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč do toho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne,
0: za čím? Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství opravdu není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplo. A to není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to už zase pozor.
0: Nesmí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu mě to nebaví nikoho. Žalářovat pašně nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Tohle stačí, já jsem se ptal, s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Taky vyhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne?
3: Pěničníky.
4: Ne pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste tak asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibude už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co bych se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl.

0: Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru. Koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co napůl je, chci docela.

popela a dělá, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtahů.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.